0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Česká rodina si loni z lesa odnesla 2,5 kg borůvek a přes 6 kg hub. Na přehradě na Lipně na Českokrumlovsku hledají synice. A odborníci nedoporučují sjíždět Baťův kanál na Hodonínsku. Je skoro bez vody. Tady jsou další zprávy s Láďou Jakubem. Češi loni nazbírali 31,5 tisíce tun hub a lesních plodů, oproti roku 2024 o 750 tun víc. V porovnání s dlouhodobým průměrem, sledovaným od roku 1994, který dosahuje 38 tisíc tun, byl ale loňský houbařský rok podprůměrný. Vyplývá to z šetření Ministerstva zemědělství a Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Každá domácnost, která loni vyrazila do lesa, si průměrně odnesla 2,5 kg borů a 6 kilo hub. Najděte na Lipně synice. To není žádná nová hra, ale výzva vědců veřejnosti na přehradě Lipno, odkud jsme pro vás vysílali radiokemp. Odborníci žádají, aby lidé pomohli najít takzvané bentické synice. Jde o bakterie, které sice obsahují jed, ale člověku neubližují. Komu však způsobí vážné problémy, to jsou zvířata, pokud je snědí. Jsou to nárosty na kamenech, v bahně nebo na hrobaděném organickém materiálu. Lidé můžou hlásit nálezy vědcům prostřednictví webového formuláře Synice na břehu C. No jak konkrétně vypadají, jde o neobvykle zelené, hnědé či tmavé povlaky, slizovité schůlky a nebo plovoucí tvary biomasy. Sucho letos zasáhlo severní Čechy, konkrétně Ústecký kraj, ve srovnání s uplynulými lety o něco dřív. Úřady proto začaly vydávat zákazy odběru povrchové vody už počátkem června. Opatření zmírňující dopady sucha popisuje ředitel povodí Ohře Jan Svejkovský.
2: Musíme manipulovat na těch nádržích. V některých případech se snažíme hledat i nějaké nové způsoby, jak té vody tam zadržet víc, respektive ji nevypouštět tolik, abychom si ji dokázali udržet na jiná delší a další suchá období. No a pak tady připravujeme vodní dílo Kryry, to je v Ústeckém kraji, je to teda tak jako v kousíček od Karlovarského a Středočeského kraje. K tomu se připravuje přivaděč vody, tak aby i tuhle suchou oblast s poměrně velkou nádrží dokázal zásobit a dokázali jsme tam udržet tu vodu.
1: Státní podnik už vykoupil potřebné pozemky na Lounsku a vypsal výběrové řízení na projektanta. Projektová dokumentace, včetně zajištění podkladů pro hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, se bude připravovat přibližně 5 let. Podnik čeká, že vodní dílo Kryry u Loun uvede do provozu kolem roku 2042. Hladina řeky Moravy a jejího přítoku Radějovky nad Hodonínem klesla natolik, že je rizikem splouvat závěrečný úsek Baťova kanálu, tedy od plavební komory Rohatec do Hodonína. Na webu to uvádí Povodí Moravy. Jedná se o důsledek dlouhodobé absence srážek a velkého sucha. Hladina je tak nízko, že nelze garantovat bezpečné propůtí. Míříme na východ Čech, doprava do průmyslové zóny na Rychnovsku je plynulejší. Řidičům totiž slouží první část nového obchvatu Častolovic.
3: Auto teď mohou využívat nový kruhový objezd na silnici 1/11 mezi Kostelcem nad Odlicí a Častolovicemi. Stavba je první částí připravovaného obchvatu Častolovic směrem na Solnici a má přispět k plynulejší i bezpečnější dopravě na vytíženém tahu. Nová křižovatka je už plně průjezdná, zatímco další práce na navazujícím obchvatu pokračují. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek 16. července bude oblačno na východě země, tedy na Moravě, ve Slezsku a ve východních Čechách bude ještě doznívat déšť. Teploty od 26 do 30 stupňů Celsia, na moravském jihu a východě naměříme až 32.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Barman roku Štěpán Čimánek. Tak jaké drinky teď letí a co si zvládneme umíchat i sami doma?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi ve studiu F1 Láďa Jakub. Češi a Slováci chtějí společně pořídit minomety. Francie schválila asistovanou sebevraždu. A v katedrále v Plzni našli poklady. Česko a Slovensko se budou zabývat společným pořízením minometů AM-120 pro mechanizované brigády, řekl ministr obrany Jaromír Zun na posetkání se slovenským protějškem Robertem Kaliňákem v Praze. Česká republika zároveň podepsala dohodu o budoucím přistoupení ke slovenské rámcové smlouvě na pořízení vozidel Tatra T-815 v 25 takzvaných modifikacích. Společným pořízením by země měly množstevní slevu, víc říká náš ministr Zuna.
2: Jedním z těch konkrétních výstupů těch našich jednání v letošním roce je, že jsme právě dnes podepsali smlouvu o budoucím přistoupení k rámcové dohodě, pokud je o pořizování výzbroje. My jsme po vzájemných jednáních na pracovní úrovni se především rozhodli, že se začneme zabývat tématem společného pořízení minometů AM-120, které armáda České republiky potřebuje do výzbroje svých mechanizovaných brigád.

0: Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožní nevyléčitelně nemocným pacientům asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moct podat pacient sám, nebo pokud toho nebude fyzicky schopný, bude to moct udělat lékař. Množství dobových novin, drobné mince, turistické letáky, farní věstník a třeba taky údaje o průměrné mzdě, cenách základních potravin, benzínu a jízdného v městské hromadné dopravě obsahovaly dvě kovové schránky nalezené při rekonstrukci střechy katedrály svatého Bartoloměje v Plzni. Zatavené schránky na biskupství otevřeli zástupci firmy, která střechu opravuje. Všechny materiály jsou ze začátku 90. let 20. století, kdy se střecha taky opravovala. Plzeňský biskup Tomáš Holub dodává.
1: Schrány ze Sanktusové věže naší katedrály svatého Bartolomě a nalezly se na začátku července. My jsme nevěděli, že tam budou dvě schrány, takže jsme byli napnutí. Teď už víme, je to to, co přišlo z poslední opravy na začátku 90. let. V jedné schráně tiskoviny snad skoro všechny, které v té době vycházely v Plzni. Je tam farní věstník a v té druhé jsou propagační materiály, které se týkají Plzně. Teď budou zkoumány ze strany historiků, budou zdokumentovány, potom se dohodneme, co z toho vložíme zpět do schrán, které tam při této opravě budou.
0: Schránky byly 30. září 1991 uložené v Makovici Sanktusníku, což je věžička na hřebeni. Střecha katedrály v Plzni se teď opravuje za 85 milionů korun. Dostane novou břidlicovou krytinu. Do Ostravy dorazilo americké hudební duo 21 Pilots. Začal tak další ročník čtyřdenního festivalu Colors of Ostrava, a to v průmyslovém areálu Ostrava Dolní Vítkovice. Dorazili tam už tisíce lidí. Fanoušci 21 Pilots přišli už dopoledne. Nad Lipenskou přehradou na Českokrumlovsku je jedno z mála míst v Česku, kde v noci můžeme bez světelného znečištění sledovat vesmír. Kromě Lipna je to Šumava a Novohradské hory v jeho českém kraji. Ale pozorovat vesmír můžeme nedaleko Lipna třeba i ve dne, a to na hvězdárně na Kleti. Co v těchto dnech pozorovat právě ve dne, to nám prozradil Jakub Šimánek z hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích.
2: Na Kleti máme každý den pozorování pro veřejnost, exkurze ve dne, ne v noci, protože v noci se tam dělá vědecký výzkum a pracuje se na dalekohledech, ale ve dne jsou každý den exkurze pro veřejnost. V případě jasné oblohy je pozorování slunce a slunečních skvrn skrz největší čočkový dalekohled v Česku a k tomu zajímavé povídání o vědeckém výzkumu, který se soustředí na asteroidy a komety právě na Kleti, což je nejvýše položená hvězdárna v Česku.
0: A jak se k observatoři na Kleti dá dostat, třeba vít pěšky nebo vjet lanovkou? V červenci a srpnu vyráží lanovka každou celou hodinu od 9 do 17 hodin. Trasa začíná v Krasetíně u Holubova a jízda na vrchol trvá 15 minut. Fotbalisti Jablonce nad Nisou v generálce na novou sezonu porazili v Rakousku Charkov 1-0. Poslední přípravný zápas severu Čechů před vstupem do druhého předkola konferenční ligy rozhodl po změně stran střídající Jan Chramosta. Zlín zvítězil nad druholigovou Polonií Varšava 2-0 a Mladá Boleslav přestřílela nováčka druhé německé ligy Chotbus Chotěbus 4-2.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: V Česku bude proměnlivo, oblačno, polojasno a pak zase hodně mraků. Takový bude tedy čtvrtek 16. července. Nejvíc mraků bude na Moravě, ve Slezsku a na Českém východě, kde budou doznívat ještě srážky. No, teploty od 26 do 30 stupňů Celsia, ve Zlínském a Jihomoravském kraji až 32 stupně.
3: Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Česká rodina si loni z lesa odnesla 2,5 kg borůvek a přes 6 kg. Na přehradě na Lipně na Českokrumlovsku hledají synice. A odborníci nedoporučují sjíždět Baťův v kanál na Hodonínsku. Je skoro bez vody. Tady jsou další zprávy s Láďou Jakubem. Češi loni nazbírali 31,5 tisíce tun hub a lesních plodů, oproti roku 2024 o 750 tun víc. V porovnání s dlouhodobým průměrem sledovaným od roku 1994, který dosahuje 38 tisíc tun, byl ale loňský houbařský rok podprůměrný. Vyplývá to z šetření Ministerstva zemědělství a Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Každá domácnost, která loni vyrazila do lesa, si průměrně odnesla 2,5 kg borů a 6 kilo hub. Najděte na Lipně synice. To není žádná nová hra, ale výzva vědců veřejnosti na přehradě Lipno, odkud jsme pro vás vysílali radiokemp. Odborníci žádají, aby lidé pomohli najít takzvané bentické synice. Jde o bakterie, které sice obsahují jed, ale člověku neubližují. Komu však způsobí vážné problémy, to jsou zvířata, pokud je

0: nidí. Jsou to nárosty na kamenech v bahně nebo na hromaděném organickém materiálu. Lidé můžou hlásit nálezy vědcům prostřednictvím webového formuláře Sinice na břehu CZ. No jak konkrétně vypadají, jde o neobvykle zelené, hnědé či tmavé povlaky, slizovité schůlky a nebo plovoucí tvary biomasy. Sucho letos zasáhlo severní Čechy, konkrétně Ústecký kraj, ve srovnání s uplynulými lety o něco dřív. Úřady proto začaly vydávat zákazy odběru povrchové vody už počátkem června. Opatření zmírňující dopady sucha popisuje ředitel povodí Ohře Jan Svejkovský.
1: Musíme manipulovat na těch nádržích. V některých případech se snažíme hledat i nějaké nové způsoby, jak té vody tam zadržet víc, respektive ji nevypouštět tolik, abychom si dokázali udržet na jiná delší a další suchá období. No a pak tady připravujeme vodní dílo Kryry, to je v Ústeckém kraji, je to teda tak jako v kousíček od Karlovarského a Středočeského kraje. K tomu se připravuje přivaděč vody, tak aby i tuhle suchou oblast s poměrně velkou nádrží dokázal zásobit a dokázali jsme tam udržet tu vodu.
0: Státní podnik už vykoupil potřebné pozemky na Lounsku a vypsal výběrové řízení na projektanta. Projektová dokumentace včetně zajištění podkladů pro hodnocení vlivu stavby na životní prostředí se bude připravovat přibližně 5 let. Podnik čeká, že vodní dílo Kryry u Loun uvede do provozu kolem roku 2042. Hladina řeky Moravy a jejího přítoku Radějovky nad Hodonínem klesla natolik, že je rizikem splouvat závěrečný úsek Baťova kanálu, tedy od plavební komory Rohatec do Hodonína. Na webu to uvádí Povodí Moravy. Jedná se o důsledek dlouhodobé absence srážek a velkého sucha. Hladina je tak nízko, že nelze garantovat bezpečné propůtí. Míříme na východ Čech. Doprava do průmyslové zóny na Rychnovsku je plynulejší. Řidičům totiž slouží první část nového obchvatu Častolovic.
2: Auto teď mohou využívat nový kruhový objezd na silnici 1/11 mezi Kostelcem nad Odlicí a Častolovicemi. Stavba je první částí připravovaného obchvatu Častolovic směrem na Solnici a má přispět k plynulejší i bezpečnější dopravě na vytíženém tahu. Nová křižovatka je už plně průjezdná, zatímco další práce na navazujícím obchvatu pokračují. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Ve čtvrtek 16. července bude oblačno na východě země, tedy na Moravě, ve Slezsku a ve východních Čechách bude ještě doznívat déšť. Teploty od 26 do 30 stupňů Celsia, na moravském jihu a východě naměříme až 32.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

Sensei Edna.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi ve studiu F1 Láďa Jakub. Češi a Slováci chtějí společně pořídit minomety. Francie schválila asistovanou sebevraždu. A v katedrále v Plzni našli poklady. Česko a Slovensko se budou zabývat společným pořízením minometů AM-120 pro mechanizované brigády, řekl ministr obrany Jaromír Zun na posetkání se slovenským protějškem Robertem Kaliňákem v Praze. Česká republika zároveň podepsala dohodu o budoucím přistoupení ke slovenské rámcové smlouvě na pořízení vozidel Tatra T-815 v 25 takzvaných modifikacích. Společným pořízením by země měly množstevní slevu, víc říká náš ministr Zuna.
2: Jedním z těch konkrétních výstupů těch našich jednání v letošním roce je, že jsme právě dnes podepsali smlouvu o budoucím přistoupení k rámcové dohodě, pokud je o pořizování výzbroje. My jsme po vzájemných jednáních na pracovní úrovni se především rozhodli, že se začneme zabývat tématem společného pořízení minometů AM-120, které armáda České republiky potřebuje do výzbroje svých mechanizovaných brigád.
1: Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožní nevyléčitelně nemocným pacientům asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moct podat pacient sám, nebo pokud toho nebude fyzicky schopný, bude to moct udělat lékař. Množství dobových novin, drobné mince, turistické letáky, farní věstník a třeba taky údaje o průměrné mzdě, cenách základních potravin, benzínu a jízdného v městské hromadné dopravě obsahovaly dvě kovové schránky nalezené při rekonstrukci střechy katedrály svatého Bartoloměje v Plzni. Zatavené schránky na biskupství otevřeli zástupci firmy, která střechu opravuje. Všechny materiály jsou ze začátku 90. let 20. století, kdy se střecha taky opravovala.

0: Plzeňský biskup Tomáš Holub dodává.
1: Schány ze Sanktusové věže naší katedrály svatého Bartolomě a nalezly se na začátku července. My jsme nevěděli, že tam budou dvě schrány, takže jsme byli napnutí. Teď už víme, je to to, co přišlo z poslední opravy na začátku 90. let. V jedné schráně tiskoviny snad skoro všechny, které v té době vycházely v Plzni. Je tam farní věstník a v té druhé jsou propagační materiály, které se týkají Plzně. Teď budou zkoumány ze strany historiků, budou zdokumentovány, potom se dohodneme, co z toho vložíme zpět do schrán, které tam při této opravě budou.
0: Schránky byly 30. září 1991 uložené v Makovici Sanktusníku, což je věžička na hřebeni. Střecha katedrály v Plzni se teď opravuje za 85 milionů korun. Dostane novou břidlicovou krytinu. Do Ostravy dorazilo americké hudební duo 21 Pilots. Začal tak další ročník čtyřdenního festivalu Colors of Ostrava, a to v průmyslovém areálu Ostrava Dolní Vítkovice. Dorazili tam už tisíce lidí. Fanoušci 21 Pilots přišli už dopoledne. Nad Lipenskou přehradou na Českokrumlovsku je jedno z mála míst v Česku, kde v noci můžeme bez světelného znečištění sledovat vesmír. Kromě Lipna je to Šumava a Novohradské hory v Jihočeském kraji. Ale pozorovat vesmír můžeme nedaleko Lipna třeba i ve dne, a to na hvězdárně na Kleti. Co v těchto dnech pozorovat právě ve dne, to nám prozradil Jakub Šimánek z hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích.
2: Na Kleti máme každý den pozorování pro veřejnost, exkurze ve dne, ne v noci, protože v noci se tam dělá vědecký výzkum a pracuje se na dalekohledech, ale ve dne jsou každý den exkurze pro veřejnost. V případě jasné oblohy je pozorování slunce a slunečních skvrn skrz největší čočkový dalekohled v Česku a k tomu zajímavé povídání o vědeckém výzkumu, který se soustředí na asteroidy a komety právě na Kleti, což je nejvýše položená hvězdárna v Česku.
0: A jak se k observatoři na Kleti dá dostat, třeba vít pěšky nebo vjet lanovkou? V červenci a srpnu vyráží lanovka každou celou hodinu od 9 do 17 hodin. Trasa začíná v Krasetíně u Holubova a jízda na vrchol trvá 15 minut. Fotbalisti Jablonce nad Nisou v generálce na novou sezonu porazili v Rakousku Charkov 1-0. Poslední přípravný zápas severu Čechů před vstupem do druhého předkola konferenční ligy rozhodl po změně stran střídající Jan Chramosta. Zlín zvítězil nad druholigovou Polonií Varšava 2-0 a Mladá Boleslav přestřílela nováčka druhé německé ligy Chotbus Chotěbus 4-2.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: V Česku bude proměnlivo, oblačno, polojasno a pak zase hodně mraků. Takový bude tedy čtvrtek 16. července. Nejvíc mraků bude na Moravě, ve Slezsku a na Českém východě, kde budou doznívat ještě srážky. No, teploty od 26 do 30 stupňů Celsia, ve Zlínském a Jihomoravském kraji až 32 stupně.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Má je pro nás Káťa Vavřínová. Hezké ráno.
3: Dobré ráno. Silničáři světí část dálnice D3. Argentina zdolala 2-1 Anglii a je ve finále světového šampionátu. A pozor na nehodu na D1 směrem na Vyškov. Zástupci ředitelství silnic a dálnic dnes světí sošku svaté Barbory u průzkumné štoly Luka na středočeské části dálnice D3. Na místě bude i generální ředitel Radek Mátl, který slavnostní chvíli Frekvenci 1 přiblížil.
4: Tak dnes se světí socha svaté Barbory, to znamená ochrana horníků nebo těch, kteří budou jazdit průzkumnou štolu v rámci tunelu Luka. Ta průzkumná štola bude 1500 metrů dlouhá, to znamená skutečně velmi náročná práce, ta bude probíhat 22 měsíců a pak toto svěcené sochy svaté Barbory mělo ochránit všechny pracovníky, kteří se na té průzkumné štole budou podílet, takže je to takový symbol k tomu, aby skutečně se všichni z práce v rámci této náročné práce vrátili bez zdraví domů.
3: Přes jižní Moravu se včera odpoledne a večer prohnaly bouřky. V krajském městě podle Českého hydrometeorologického ústavu i menší supercela s kroupami. Další supercela s prudkým větrem a kroupami se vytvořila u Hustopečí, stočila se na Hodonínsko a největší škody napáchala v Průšánkách, a to i na střeše základní školy. Americká armáda po 6 hodinách ukončila další vlnu úderů proti Íránu. Podle agentury AP byly poprvé zasaženy oblasti na severu země. Íránská armáda podle agentur tvrdí, že zasáhla radarový systém na americké základně v Kuvajtu i sklady paliva americké armády na základně v Jordánsku. Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu. Finálový zápas nás čeká v neděli od 21 hodin.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
3: Čeká nás další letní den s lokálními přehánkami a bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Denní maxima vystoupí na 25 až 30 stupňů, jižní Morava hlásí až 32 stupňů, na horách teploměry ukážou maxima kolem 21.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: A krátce po 6. hodině míříme na hlavní silniční tahy.
5: V nehodě dvou nákladních vozidel od spodidla došlo na 210. kilometru dálnice D1 na trase Brno-Vyškov. Místo je průjezdné s menším zdržením. Se silnějším provozem také počítejte na Pražském okruhu, a to mezi 14. a 17. kilometrem. Zdržení je okolo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
3: Ze zpráv je to vše, slovo má na Frekvenci 1 Jana Knížková a Vojta Efler. Juh, 6 hodin ráno. A k tomu pár minut, tak to bolí. Přátelé, mi vás, jako to je fakt bolavý.
6: Ne, takhle pozor, já jsem...
3: Ty jsi na to zvyklý, ty jsi to dělal dlouho.
6: Ne, ale právě loni jsem si říkal, když jsme zaskakovali takhle po radiokampech za Lubku a Míru, že vlastně mi to vstávání nevadí, jak jsem jako zvyklej, a že jsem si zase připadal, jako že jsem v rádiu v normální čas.
3: No.
6: Letos už mi to nepřipadá, jsem vám chtěl
3: říct. Jak dlouho jsi vysílal ráno?
6: Ne, skoro 20 let.
3: Ty, to je šílený.
6: No, ale teďko už jsem si...
3: Jako regenerace odvykne. Proběhla, už to na tobě není vidět. Zatím to třeba na Mírově a Lubce to vidět hrozně.
6: No jasně, tak hele, ty moje kruhy pod očima.
3: A to jinak chcem vidět po tom radiokempu.
6: No takhle, vy je chcete vidět na radiokempu, když tak nám je vyfoďte a pošlete. Jo.
3: Jak to vypadá na snídaní?
6: No bohu ví, jak vypadali včera na radiokempu.
3: Tak přátelé, pojďme si to tady spolu udělat hezký, protože jsou naši kolegové po radiokempu, byli za vámi na Lipně, tak tady dnes společně budeme my dva, Vojta Efler a Jana Knížková. No a samozřejmě nebude chybět všechno, na co jste zvyklí, včetně toho, kvůli čemu třeba nejste schopni, ale ani kdyby to chybělo, vylézt z postele.
6: A to třeba?
3: To jsou ty horoskopy.
6: Jo, horoskopy, za chvilku.
3: No, jsou lidi, kteří si to prostě přečtou a podle toho, jaký to tam v tom horoskopu je, buď vylezou nebo nevylezou, že jo?
6: Jo, až takhle fatálně, že to některý lidi berou.
3: Jako, já jsem to taky jeden čas tak měla.
6: Fakt, jo.
3: Když tam bylo napsáno, dneska potkáš hezkýho kluka, tak jsem se jí účesala.

0: Posloucháte Frekvenci 1, přejeme vám hezké čtvrteční ráno.
1: Ať už jste bík, ať už jste kozoroh, ať už jste třeba ryba nebo rak, tak určitě vás zajímá, jak to budete mít dneska, právě 16. července.
0: Takhle, určitě víme, že kozorozi a bíci dneska vstávali nekřesťansky brzo.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné čtvrteční ráno přeji všem, vítejte u horoskopu. Svátek slaví Luboš, Cedrik a Carmen, gratulujeme. Slunce v raku a luna ve lvu posílí vaše libido. Nic vám nebrání, abyste se oddávali odpočinku a milostným radovánkám. Co čeká raky? Trochu si vyhodíte z kopítka, kde a s kým to dokonale tajíte. Lvy, luna vám přeje, ať jste single nebo zadaní, nabízí se šance setkání s člověkem, se kterým si budete víc než rozumět. Pany, všechno se dnes může utvářet podle vašeho přání, ale musíte být velkými diplomaty. Výsledkem bude adekvátně strávený čas. Váhy, události naberou rychlý spád. Na velkou lásku to sice nevypadá, ale po vyražení taky není od věci. Štíři, nerozčilujte se, jinak se vám zvedne tlak. Hlavně nesrovnávejte současného partnera s bývalým. Je lepší se milovat, než spolu diskutovat. Střelci, přes den uděláte to, co musíte. Večer se parádně odvážete. Sice vás to bude něco stát, ale litovat nebudete. Kozorozi, všechno, co se kolem vás bude dít, má nějaký důvod. Nehledejte v tom žádnou nepřízeň osudu. Postavte se tomu čelem. Vodnáři, jste čilí, družní, i když trochu marnotratní. Uděláte si radost a hned dvakrát. Ryby, konečně přetrhnete pouta z minulosti a objevíte nové způsoby života. Odvážný flirt vám přinese nezapomenutelné zážitky. Vzrušivá noc je před vámi. Berani, jste v mimořádně dobré formě. Do hry vstupuje mnoho příjemných věcí, s nimiž jste vůbec nepočítali. Vaše emoce budou vybuzeny na maximum. Bíci, dobrodružství v lásce mohou očekávat především mladší ročníky. Ti starší by se měli držet svých zajetých zvyků a závazků. Blíženci, dnešek přináší jistý příslib překvapení. Nabrali jste nový dech, barometr lásky rapidně stoupá. Milí přátelé, dnes si můžete připadat emotivnější než jindy. Možná v sobě objevíte nějaký skrytý talent. Každý z vás má příležitost proměnit své šance, některým věcem budete muset pomoct, jiné se pohnou kupředu sami. Udržujte si dobrou náladu, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Dobré ráno, přátelé, posloucháte Radio Frekvence 1, pojďme se věnovat zajímavým tématům, která obohatí vaše životy a se kterými se bude dobře stávat.
1: No, je to znát. Tak, přátelé.
0: A už jsme se probrali, tak my máme výbornou kávu, musím teda říct, že...
1: A já už mám teda dneska druhou, se přiznám, já už jsem měl jednu doma.
0: Ještě není ani 7 a ty už máš
1: no,
0: dvě kávy.
1: No, mám druhou a počítám, že tak za hodinku dojde na třetí, no.
0: Ty krásem, že by se do prázdného žaludku neměla posílat kávu.
1: A já jsem snídal.
0: Jo, ty jsi snídal.
1: Já jsem snídal, ano.
0: Jako pro mě je představa, že v 6 hodin ráno jako posílám něco do žaludku, úplně šílená.
1: Jogurt z oříšky snídám každé ráno.
0: Jogurt. Ty snídáš jak Babiš.
1: Jogurt z oříšky a s medem teda ještě.
0: No jasně, ty snídáš úplně stejně jak Babiš.
1: No tak co by ne, tak jednou budu premiér, ne? Taky mi to tady bude jednou nebudeš. Všechno patřit, i no. Televize.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
6: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
5: Smutný, co? Něco vám poradím.
6: Nádobí Fabíny.
5: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
6: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
2: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1, přátelé, krásné stávání, ať už stáváte pravou nebo levou nohou. Stáváte každopádně s Rádiem Frekvence 1.
1: A samozřejmě, abyste měli čerstvé informace, jsou před námi čerstvé zprávy.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
0: Hezké ráno. Prezident Petr Pavel je připraven jednat s premiérem Andrejem Babišem i ministrem zahraničí Petrem Macinkou, a to i přes jejich ostré útoky a osobní urážky. Řekl to v rozhovoru pro iDnes.cz, kde mimo jiné prohlásil, že Česko na summitu NATO utrpělo diplomatický výprask. Český hasičský tým dorazil ve středu večer do Řecka, informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Státní zdravotní ústav eviduje významný nárůst počtu případů lymské boreliozy. Za první pololetí letošního roku zaznamenal přes 5000 případů. To je o 4000 víc než loni za stejnou dobu. Za nárůstem stojí nový způsob sběru dat a prodlužující se klíšťová sezóna.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Dejte pozor na nehodu na D1 i D10.
5: K dopravní nehodě dvou nákladních vozidel osvodidla došlo na 210. kilometru dálnice D1, a to na trase Brno-Vyškov. Místo je průjezdné se zdržením do 10 minut. K nehodě osobního vozidla o dopravní značení došlo na 40. kilometru dálnice D10 ve směru na Turnov. Se zvýšenou opatrností však projedete bez zdržení. A k nehodě osobního vozidla osvodidla došlo na 57. kilometru dálnice D11 ve směru do Prahy. I zde je průjezd bez zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a RAM.
1: Posloucháte Frekvenci 1, děkujeme za zprávy. Dneska je 16. července, velmi zajímavých věcí se dneska, ne že děje, ale mělo by se dneska připomínat a slavit.
0: No, je jich opravdu celá řada. No. Jedna ta
1: a jedna
0: věc
1: je vyloženě odporná, teda jsem chtěl říct.
0: Počkej, a tak nastín jenom, co máš na mysli?
1: Týká se to jedné zeleniny.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Tohle je Frekvence 1, je dneska 16. července.
1: Dobré ráno, kdybyste náhodou přemýšleli nad tím, co si dneska udělat dobrého k snídani, bylo by...
0: Nedělejte to.
1: Ne, vůbec ne, bylo by to vlastně jako stylový, kdybyste si dneska dopřáli něco, co je zelený se špenátem.
0: Ano, protože
1: takhle,
0: dneska je...
1: Už se ví, že Vojta špenát nesnáší.
0: Den čerstvého špenátu je dneska.
1: Nemáš to... rád, ty ho nemáš rád, jakože ta chuť je špatně.
0: V jakýkoliv podobě, on to má prostě takovou jako divnou, takovou jako železitou pachuť a já to prostě jako nepozřu.
1: Ale přitom, jak to bylo v tom, to byl Pepek Námořník, ne? Který se jako dobíjel tím špenátem, vždycky mu vystřelili ty svaly. Ale prý to je blbost, prý se to takhle úplně neděje.
0: No tam byla nějaká chyba ve výpočtu, že tam ta desetinná čárka se posunula a díky tomu si všichni mysleli, jak je špenát zdravý. Navíc Pepek Námořník a vždycky jak otevřel tu plechovku a hodil to do sebe na ex, jo. To byl jeden z nejnechutnějších seriálů
1: mého dětství. Ale počkej, jako dítě už si věděl, že ti to takhle nechutná, jo. Mně to střeva strašně chutná. Mně chutná, hele, špenát, když si dáte s těstovinama.
0: No.
1: Takový to, nebo s nokama, jak si dělá špenát, noky, zalejt to smetanou.
0: A to je, já si dám radši teda pesto, ne než špenát.
1: No, ale dneska je světový den špenátu.
0: No, nebo já si dám pesto.
1: Knedlo zero, ne, knedlo,
0: vepřo.
1: Knedlo vepřo, špenát. Ježiš, to je strašně dobrý.
0: To je taky prasárna hrozná. No nic tam.
1: A když máme ten špenát, tak bychom si mohli zahrát tu, což takhle dá si špenát.
0: Od Schillingera,
1: to bychom si mohli dát.
0: Tak já půjdu na další kávu a užijte si to.
1: Ne, ale to by se chce zvracet ty z písničky. Máš hrozně bujnou fantazii.
0: Ne, pozor, ten film já miluju. Ten já úplně zbožňuju.
1: No,
0: film.
1: Tak si dáme, což takhle dá si špenát.
0: Pojďme na to.
1: Dobré ráno.
2: Léto. V rytmu Frekvence 1.

Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up.

0: klání rozjeli. První dva radiokempy jsou za námi. Včera jste se s námi mohli vidět v Lipně, respektive na Lipně, a ne úplně s námi, ale s Lubkou a s Mírou. A to je ten důvod, proč tady dneska nejsou.
1: Lubka s Mírou se teďko z toho sbírají ze všeho. Bych tak jako typoval.
0: A společně s vámi.
1: Jak se zná, jak je znám.
0: Je to dálka, je to dálka. Je pravda, že když my jsme byli na Lipně, tak jsme taky druhý den přece jako myslím, že měli volno, nebo už si to moc nepamatuju. No tak vzhledem k tomu, že
1: na Vranově a my vysíláme odpoledne. Jako to, dalo se to stihnout, ale bylo to tip-top.
0: No, bylo to tip-top. Takže dopřejme jim to volníčko a další věc je to, že vysílali včera odpoledne, že jo? Takže...
1: No samozřejmě, oni měli dvoják. Včera my ho budeme mít dneska, my se uslyšíme ještě odpoledne, ale k tomu se ještě dostaneme. Každopádně, jak to včera vypadalo?
2: Je tu s námi a pro nás právě teď Pokáč. Ahoj, krásné
3: zdar,
2: odpoledne.
3: Kamaráde. A zdar, přeji vám krásný léto.
2: Dneska odpoledne hráli písničku Rodinný typ, tvojí, jako takový lákadlo na dnešní koncert. A říkali jsme si s Mírou, že se tě vlastně musíme zeptat, jak ty to máš s tím rodinováním. Máš třeba sekačku, sekáš trávník, nebo na to máš lidi?
3: Ale sekačka, ta zrovna, tu zrovna nechávám na manželce, ale u grilu stojím furt, když nejsem na koncerte. Testuju to na dětech, testuju to na rodině. A když to snědí děti, tak je to většinou dobrý, protože děti prostě, jak je to jenom trochu prostě vysušený nebo tak, tak už to nechci, už je fojnus. Jo, takže sekačku na manželku, ale grill to je moje.

0: hodina před námi, posloucháte Frekvenci 1 i po 7 vám po ránu zahrajeme to nejlepší z muziky. Co pro vás máme?
1: Eric Carmen.

0: a za chvilku taky zprávy. Hezké ráno.
1: Velké hlavy na frekvenci 1?
2: No, no jasně.
3: To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
4: Včera ke mně z ničeho nic přišla moje dospívající dcera. Objala mě, bylo to moc milý, pak zase odešla za maminkou.
1: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
4: A následně z kuchyně slyším, máš pravdu, přibral.
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
1: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
12: Už tam budem?
13: Nech toho.
12: Raději už tam budem.
13: Přestaň. Štěl mě vedro.
14: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
15: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
16: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
15: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
17: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lacroix máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
18: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně. Společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.

0: CD Třicočeské části tuto chvíli děláme. Už tuto chvíli probíhá realizace průzkumné štovy na tunelu Kamenná Vrata. Toto je druhá průzkumná štova v rámci tunelu Luka a ještě nás čeká zahájení průzkumné štoly na tunelu Prostřední vrch, který se nachází teda už jižněji, až vlastně de facto za Václavicem pod Benešovem na tom úseku 304.
1: Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na středu dva Češi, píše CNN Prima News. Třetí účastník výpravy, který podle nich také pocházel z Česka, utrpěl zranění. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti. Spojené státy kvůli epidemii eboly v Kongu zavedly omezení bránící americkým občanům a osobám s americkým občanstvím ve vstupu do USA na palubách komerčních letů. Týká se to lidí, kteří v uplynulých 21 dnech pobývali v této africké zemi. S odvoláním na americké ministerstvo zahraničí to dnes napsala agentura Reuters. Dnešní 12. etapa cyklistické Tour de France, která odstartuje na okruhu Formule 1 v Manicourt, bude nejspíš poslední příležitostí pro sportéry. Peloton na cestě do města Chalon-sur-Saône čekají na téměř 180 kilometrech tři vrchařské prémie čtvrté kategorie.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ráno a zpočátku dopoledne čekáme místy až zataženo s dozníváním deště a přeháněk. Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky a ojediněle bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až na 32, na horách denní maxima budou kolem 21.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Pozor na nehodu na D10 a D1.
3: K dopravní nehodě dvou nákladních vozidel od svodidla došlo na 210. kilometru dálnice D1, a to na trase Brno-Vyškov. Místo je průjezdné se zdržením do 10 minut. K nehodě osobního vozidla o dopravní značení došlo na 40. kilometru dálnice D10 ve směru na Turnov. Se zvýšenou opatrností však projedete bez zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic RAM.
1: Ze zpráv je to vše, pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
4: 7:00 raní. Dobré ráno vám všem, co posloucháte Radio Frekvence 1.
5: Dobré jitro.
4: Dobré jitro. Určitě poslouchají i ti, co si včera užili radiokem. My se k němu určitě vrátíme.
5: Myslíš, že ti, co si včera opravdu užili radiokem, teď v 7 ráno poslouchají?
4: A tak věřím, že spousta z vás museli odjet, že jo, že tam nehalekali do ranních hodin.
5: A nebo protože ještě nešli spát.
4: A nebo jste ještě, a pozor, aha, tak to jste hrdinové, jako jestli jste ještě nešli spát. Ne, tak jako když je dobrá zábava, tak se ani nemusí chodit spát. Jako, kdy se ti nastalo naposled, že si po večírku nebo respektive hned po večírku šel do práce?
5: No a teď nad tím zrovna přemýšlím, že to už bude opravdu jako skoro třeba 15-20
4: no,
5: let.
4: No, já to mám úplně stejně.
5: Že když jsem začínal tehdy s ranním vysíláním na jiném rádiu, samozřejmě, tak my jsme dokonce jednou měli takovej měsíc v kuse, že jsme chodili z jedné pražské takové lokality, kde se popíjelo do rána, že jsme chodili.
4: Měsíc v kuse jste měsíc nespali?
5: Ne, jako je takhle.
4: To už zapřání si trochu.
5: Ne. Ten den měl jasný řád, jo? Ráno se vysílalo do 10. V 10 jsem si šel lehnout a všichni ostatní taky. Ve 4 jsme měli sraz.
4: Jasně.
5: A začal večírek. A z toho večírku se chodilo ne teda jako v 6 ráno, ale chodili jsme třeba ve 3, ve 4. Jenomže když člověk jako o 6 vysílal, tak si prostě doma uvařil kafe, dal si sprchu, že jo, a šel do práce.
4: To si neměl žádnou spotřebu.
5: No právě, že jsem jí měl mimořádnou.
4: Myslím jako elektrika.
5: Jo, takhle.
4: Voda, plyn.
2: Jana Knížková a Vojta Eflér.

0: Posloucháte Frekvenci 1, hezké ráno vám přejeme.
1: Dneska má svátek Luboš.
0: Ano.
1: A dneska má taky narozeniny můj bývalý kluk.
0: A jmenuje se Luboš.
1: Ne, nejmenuje. Tak já zdravím do Jinců u Příbrami, no ale spíš jsem si chtěla zamyslet nad tím faktem, jak je vlastně blbý, když máš narozeniny o prázdninách. Já jsem to takhle vždycky vnímala u jedné své spolužečky, která měla o prázdninách narozeniny, a ona z toho byla vždycky hrozně smutná, protože když je chtěla slavit, no, tak byli všichni pryč. No, nikdo neměl na její oslavu čas.
0: A to je prokletí mojí manželky. Ona má narozeniny 1. srpna.
1: No, to je blbý, no.
0: A vždycky, protože my jsme spolu vysílávali, že jo, vždycky, když jsem měl narozeniny já v tom lednu, tak se sešlo celý rádio a všichni mi gratulovali.
1: Nikdo neměl do čeho píchnout po večerech, že jo.
0: Ano, dávali mi ty různé láhve a pochutiny a dárky. A vždycky, když
1: nic z dovolených.
0: Tak v rádiu nikdo není. Ona vždycky byla tak naštvaná.
1: Jo, já to chápu, jo. Nebo v té škole, víš, jako jsme vždycky měli hroznou potřebu obdarovávat ty svoje spolužáky těma bombónama, dávat je na ty, pamatuji si to, jak pocházíš těma lavicema.
0: A vyndáváš ty gumový žíželky.
1: Teď oni nemohli, že jo, nebo nemohli, prostě nebyly na to podmínky, no. Jakože takže narodit se o prázdninách je prostě blbý.
0: Že prosím vás, až budete plánovat dítě.
1: Prosím vás, až se budete příště plánovat narodit, jo, tak to líp naplánujte.
0: No, a nebo vaši rodiče, že jo, budoucí, kdybyste třeba nějak jako ze zhora, než se jako připorodíte sem na zem, ať se naučí počítat do 9.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.

0: Prázdniny, neprázdniny, poslední slovo je tady. Volejte právě teď 257-400-999.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: A vy samozřejmě voláte, protože moc dobře víte, že v tuto hodinu a v tuto minutu probíhá poslední slovo na frekvenci 1 a nám se tady kupí peníze. A právě proto samozřejmě voláte. Aktuálně v banku dnes ve čtvrtek 16. července v tuto hodinu je 41 500 korun. A kdo se dovolal? Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, Líba z Prahy.
3: Líba z Prahy, zdravíme, dobré ráno. Tak jdeme na to, máme tady pro vás větu. Větu je třeba doplnit jedním jediným slovem. Připravená?
4: Ano.
3: Věta zní takto.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Tak typujte.
4: Voda.
3: Voda. Pojďme zkusit, jestli je to slovo, které hledáme.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: To je mrzení za 41 000. Bohužel.
4: Přihodíme.
3: Přihodíme. Děkujeme za tip. Mějte se krásně. Hezké ráno. Naschledanou. Tak přátelé, v 8, tady je takhle čas 8.45, protože během rána se hraje dvakrát, budeme tady na frekvenci 1 hrát v posledním slově o 42 tisíc korun.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90 až do 21. července. Kaufland.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého

0: Na Frekvenci 1 pro vás máme další zprávy a taky se podíváme na to, jak to teda vypadá s tím počasím, protože si myslím, že zrovna v létě a o prázdninách je to téma číslo 1.
1: Já si teda myslím, že všichni jako plánujou, když ne týden dopředu, tak aspoň den dopředu podle předpovědí počasí, všichni toho máme plný telefony, je toho plný internet. Otázka je, jestli tomu věřit.
0: Jestli tomu věřit, protože vysvětli mi ten. Mě už to totiž mnohokrát vysvětlovali, já jsem to zase zapomněla, nebo jsem se zrovna nedávno s někým hádala a nedokázala jsem mít argumenty, že to je tak. Když já otevřu tady tu svoji aplikaci a vidím, že u hodiny, třeba dejme tomu 17. mi aplikace ukazuje 25% deště, tak jsem si naivně myslela, že to je 25% pravděpodobnost, že bude pršet.
1: No ale já v tom žiju.
0: No ale mě tvrdili něco jiného.
1: A co ti říkali?
0: Mě tvrdili, že na tom území bude pršet jenom z 25% na tom území.
1: Jako na tom území u nás doma, takže čtvrtka baráku
0: ne,
1: bude mokrá.
0: Ne, když je Praha 10, ne fakt, když je Praha prostě.
1: Jo, takhle.
0: Takhle mi to bylo vysvětleno, já ale nevím, jestli to tak je.
1: Helejte, na odbornou práci mají být odborníci, takže...
0: Takže všechno, co jsme teď řekli.
1: Je úplná blbost.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
8: Dobré ráno. Ministerstvo školství spustilo nový inzertní portál, který propojuje školy a vyučující hledající práci. Zájemcům umožňuje vyhledávat nabídky například podle místa, typu úvazku nebo pozice. Píše to i rozhlas.cz. Přes Jižní Moravu se včera odpoledne a večer prohnaly bouřky. V krajském městě podle meteorologů i menší supercela s kroupami. Další supercela s prudkým větrem a kroupami se vytvořila u Hustopečí. Stočila se na Hodonínsko a největší škody napáchala v Prušánkách, a to i na střeše základní školy. V úterý Družice nad Tichým oceánem zachytila zajímavý meteorologický jev, takzvaná aktinoformní oblaka, tedy formaci oblak, jejichž rozměry dosahují stovek kilometrů. Pro jejich rozsáhlost je nelze vidět ze zemského povrchu, ale dobře viditelné jsou právě z Družice, píší novinky.cz.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
8: 20 minut budete popojíždět na D1, komplikace hlásí i z D35.
9: Dopravní nehoda se řeší v úseku dopravního omezení na dálnici D1 u Holubic směrem na Ostravu. Je to na kilometru 210, objíždí se to komplikovaně, zdržení se pohybuje okolo 20 minut. Nehoda se řeší také na dálnici D35 směrem na Olomouc, je to před Svitavami na kilometru 198, kolona se netvoří. Nesouvislá kolona je také na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 78. postý 96. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1. Na Frekvenci 1.
10: Krásné ráno. Za námi je nezvykle teplá noc. Místy teplota neklesala pod 19 stupňů Celsia a před námi je další tropický den. Zatímco v Čechách se nejvyšší odpolední teploty zastaví do 30, tak na jižní Moravě naměříme až 32 stupňů Celsia. A převládat bude polojasno, během dne bude až oblačno, ojediněle se opět budeme setkávat s dešťovými přeháňkami a nebo také s bouřkami. Bouřky už ale nebudou tak intenzivní, jako tomu bylo v minulých dnech. Očekáváme, že doprovázené budou zesílením větru a srážkovými úhrny kolem 25 litrů na metr čtvereční. Bouřky potom očekáváme zejména v horských oblastech. Teplota v 1000 metrech na horách se bude nejčastěji pohybovat kolem 23 stupňů Celsia.
11: Léto v rytmu Frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1. My jsme tady zmiňovali, kdo má dneska svátek narozeniny. Jméno Luboš. Když se řekne jméno Luboš, tak jednak náš soused se mi vybaví všechno nejlepší Luboši. A taky náš profesor na gymnáziu učil nás biologii a chemii. A byl to můj oblíbený profesor, protože já jsem byl ve škatulce známkujeme podle ksichtu.
1: Jako jsem byl sympatický ksicht.
0: Ne, já jsem byl vždycky jako pro něj asi šedivý průměr. Já měl vždycky trojku.
1: Jo, takhle. Takže ty jsi byl nesympatický ksicht.
0: No to já nevím, jako já takhle. Mohl jsem být ještě nesympatičtější.
1: No, máš jako pocit, že byl nespravedlivý, jo?
0: Ne, já byl šťastný, protože jestli mi něco nešlo, tak to byla chemie. To je prostě pro mě věda, která podle mě je velmi užitečná, důležitá a tak dále, ale já jsem tomu nikdy nepropad, nepochopil jsem to.
1: Na tý ečný, ový, stý, čelý, no, to je jediný, co já se
0: aha, dvě S, smrdí jak pes.
1: Tak jestli pan profesor ještě chemikuje, tak mu přejem pevné zdraví.
0: Všechno nejlepší, Luboši. Frekvence 1.

0: Na Frekvenci 1 teď uděláme radost jednomu z vás.
1: Ano, pokusíme se i takhle po ránu někomu z vás dovolat.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Zkusíme konkrétně Evu. Protože v Ostravě bydlí Eva. Eva měla v rodině radostnou událost.
4: Zedníková.
0: Dobrý den, Evi, které rádio platí za vás?
4: Frekvence
1: 1. No jasně.
0: Jste se teď zarazila.
1: Tak mě úplně zaskočila krev.
0: Tam se slyšela nějaký E, tak snad to. No, každopádně, my už jsme tady naznačili, vy jste měli v rodině nějakou šťastnou událost.
4: Ano.
1: A ta účtenka je za něco, co je s tou šťastnou událostí spojené. Tak o co přesně šlo?
4: No, neteřince se narodil chlapeček. No a my jsme mu koupili takové mazání na zadeček, kousátko a takový balónek.
0: Samý praktický věci.
1: Prostě takový ty věci, který prostě ten kluk bude používat celý život. To znamená pudr proti oprození, kam nějaký to kousátko a balónek. No, teď to je v pořádku.
0: Jo. A kolik jste nechali za tyhle ty dárečky?
4: Nějak přes 700.
1: Bylo to přesně 735,50.
0: A tyhle peníze vám Frekvence 1 proplatí, vrátí zpátky. Tak moc gratulujeme a ať
4: děkuji pěkně.
0: Ať jsou všichni zdraví hlavně a dělají vám radost.
4: Dobře, děkuji moc.
0: Mějte krát. Se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Frekvence 1 a Coca-Cola vyráží opět za vámi i v tuto ranní hodinu.
1: Pokud milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, ideálně ve skle, tak byste měli zbystřit.
0: V restauracích a barech označených samolepkou Foodmark si totiž můžete užít fotbalovou atmosféru a navíc tady můžete soutěžit o skvělé ceny.
1: Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App.
0: No a pozor, po Česku právě vyráží i náš kolega Tomáš Fíla s autem plným cen.
1: Tomáši, slyšíme se, kde dneska budeš k zastižení?
2: Ale krásné dobré ráno, slyšíme se naprosto perfektně. Já vás samozřejmě zdravím i všechny naše posluchače. Také dneska máme namířeno do Pacova. Jedeme tedy na jižní Čechy a budeme tam na náměstí Svobody. Pacov, náměstí Svobody, 10.00. To je důležitý. První, kdo přijde, tak získá, pozor, 500-korunovou poukázku do restaurace sítí Foodmark, sluneční brýle, plážovou osušku, plážovou tašku a samozřejmě plato nápojů Coca-Cola. Je to výhra jenom pro jednoho, pro toho nejrychlejšího, který přijde, dotkne se našeho auta a řekne, já to chci. A dostane to. No a samozřejmě atmosféru zprostředkujeme už před obědem na rádiu Frekvence 1. Takže dneska v Pacově na náměstí Svobody v 10.00.
1: Připomínáme, že mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci Coke App anebo na stránkách Coca-Cola.

0: Osmá hodina před námi, hezké ráno přejeme. I po 8 hodině budeme skvěle hrát. Co pro vás máme?
1: Skutečně skvěle, Michael Jackson bude.

0: důchodové zprávy za chvilku. Hezké ráno.
1: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
7: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
8: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Káťa Vavřínová. Hezké ráno.
9: Promiň, dobré ráno. Po horkých dnech dorazí do Česka studená fronta, přibývá případů lymské boreliozy a komplikace hlásí z D1 a D35. V Česku se budou v následujících dnech vyskytovat bouřky, v pátek mohou být i silné. Teploty budou dnes a v pátek stoupat ke tropické třicíce. Na Moravě a ve Slezsku meteorologové v pátek očekávají až 33 stupňů Celsia. Poté ale přes republiku přejde studená fronta se silnými bouřkami. O víkendu se ochladí a příští týden meteorologové očekávají spíš deštivé a chladnější počasí s teplotami.

0: v rámci tejto náročnej práce vrátili bez zdraví domů.
1: Státní zdravotní ústav eviduje významný nárůst počtu případů lymské boreliózy. Za první pololetí roku 2026 zaznamenal přes 5000 případů. To je o 4000 víc než loni za stejnou dobu. Za nárůstem stojí nový způsob sběru dat a prodlužující se klíšťová sezóna. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové od loňského července hlásí praktičtí lékaři diagnózu automaticky. Například na základě typické červené skvrny po přisátém klíštěti. Předchozí systém byl složitější. Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu. V neděli od 21 hodin našeho času v New Yorku bude proti Španělsku usilovat o čtvrtý titul mistrů světa. Angličané nedosáhli na druhou finálovou účast a v boji o třetí místo se v sobotu utkají s Francouzi.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno a zpočátku dopoledne čekáme místy až zataženo s dozníváním deště a přeháněk. Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky a ojediněle bouřky. Bude oblačno až polojasno. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 32. Na horách se denní maxima zastaví na 21.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Pozor, dejte na D1 i D35.
3: Dopravní nehoda se řeší v úseku dopravního omezení na dálnici D1 u Holubic směrem na Ostravu. Je to na kilometru 210. V koloně se navíc stala dopravní nehoda na 204. kilometru. Zdržení se pohybuje celkově okolo 30 minut. Nehoda se řeší také na dálnici D35 směrem na Olomouc. Je to před Svitavami na kilometru 198. Kolona se netvoří. A nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi STým 78. a STým 96. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Po zprávách na Frekvenci 1 už mají slovo Jana Knížková a Vojta Epler. Dobré ráno, stáváte s rádiem Frekvence 1 dnes 16. července. Samozřejmě vrátíme se k Radiokempu, ten první je za námi, ten druhý už je taky za námi, ale spousta dalších je před námi.
4: Ještě šestých je před námi.
1: Ještě příští týden jdeme my.
4: Ano, příští týden se potkáme na Stříbrném rybníku u Hradce Králové a bude tam i Miloš s náma příští týden. A můžeme ho tam sestřelit.
1: Miloš Hruza?
4: Ne, takže myslím, že Michal Hruza si s náma zahraje se střel Miloše a Miloš Pokorný bude zpívat s kapelou Hruzy.
1: Máš pravdu, no. Pozor, my no tam vlastně budeme hrát tady tu bžundu. No. Asi si to tady občas taky s Milošem rozdáte, kdy vlastně sedíte u počítače a nějak vlastně musíte trošku jako sáhnout do svých vědomostí.
4: Ne, já si pamatuju, když jsem ještě dělával vedle na Bontonu ranní vysílání a bylo se střel Miloše, tak celá kancelář, celý newsroom tady, všichni měli otevřenou tu jednu stránku a všichni se předháněli. A já jsem si to hrál tak jako potichu tam ve studiu a jednou jsem vyšel ven a říkám, dámy a pánové, třetí, kdo z vás to má?
1: Ani Miloš ne.
4: Ani Miloš ne.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Posloucháte frekvenci 1 i to je to ráno. Po 8 hodině ráno, dobré ráno přejeme.
1: To ráno, kor ještě 16. červenec. 16. červenec, rok 1969. Start Apollo 11. Raketa Saturn 5, nebo V, teď nevím, odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska s posádkou Neil Armstrong, Buzz Aldrin a Michael Collins. Na měsíc přistáli 20. července.
0: A byl to malý krok pro člověka, ale velký krok pro lidstvo.
1: Já mám k tomuhle skvělou historii.
0: A režíroval to Stanley Kubrick.
1: Výborný film. Má to taky strašně minut, ale já mám k tomuhle výbornou historku. Byla jsem na Floridě jako studentka, jsme tam jezdili uklízet vysokoškolský koleje. No. Výborná brigáda. No, my jsme tam nějak přijeli, že jo, měli jsme jeden, dva dny čas, tak jsme šli do nákupního centra. Mm-hmm. A jsme takhle v tom nákupním centru a já se tak jako podívám kolem sebe, byla jsem zrovna v nějaký sekci televizí a nikdy nebyla ani noha. A já koukám na tu televizi a tam prostě startovala nějaká raketa, že jo? No. Tak na to jako koukám. A jako je mi hrozně divný, že nikde nikdo není, ty jo. A vylezu ven a všichni ty lidi stáli venku a sledovali, jak startuje raket. A já to nevěděla. Já jsem to tam celou dobu sledovala na té televizi.
0: A ono to bylo venku?
1: Ono to bylo venku, protože to bylo na té Floridě, nedaleko toho Kennedyho
0: centra. Ono v té televizi to vypadá tak nějak líp, asi, nebo
1: no, ale
0: co?
1: Jako jsou lidi, kteří jsou schopní. Třeba bývala naše kolegyně, Diana Kobzanová, když bydlela na Floridě, tak říkala, že když se něco takového děje, tak ty lidi se berou židle, sedačky, jdou si sednout k tomu plotu toho objektu a sledují to tam celý den.
0: A teď to je atrakce, že jo?
1: No, jako... ale já to viděla tam, já byla pod toho pár kilometrů a byla jsem prostě v obchodě.
0: Já tomu říkám japonský syndrom, víš, jakože prostě když jede Japonec na dovolenou, tak taky vlastně tu dovolenou prožívá až doma, když si prohlíží fotky a videa, protože všechno sleduje přes objektiv svýho foťáku nebo telefonu, že?
1: Já tomu říkám blbost. Léto v rytmu Frekvence 1.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1. Dobré ráno, vstáváte s Rádiem Frekvence 1.
1: No pro někoho možná už dopoledne. Hezké ráno z Frekvence 1.
0: To je samá Frekvence 1.
1: To prostě my jsme jedničky. Dneska toho 16. července, my už jsme zmiňovali ten start Apollo 11, zmiňovali jsme den špenátu, ale také je dneska světový den hadů.
0: Nekecej. Ano. Takže toho je zle mě teda na druhou
1: fakt,
0: stranu.
1: Fakt, jako jo. Mě připomínáš mojí kamarádku, respektive přítelkyni mýho nejlepšího kamaráda. Ona má úplně panickou hrůzu z hadů.
0: Já to mám úplně stejně. No. My jsme teď nedávno seděli u ohře, já jsem tam seděla takhle na kamínku, no. Můj kluk tam, že lovil ty ryby, kolem ten pes a nějaký chlápek na mě volá. Dejte si pozor, na těch kamenech se strašně často vyhřívají zmije.
1: Aha. No už tě tam nikdo nedostane.
0: Ne, jako dostane, ale...
1: Tak hele, zvaž, jestli vyrazíme opravdu na radiokemp na Vranov, jo.
0: Tam jsou hadi.
1: Protože kousek od Vranova je pláž Býtov.
0: A
1: ta je pověstná tím, že ta voda je tam plná úžovek. Že prostě vlezeš do vody a oni udělají brrr, a takhle se od tebe rozplujou.
0: No jako ve vodě, nedokážu si představit, že bych třeba plavala a kolem mě se, já nevím, prohnal jenom úhor, že?
1: Úhor, kraken.
0: No, jednou se mi stalo, jsme byli na nějaký chatě a šli jsme takovou lesní cestičkou a mě pod nohama projel hlemíš, slepíšť.
1: No. A to je ještěrka.
0: Ale myš to nebo to zlepíš. No, ale to já nevím, za první nevidím a za druhý to nerozeznám. A já jsem se normálně strachy úplně jako, no, přesně to.
1: Jo, fakt jo.
0: Ale jenom to tekutý.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90 a Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90 až do 21. července. Kaufland.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: 5.5 zprávy, tedy informace, bez kterých se nedá být a žít.
1: Ale tak jako telegraficky, nebudeme vás tím dlouho zdržovat.
0: Ne, je to takový to jako, podle mě se všechno, co teď zazní, byste už četli ráno na záchodě na internetu, že jo?
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
4: Dobré ráno, při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na středu dva Češi, píše o tom CNN Prima News. Třetí účastník výpravy, který podle nich taky pocházel z Česka, utrpěl zranění. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti. Washington příští středu uvalí 25% cla na dovoz některého zboží z Brazílie. Důvodem jsou podle Spojených států nekalé obchodní praktiky, informovala agentura AP. V Ekvádoru mohou na svatbu jít za svědka nejen lidé, ale i domácí mazlíčci. Úřady umožňují pet-friendly sňatky, při kterých si novomanželé mohou vedle podpisů svých a svých svědků připojit i otisk tlapky milovaného pejska či kočky. Jeden z takových občanských sňatků popsala televize CNN.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: A jak to vypadá na dálnicích, tak to ví Martina.
6: Dopravní nehoda v pravém jízdním pruhu se řeší na 204. kilometru dálnice D1 na Ostravou. Kolona začíná na kilometru 201, počítejte se zdržením okolo 20 minut. Nesouvislá kolona je také na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 82. kilometru po stý 96. kilometr. A nehoda se řeší také na dálnici D35 směrem na Olomouc. Je to před Svitavami na kilometru 198, kolona se netvoří. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Posloucháte Frekvenci 1, toto ráno hrozně rychle utíká.
0: No, je vždycky to tak je.
1: No, že má člověk pocit, že před chvilkou vstávalo, ono už jo, je jako za chvilku 9, no, pomalu.
0: Strašně to utíká, strašně je to rychlý, jako to odpoledne je větší nuda.
7: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: A Radio Campisou rozjetý. První dva máme za sebou, před námi další. Pokud jste nestihli Rožnov pod Radhoštěm nebo právě včera, když jsme byli za vámi na Lipně, tak před námi ještě spousta další zastavení.
1: To nejbližší už příští středu, samozřejmě jako každou středu, příští týden u Hradce Králové v kempu Stříbrný rybník. Tam byla vlastně moje premiéra radiokempová.
0: To bylo tam nám málem ulítl ten stan.
1: Tam jsem ho držel 20 minut, zatímco všichni jo. Tak jako kolem postávali jako, a říkali si, dobře, že nám sem neprší. A Fler držel plachtu.
0: Vojta se jako normálně nerozčiluje a pak tam stál a už dělal takový to, jak se to nějak vyřešit, tak já jsem sem nepřišel stát a držet stán.
1: Takže to byla moje premiéra na radiokempech loni a letos vlastně taky první kemp a zase Stříbrný rybník. To bude taková naše tradiční štace, už
0: ano,
1: bych to viděl.
0: Michal Hrůza a kapela Hrůzy společně s námi vyrazí tady na ten radiokemp. No a zažijete tady všechno, na co jste zvyklí, pokud jste byli. Pokud jste nebyli, tak si poslechněte, co všechno jsme a přivezeme.
1: Přivezeme nejenom Michala Hrůzu a kapelu Hrůzy, přivezeme mimořádně i Miloše Pokorného, zahrajeme si živě se Střel Miloše, zahrajeme si živě Poslední slovo.
0: Ano, platí za vás, bude
1: ano,
0: z místa.
1: Ale to je z těch účtenek, které vy nám utratíte tam naházíte, tam. Že ano.
0: Ale musí to být prosím vás účtenky z toho kempu, jo, nebo z toho místa. Ne,
1: třeba za ubytování v tom kempu vám
0: to proplatíme. Než jste si koupili novej formérk a bude to proplatit.
1: A pak tam samozřejmě pro vás budeme mít soutěže přímo na místě, ve kterých můžete vyhrát třeba ta žlutá trička Frekvence 1.
0: No jasně, prostě radio kempy, čím víc žlutých, tím lepší.
1: Radio kemp je vlastně akce, kde všichni začínáme tak nějak normálně a nakonec jsme všichni žlutí.
0: A jednou jsme donutili lidi, aby si nechali na čelo vytetovat jitrnici. Ale byla to hena teda naštěstí. Jo, no, našli se tací.
1: No jo, no, tak víte co, za 3 týdny to je dole.
0: Tak jo, dobré ráno a těšíme se na dalším radio kempu.
2: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Barman roku Štěpán Čimánek. Tak jaké drinky teď letí a co si zvládneme umíchat i sami doma?
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
6: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.
0: A teď si dáme Phila Collinse a hned po Philovi Collinsovi budeme soutěžit. Volejte 257-409-999, druhé kolo posledního slova už za malou chvíli, tak držíme pěsti.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: Tak jdeme na to. Kdo pak se k nám dovolal? Dobré ráno.
3: Dobrý den. Ana z Chebu.
2: Aničko, tak 42 tisíc korun takhle po ránu. To by šlo, ne?
3: Krásný.
2: To by byla snídaně. Tak jdem na to. Tady je věta, kterou je třeba doplnit a stačí nám jedno jediné slovo. Připravená?
3: Ano.
2: Věta zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Tak co to je?
3: Respekt.
2: Respekt. Pojďme zkusit, jestli je to slovo, které hledáme.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Není.
3: Nevadí.
2: Mrzí nás to. Děkujeme za pokus. Nevadí. Zdravíme, hezké ráno.
3: Přihodíme.
2: Přihodíme. Mějte
3: se krásně. Naslyšenou.
2: S Robinem kolem 11:30 budete tady na Frekvenci 1 v posledním slově hrát o 42 500 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Ahoj, tady je Richard Krajčo z kapely Krištof. Já vám chci popřát krásné léto plné zážitků, na které budete dlouho vzpomínat. Mějte se hezky, dávejte na sebe pozor a tady vám teď na Frekvenci 1 posílám

0: London Beat, 9:00 tady, Miloš, stejně tak, dobré ráno.
1: Hezké ráno, přátelé, hezké ráno. To se nám to tady sešlo, jedna bruneta, jedna blondýna.
0: Ty máš dneska dobrý den.
1: Je to den, to je prostě, já tady chci být celý den, ale.
0: Tak za chvilku to rozjedem.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
3: všude je fajn. V Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
5: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro nás Káťa Vavřínová. Hezké ráno.
6: Dobré ráno. Čeští hasiči pomůžou s požáry v Řecku. Resort dopravy se omluvil za uzavírku D35 a stále se zdržíte na D1 směrem na Ostravu. Český hasičský tým dorazil včera večer do Řecka. Informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. 22členný tým má za sebou 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček, a v Řecku bude stejně jako před rokem 4 týdny. V polovině mise se členové týmu vystřídají. Ministerstvo dopravy se omluvilo za dočasnou uzavírku části dálnice D35. Veškerý tranzit totiž zákaz vytlačil do okolních obcí.
7: Nápor dopravy zažívá už od začátku týdne především Ostrov na Chrudimsku. Ministerstvo dopravy totiž na nezbytně nutnou dobu povolilo úplnou uzavírku dálnice D35 v místě budovaného napojení na navazující úsek k tunelu Homo.

0: zdravotní sestra. Zastánci mluví o právu na důstojné umírání. Odpůrci naopak varují před možným zneužíváním nové legislativy. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
1: Hokejový útočník Cole Perfetti podepsal v NHL nový 5letý kontrakt s Winnipegem na celkem 30 milionů dolarů, tedy víc než 630 milionů korun. 24letý Kanaďan byl chráněným volným hráčem a díky dohodě, o které Jets informovali na klubovém webu, se vyhne arbitráži.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno a zpočátku dopoledne čekáme místy až zataženost dozníváním deště a přeháněk. Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky a ojediněle bouřky. Bude oblačno až polojasno, večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 32 stupňů, na horách se denní maxima zastaví na 21.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Po pojíždět stále budete na D1.
3: Dopravní nehoda v pravém jízdním pruhu se řeší na 204. kilometru dálnice D1 na Ostravu. Kolona začíná na kilometru 201, počítejte se zdržením okolo 20 minut. Nesouvislá kolona je také na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 82. kilometru po stý 96. kilometr. A nehoda se řeší také na dálnici D35 směrem na Olomouc. Je to před Svitavami na kilometru 198. Kolona se netvoří. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: A po zprávách má na Frekvenci 1 slovo Miloš Pokorný.
4: Hezké ráno, přátelé, Luboš má dneska svátek, všechno nejlepší, no a já jim chci říct, že chci popřát fotbalistům Argentiny, kteří včera, přestože já fanil Anglii, tak byli prostě lepší a Lionel Messi je prostě démon. Tak to prostě je a další démon je tady se mnou ve studiu, nebo spíš démonka. Já jsem tady dneska s Janou. Zůstala mi tu blondýna, zůstala blbej výraz, já jsem si vyžádal.
5: Tak,
4: takže dneska tady budeme spolu, těším se na to uděláme se takové speciální vysílání. No a pokud jste někde na dovolených, tak to berte, takže hold prostě dneska jako je deštivý den, mají být bouřky, ale má být teplo.
5: To je
4: tak,
5: dobře, ale
4: to je dobře, ono to chtělo. Fakt to chtělo.
5: A bylo už se zavý údolí, když teda Anglie nevyhrála.
4: Ne, tak oni byli potom opravdu o tolik lepší, jo. Že prostě člověk musí být jako objektivní a zaslouží si to. A mají prostě Messiho, který chodí, ale pak to tak rozchodí.
5: Nechodí, jen kope, on dává.
4: A pak jako dává, ale dává strašně dobře. No takže takhle. Tak za malou chvíli prozradím Janě, jaké dnešní téma jsem se na ní vymyslel. Moc se na to těším. Hezké ráno.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Radio Terminátor. Miloš Pokorný na frekvenci 1.
1: Tak já jsem slíbil Janě překvapení, protože jsem chtěl, aby jsme se dneska bavili o něčem jiným než standardně. Máme prázdniny.
2: A pak
1: mě napad, nebo vzpomněl jsem si na film s Melem Gibsonem, který se jmenuje Po čem ženy touží. Uh-huh. A to je moje dnešní téma, protože já si říkám, že když dáme takový dekády, když je to ještě holčička 10 let, pak když je jí 20 let, už je to slečna nebo žena vlastně 30, 40. A v těch dekádách mě zajímá, po čem ženy touží 10, no. Po čem ženy touží ve 20, ve 30, po případě ve 40, a takže ty jsi ještě mladá, tak. Po čem si myslíš potom, že budeš toužit? Můžeme to postupně rozebírat, protože u těch kluků, to je taky samozřejmě, se to mění. A jelikož jsem kluk, tak by zajímá, co ty holky.
2: Ale mě napadá v 10 letech, že jsem řešila, že chci mít barbínu, která dokáže vohnout klouby.
1: Fakt, no.
2: Tak já jsem 90. dítě, respektive 80. ale v 90.
1: Takže odmatela.
2: Prostě odmatela. A já jsem vlastně strašně toužila, aby mi naší koupil, ona byla drahá, že? To stálo třeba tisícovku, podle mě to bylo na tu dobu. To bylo vlastně strašně moc peněz.
1: Pak byly nějaký takový ty kopie, že jo, ale tam ty klouby nešly.
2: Tam nešly, no, tam to šly ale jenom jednou. No a pak teda...
1: One way ticket, nenávrat.
2: Ve 20 jsem toužila mít prsa, jako ta blond, ta barbína.
1: Jasně.
2: No a no.
1: Přemýšlej dál, ne, tohle mě dál. Zajímalo těch 10 je skvělý, ano, jako jasně, panenka, kluci chtěli mít, zase ta moje generace, my jsme chtěli mít ty matchboxy, ty angličáky originál. Ne takový ty pajclí, ale by se kdo měl matchbox v krabice, no a do dneška jsou to sběratelský rarity, že jo, někdo to, Roman Holý třeba je velký sběratel matchboxovej.
2: A kde jste autíče to kupovali? Vy jste to museli ještě za...
1: To počkej, to je, hele, víš, když se seženy všechno, že jo, takže buď se to vezalo ze zahraničí, že výhoda těch matchboxů byla, že to je malinká krabička, že se to dalo províst kdekoliv, de facto.
2: Všude se to dalo strčit.
1: Jako, takže dobrý. No a samozřejmě pak tady byly takový ty burzy, kdy ty lidi, a ono vlastně takhle tohle asi, nebo tohle nezakážeš, ani tenkrát nezakáže sbírání autíček. A nikdo moc asi nepátral, kde se to tohle, nevím, jestli to měli tuzexy, to nevím, to se nepamatuju, ale vozilo se to zvenku a prostě lidi, co to sbírali, se k tomu dostali. Tak to třeba bylo pro mě, já mám do dneška krabici, samozřejmě už je to takový, jako různě kamarádi mi občas něco nevrátili, ale tohle...
2: rozkradený.
1: Přesně, no to jsem úplně nechtěl říct, byli kamarádi, ale prostě ztratilo se to a to jsou takový ty věci, které člověk si z toho dětství pamatuje, co chtěl mít tenkrát, že jo. Pak jsem chtěl mít takovýto kolo s tou ředicí páku, to jsem viděl v Anglii, že jo, jak ty kluci jezdí v tom bahně a mají tam jako tu alá šalpáku, hele, a tím žije, že jo, to je takový to, že tohle by jsem jednou chtěl mít.
2: Jo.
1: Tohle
2: jo.
1: Jsem jednou chtěl mít.
2: A barbínu si nikdy nechtěl?
1: Ale člověče,
2: ani Kena.
1: Takhle Kena už

0: přihrávka, projekt No Guitars na frekvenci 1 a song Černá růže. No a my tady se mnou probíráme ty tužby. Vlastně, tužby. 10 let, 20, 30. Takže ve 20 to byly ty prsa tady, jako ty barbíny. Jo.
1: No, vlastně v 10 to začalo barbínou, že ji chci. Ve 20 jsem tak chtěla vypadat. No. A ve 30 jsem měla pocit, že chci vypadat jako ve 20 a ve 40 chci vypadat jako ve 30.
0: Počkej, já jsem to tady už říkal, ale když už jsme teda Barbína, Ken, nerad vypravím vtipy do rády, ale zkusíme.
1: Nedej.
0: Já zkusím.
1: Oni to mají rádi poslouchat.
0: Přijde pán do obchodu s Barbínem a říká, dobrý, já jsem chtěl prosím vás pro dceru nějakou Barbínu. A on říká, podívejte se, mám tady jako takovou škálu, máme tady Barbínu za 50 euro, to je jako ta standardní. Říká, dobře, pak tady máme za 80 na skutu. A pak tady máme za 120, to je svatební barbína, no a pak tady máme za 550 euro a to je rozvedená barbína. A říkám, počkejte, 550 euro za panenku. Říkám, no počkejte, ale tam je Kenův barák. Kenův.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: to poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2009. Gratulujeme.
1: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Pomalu přichází Sofia Loren, Frekvence 1, Anže Kateřina. Máme pozitivní zprávy?
1: Nemáme.
0: Co bychom vlastně od zpráv vlastně chtěli?
1: Tak to asi odejdu.
2: Tak já jdu.
0: Vy zase točí.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
5: Dobré dopoledne. Požár budovy v továrním areálu ve Zlíně likvidují hasiči už týden. Stále prolévají sutiny vodou. Jak dlouho ještě zásah potrvá, nechtějí předjímat. Policisté stále střeží okolí budovy. Zjišťují příčinu vzniku požáru, vyslýchají svědky a z hasiči budou vyhodnocovat i záběry z dronu. Velení iránské armády pohrozilo, že zničí infrastrukturu zemí Blízkého východu, a to pokud Spojené státy zaútočí příští týden na mosty a elektrárny v Iránu, píše agentura AFP. Při požáru siročince v Alžírsku zemřelo 11 lidí, dalších 19 utrpělo zranění. Uvedl to úřad civilní ochrany. Podle úřadu nemusí být počet obětí konečný.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: A jak to aktuálně vypadá v provozu, tak to ví Martina.
6: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 5. kilometru dálnice D1 na Ostravu. Před nehodou se tvoří kolona na 10 minut. Stejná kolona je i v opačném směru. Projíždějte oběma směry opatrně. Nehoda se řeší také na dálnici D35 směrem na Olomouc. Je to před Svitavami na kilometru 198. Kolona se netvoří, i tady jeďte opatrně. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Časnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Rozněžil nás James Blunt, kdo jiný, bývalý voják.
1: Tomu se líbí český holky.
0: No to je Ježišmarja.
1: Z jednou chodil.
0: No jasně, no já.
1: Dlouho.
0: James mi to říkal. No.
1: My jsme si ji šérovali.
0: To ne, ale říkal by to.
1: Myslím, že tam Petra Němcová to byla. Modelka.
0: Já člověče, možný
1: myslím,
0: to je.
1: Že jo,
0: možný
1: myslím,
0: to je,
1: že jo, taková možný, hezká dlouhonohá.
0: Možný to je. A teď, pak tady, jak vystupoval na kontakt, taky nějaká Češka. No, no prostě český holky.
1: A tak jako. Přes.
0: No jasně.
1: Máme to tam.
0: No tak prosím tě, probrali jsme po čem ženy touží 10, máme tu Barbínu, pak tady byly ty prsa Barbíny, bylo ve 20. A co 30?
1: No hele, ve 30 to chceš prostě nějakého zajištěného chlapa, že jo? Mm-hmm.
0: No. A ještě, aby se ti líbilo.
1: A ještě, aby se ti líbilo.
0: Smrtící kombinace. Jako zajištěnej chlapu je dost relativně, no. Pak no. Jsou chlapi, co jako vypadají dobře, ale zajištěný, nejsou spíš odjištěný. Takže no to je smrtící kombinace.
1: Takže to je ta třicítka, no. A v těch 40 to už je tak, že dobře, tak chlapa neřešíš, protože jsme v době, kdy ženy začaly být hodně jako, že sobě stačí. A chceš vypadat jako ve 20, že jo? Ale nástroje jsou. Takže když máš chlapa, který je zajištěný, tak zařídí i to, že ve 40 vypadáš jako ve 20. To je taková ideální kombinace.
0: A pak potom jako vlastně můžeš mít ve 40 tu panenku, pokud je to limitovaná edice od třeba od Barbery.
1: A to už je ale úplně jiný level.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
5: Come on, yeah.

0: Z dnešního vysílání půjdu nesmírně obohacen, protože vím, po čem ženy touží v desetě a další věci.
1: Já myslím, z dnešního vysílání budu do hradkářství, jako bych si bavit.
0: Tak. Nicméně, jelikož jsou prázdniny a dovolené v plném proudu, tak my se ještě s Janou vlastně uvidíme a s Vojtou, protože příští týden Hradec.
1: Ano.
0: Je to tak. Další kemp Frekvence 1. Mimochodem nevíš, jestli je to včera nespláchlo. Já jsem na chvilku poslouchal.
1: Trošku je to prý spláchlo.
0: Vím, že se tam řešilo, kdy to má přijít a jestli to přijde a v kolik to přijde.
1: Přišlo to z Pokáče.
0: Jo, tak to tak bývá.
1: No, ale co říkali jako kolegové, tak se nenechali samozřejmě návštěvníci odradit, protože Pokáč je tahák.
0: Jasně, takže trošku deště vydržet.
1: Trošku, přesně.
0: Nebudeme mít hezky.
1: Já nevím. Ta předpověď je taková nějaká všelijaká.
0: Ale
1: ty tam budeš vlastně součástí toho programu s novinkou, která není úplně nová v tom éteru,
0: ano.
1: Ale bude nová na tom rádiu.
0: Bude úplně poprvé jako vlastně venku, protože ti z vás, co hrají, a že vás to hraje hodně, se střelil tam Miloše v pátek, tak víte, ten princip je
1: my to máme jednoduchý. Pracovní název Odstřel si svého Miloše.
0: Ano. A takže vlastně poprvé to pojedeme live venku jako s posluchačema. Je to vlastně pilot, uvidíme, jak to půjde. Když to půjde, pojedeme to dál, když to nepůjde, tak jsme tam nikdy nebyli.
1: Já jsem v životě nebyl. Asi tak dvakrát nebo třikrát jsem to s tebou hrála, bo když jste to teda ve vysílání, takhle aplikovali mě to v čase, kdy já normálně sedím za volantem. A musím teda říct, že jako jestliže si chce člověk trošku snížit sebevědomí, tak je to ideální.
0: Je to skvělý. A pak ještě nejlepší ty momenty, kdy víš, že to víš a dáš to blbě.
1: No.
0: A říkáš, proč jsem to dal blbě, já to věděl. A to vždycky zmínil, říkám, taky jsi to kliknul blbě, no taky jsem to kliknul, říkám, jsme blbí, nebo...

0: Uteklo to jako voda. Jani, moc ti děkuju za sparing a my si budeme sparingovat ještě v Hradci Králové.
1: Mnohokrát.
0: No a máme tady Robine, hezké ráno.
2: Hezké ráno, takže vy jste spárovali dneska s Janičkou a včera tak. jsme měli sparing spolu.
0: Včera filmový a já jsem tě potom ještě poslouchal později a jel si v tom dál, což se mi líbilo.
2: Jel.
0: Bylo to fajn.
2: Jel a dokonce jsem zmínil i tebe, Miloši.
0: Všechno jsem slyšel.
2: Slyšel jsi to?
0: Slzami takhle úplně.
1: Víte, jak se tomu říká? Brownus.
0: Yes. Znáš ten pojem, ne? Yes. Ne, bylo to fajn, já jsem to poslouchal, zrovna jsem byl na cestách. Jak my mladí říkáme on the road.
2: Jo. A mě tam volala paní a já říkám, paní, já nevím, jestli jste poslouchala to ráno.
0: Jo, jo, tohle jsem přesně slyšel ten vstup. Na to jsem nestačila. Jo, to jsem nestačila.
2: A my jsme dělali klukoviny. A to my taky vždycky děláme s holkama.
0: Jo, jo, jo, já to říkala. To je tak jako blbném.
2: My jsme s holkama. Ježíš, to bylo super.
0: Takže co dneska?
2: Dneska, no ty, já nevím, já to tady jako hodlám to tady jako rozjet. Po té včerejší fotbalové emoci, kde to pořád jako ve mně je, Argentina, Anglie. Já vím, že ty jsi trošku jako na straně Anglie byl.
0: Já jsem jim fanděl. Ale pak už jsem věděl, že to je zbytečný to mé fandění. To bylo jasný.
2: Ale v pohodě, ty jsi rozhořčen, Miloši, z toho, že Anglie prohrála. Já, že jsem prohrál prachy opět.
0: Jo.
2: Ne, já jsem úplně idiot. Já jsem prostě, já jsem na 200% byl přesvědčený, že bude remíza. A i když ty prostě 85. minuta nebo 90. a Argentina je tlačila a takovým způsobem. Já jsem si nepřisadil na výhru. Říkám, ne, vůbec, to zůstane. Lup to tam, druhý gól, já jsem omdlel na gauči.
1: Tak střínej si tady drive a máš to
2: zase
1: zpátky.
2: Budu volat Milošovi. Zase mu budu volat, Milo, prosím tě, hodinku.
0: Já to potřebuji dorovnat.
2: Vezmi mě zase ráno. Jako včera.
3: Už tam budem, nech toho. Už tam budem.
4: Přestaň.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
14: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
15: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
16: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Je to tak, na chlup přesně 10. Hezké dopoledne, zprávy má Kateřina Vavřínová.
4: Dobré dopoledne. Peking vyšetřuje zadrženého Čecha pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Německá extrémistka Líbichová si odpiká trest v mužské věznici a brzdí se na D1 a Pražském okruhu. Čína potvrdila, že český občan zadržovaný v zemi je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Uvedlo to čínské ministerstvo zahraničí. Peking zároveň tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře a vyzývá Prahu k jeho okamžitému propuštění. Pravicová extremistka Marla Svenja Libichová si odpiká trest v mužské věznici. Rozhodly o tom německé úřady po jejím vydání z Česka.
16: Případ rozvířil debatu o změnách pohlaví v Německu. Libichová totiž byla v roce 2023 odsouzena ještě jako Sven Libich k vězení za podněcování k nenávisti a další trestné činy. Po úřední změně pohlaví na ženu se vyhýbala výkonu trestu. Letos ji na základě zatykače zadržela česká policie u Aše. Po vydání zpět do Německa byla převezena do ženské věznice v Kamenici. Její vedení ale rozhodlo o přesunu do mužské věznice s odkazem na bezpečnost. Někteří politici proto vyzývají k tomu, aby stát lépe kontroloval, kdo a jak si může změnit pohlaví. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
4: V Ekvádoru mohou na svatbu jít za svědka nejen lidé, ale i domácí mazlíčci. Úřady umožňují pet-friendly sňatky, při kterých si novomanželé mohou vedle podpisů svých svědků připojit i otisk tlapky milovaného psa či kočky. Argentinský fotbalista Lautaro Martinez po vítězné brance ve středečním semifinále mistrovství světa proti Anglii 2-1 neskrýval emoce. 28-letý kanonýr Interu Milán v televizním rozhovoru uvedl, že na podobný okamžik čekal celý život. Svůj gól předpověděl už na lavičce před příchodem na hřiště.
5: Frekvence 1. Počasí.
4: Ještě dopoledne čekáme místy až zataženo s dozníváním deště a přehánek. Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky.

0: Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Ze zpráv je to vše, začíná vysílání Frekvence 1 s Robinem Sobkem.
2: Já ti dám ty argentinský fotbalisto. Lautaro Martinez, tak on uvedl, Kačenko, že na svůj vítězný gól teda čekal celý život.
1: A že to předpověděl už na lavičce.
2: To je skvělé. Tak já jsem si taky předpověděl, ne na lavičce, ale doma na gauči, že vyhraju, protože já celý život čekám na výhru. Mm-hmm. A ty, Lautareren, ty jsi mi to pokazil. Celou tu výhru mi pokazil. Vlastně v podstatě v nastavení, to už dávno, už byl konec. Konec, remíza, 1-1. 1-1 to mělo být. Lautar to tam fouknul a úplně mi pokazil mou životní víru.
1: Ale nepláčeš, je to dobrý.
2: Nepláču, no tak proč bych plakal? Já prostě musím chodit jako dřív do práce, odcházet později. Jo, co jako tady budu naříkat, už jsme se domluvili s Milošem, že mu občas zavolám zase v noci, takhle poprosím ho o nějakou tu hodinku, stejně jako včera, když hráli Španělé a Francouzi, no, tak to se tak občas prostě stane. Ne vždycky je posvícení, ale včera posvícení bylo na Radiokempu Frekvence 1.
1: A to je pravda.
2: Pokud jste nebyli, tak my vám dáme malou ochutnávku za chvilku, ale do té doby Aerosmith, Helena Zeťová nebo Samfeld, pojďme hrát. Máme prostě tonej z muziky, máme dobrou náladu, jdeme na to, Kačko.
1: Tak jo, tak hezký čtvrtek všem.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky, Aerosmith otevřeli čtvrteční dopoledne s datem 16. července a to ve čtvrt na 11, tady u nás na Frekvenci 1. My jezdíme celé léto po českých a moravských kempech. Ano, dá se říct, že radiokempy Frekvence 1 a roku 2026 jsou už v plném proudu, protože dva kempy už máme úspěšně za sebou a ty další doufám, že úspěšně před sebou a těch termínů je poměrně dost. Vy už můžete vybírat třeba z kempingu Stříbrný rybník, to znamená z termínu 22. července příští středu. Budeme zase na štaci, Jana a Vojta vás budou odpoledne provázet, zpívat bude Michal Hrůza. No a pak pojedeme zase ve středu kemp Strážnice 29. července Lubka Míra s kapelou Miraj a pak už srpnové tour, dá se říct, kemp Pohoda, kemping Vranovská plášť, koupaliště a kemp Podbořany, taky kemp Kristýna. Je z čeho vybírat na webu frekvence1.cz, tak se tam podívejte, s tím, že startujeme ve dvě odpoledne a mezi 19. a 20. se vždycky můžete těšit na živý koncert hudebního hosta. Já se vrátím k tomu včerejšímu rádiokempu Frekvence 1, protože pokud jste nebyli, mám tady pro vás takovou malou ochutnávku z kempingu Lipna Modřín. Bylo to opět naprosto parádní. Tentokrát vám tam zaspíval Pokáč. No a náš kolega Tomáš Fíla měl včera, nevím, co to bylo, nějaké básnické střevo a hezky ho uved. Poslouchejte.
1: Takovou speciální úvodní básničku. Po bustech nám zbyl jen prázdný pekáč. Ovšem dnešní večer zakončí fantastický Pokáč!
2: Co z tebe bude? Já chci milovat, já chci poznat svět.

0: tak blbě, ale vážně hodně blbě. Zavrať se mě tak blbě ptáš. Krásný dobrý večer. Děkuju moc krát.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: To nejlepší z muziky Jojo Band. Jojo Bendi, vidíte, ti už tady dlouho nebyli u nás na návštěvě na Frekvenci 1. To vám tak hraje vlastně písnička Karvina a mě už ta hlava jede. Přátelé, mě to najede, co bylo tehdy tam v Karviné za mých mladých let. Mám nějaký zážitek vůbec s Karvinou? Je pravda, že tehda jsem kráčel Slezskem sem a tam a ano, mám vlastně vzpomínku na Karvinou. A to takovou, když jsem studoval požární školu ve Frýdku Místku, tak vlastně v Karviné u profíku u hasičů jsme měli praxi, takže já tam dojížděl na praxi tehdy vláčkem z Frýdku do Karviné a my jsme tam s těma tak, jak mi huba narostla, jo? My jsme s těma borcama jezdili v té cisterně po Karvině, jezdili jsme k těm zásahům. Oni nás nepouštěli úplně do toho ohně, když byl velký průšvih, to je pravda. Vzpomínám si, když jsem opravdu i z dálky sledoval jako trošku víc brutálnější akci, ale na druhou stranu dělali jsme jako studentíci opravdu, co jsme mohli. Byla to velmi zajímavá zkušenost, takže mám vzpomínky na Karvinou. Za chviličku třeba Lady Gaga nebo Robin Schulz tady u nás na Frekvenci 1 společně s Fastboy a vy už můžete posílat SMSky k narozeninám, protože pokud někdo slaví ve čtvrtek 16. července, klidně někdo jiný než Luboš. Lubošové dneska mají svátek mimochodem, tak všechno nejlepší, ale pokud slaví někdo z vašich milovaných přátel, lásek nebo kolegů v práci narozeniny, napište, kdo to je, co mu chcete vzkázat, podepište se a pošlete nám to na 736-300-444. Za chviličku, jdeme na to.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Příjezd do Prahy brzdí po D5 od 6. kilometru na 15 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 20 minutami navíc až k exitu Ořech. Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzyni od Jesenice a i tady kolona končí u exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. 20 minut naberete na D1 na Ostravu mezi s tým 82. a s tým 96. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitel silnic a dálnic Martina.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Happy birthday, ano, hezké narozeniny přejeme, všech to nejlepší vám všem, kteří slavíte a neměli jste třeba čas napsat. Je čtvrtek, 16. července, připomínám, Lubošové mají svůj den, je to váš den, tak se užijte, vyslavíte svátek, všechno nej taky vám. Máme skoro 10:45 dopoledne, pojďme na narozeninová přání. Někdo mi tady napsal: ahoj Robine, můžeš pozdravit prosím mou manželku Blaženku, ona je v práci sama, maká tam dokonce za kolegyni, která má dovolenou, díky moc. Já můžu samozřejmě Blaženku pozdravit, já můžu udělat i víc, já můžu Blažence pustit hezký pozdrav, moc hezký.
1: Otevři, to jsem já. Nedělej fóry, Blážo, Blážo.
2: Já ti dám fóry, ty neřádej jen, ještě jednou se to ukáž a uvidíš. Trej,
0: ano, Bláža, ano, vzpomínka na Blážu ze Slunce, Senu a pár facek. My jdeme dál, doufám, že Blaženku to potěšilo v práci, že jí to teď půjde pěkně od ruky. Ahoj, Robine, dneska slaví 25. narozeniny naše Myška. Přejeme ti, Myško, ať se ti všechno špatné vyhýba obloukem a toho dobrého, ať máš plnou náruč. Krásné narozeniny, mamka Réňa a taky taťka Péťa, rodinka nádherná, rodiče ti přeju, Myško, tak doufám, že posloucháš, máš 25. Je, co bychom tady za to dali? 25. narozeniny, přejeme všechno nejlepší. Jedeme dál, taky Lucka napsala: dobrý den, dneska má moje maminka narozeniny, jmenuje se Eva. Můžete ji prosím poslat třeba i nějakou hezkou písničku, Lucko, můžeme. A víte co, teda, aniž bychom to nějak plánovali, tak mám tady v playlistu Opět a Radeček a vy píšete, že byste chtěli zahrát Opět a Radeček. No tak jo, tak si to dáme, to nám krásně vyšlo. A přejeme Evě, mamince, všechno nejlepší k narozeninám. Co se týká známých osobností, tak dneska například slaví slovenský herec, režisér Martin Huba, ročník 1943, a taky herečka Regina Rázlová, ročník 1947. Všechno nej.
3: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si: hele, motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk. Teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod. 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: Alanis Morissette je to nejlepší z muziky a Ironic. Já si pamatuju na den, kdy vyšla tahle ta písnička a nemohl se mi dostat z hlavy. Jak jsi to měla ty taky?
1: Já nevím, kdy vyšla.
0: To není důležité, ale když jsi ji zaslechla úplně poprvé, tak byla chytlavá, ne?
1: No jo, já hodně dbám na texty u písniček a slyšela jsem ji určitě jako dítě, ale texty člověk pochopí, až když jako roste, že se s nimi stotožňuje. A...
0: Tak si dáme jiný text teď.
1: Pardon, bylo to moc dlouhý.
0: Přátelé, tak já jsem Kačku zaskočil při přípravě zpráv, asi evidentně tou otázkou, tak se omlouvám, no.
1: Pohodě.
0: Strašně dlouhá odpověď na mě.
1: Já nejsem vůbec pohotová, nebyla jsem... Možná jsem blázen,
0: ale stále věřím. Ale já radši budu hrát, sorry, jo, Kačko, připravuj se.
1: Mlčím.
0: Ne, tvoje chvilka slavy přijde už za chviličko ve zprávách.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
8: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
7: Smutný, co? Něco vám poradím.
8: Nádobí Fabíny.
7: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
8: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
9: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
10: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Ano, a teď přichází Kačenka na řadu. Teď je tady její chvíle. Teď jsou zprávy. Hezké dopoledne. Je to tvoje.
1: Děkuju. Dobré dopoledne. Poslanec SPD Foldyna je podezřelý z domácího násilí. V Praze 9 spadl stavební jeřáb a strhl troleje. Provoz brzdí na D5 a D7. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Podle Radiožurnálu ho policie minulý týden vykázala na 2 týdny z domu v Děčíně, kde s manželkou žije, a zabavila mu několik střelných zbraní. Radiožurnálu to potvrdili 3 na sobě nezávislé zdroje. Sám Foldyna nakonec přiznal, že ho policie opravdu z domu vykázala. Prohlásil ale, že je nevinný a více to komentovat odmítl. Případ je teprve na začátku a poslanec dosud nebyl z ničeho obviněn. V Prosecké ulici v Praze 9 dnes dopoledne spadl stavební jeřáb a strhl trolejbusové troleje. Ulice bude do vyproštění jeřábu neprůjezdná. Řidiči by se měli místu vyhnout, uvedla policie na síti X. Trolejbusová linka 58, která spojuje Palmovku a Miškovice, jezdí podle dopravního podniku kvůli nehodě odklonem. Podnik uvedl, že trolejbusy jsou odkloněny ze zastávky Libeňský zámek do zastávky Prosek. V obou směrech tak nezastavují na zastávkách Kundratka, Kellerka a Prosecká. Správci Českého ráje varují před některými

0: milionů dolarů. V přepočtu je to víc než 630 milionů korun. 24-letý Kanaďan byl chráněným volným hráčem a díky dohodě, o které Jets informovali na klubovém webu, se vyhne arbitráži.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Ještě dopoledne budou doznívat místy přehánky, ty nás čekají lokálně i během dne a ojediněle zabouří. Bude oblačno až polojasno, večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty budou mezi 25 až 30 stupni, na jižní Moravě naměříme až 32 stupňů, na horách naměříme 21.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Komplikace hlásí z D5 a D7.
2: Příjezd do Prahy brzdí po D5 od 6. kilometru na 10 minut. Pokud pokračujete dále po pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 10 minutami navíc až k exitu Ořech a 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzině. Na vině je dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: A po zprávách má slovo na frekvenci 1 opět Robin Sobek.
3: Je to tak, ještě jednou hezké dopoledne. Je to hodně, co nás čeká. Já bych začal posledním slovem, protože ani včera na rádio kempu v kempingu Lipno Modří nám nepadl bank posledního slova. A já teda upřímně vždycky si trošku přeju, aby to tam někomu vyšlo, protože si dokážu představit a vžít se do té atmosféry na místě, jaká to musí být vlastně báječná emoce. Ne, že jako v rádiu by to nebyla. Ale teď si představ, že jdeš na ten kemp, vůbec to neočekáváš, a tak si tam dáš to pivíčko, asi naladěna prostě na tu letní pohodu, atmosféru a tak dále a na toho interpreta, ale ještě předtím vyhraješ třeba balík peněz. My tam teď máme třeba 42 500, to je dost.
0: To je příjemné.
3: Takže přijdeš na rádiokem, dostaneš 40 táců na ruku.
0: A jedeš domů.
3: A bav se prostě. Víš, jako... Uvidíme, no. Jako bylo by to moc hezké, kdyby se to povedlo, třeba do konce prázdnin, do toho 29. srpna, kdyby jste to prostě někdo úrovali na tom rádiokempu, ten bank. No, třeba to někdo úrovete za půl hodiny, já vám taky držím palce a stejně tak ještě budeme volat Tomáše Fílu, protože i dneska ve čtvrtek 16. července pojedeme mezi vás, lépe řečeno on vyráží a to s naloženým auťákem výher, co vyhrajete, to se dozvíte ve 11:45. Teď jste u nás vyhráli Ace of Base, Eda Sheerana, taky Paula Anchaira, prostě to nejlepší z muziky, máte to zadarmo, tak hezkou zábavu.
0: Pěkné dopoledne.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Ace of Base. Tak můžete už pomalu a jistě žhavit telefonní aparáty za chviličku. Jdeme na to, budeme hrát o 42 500 v posledním slově, a to s větou Pepi Vrtala alias Fotra na tripu. Tak hodně štěstí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás české rané brambory kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl ty

čas se zhasl. To, jak život zrychlil z nuly na stůl. Pak šlo to s námi od 10 k 5. Dobrý je.

0: To nejlepší z muziky Glenn Medeiros na frekvenci 1 a to na chlu přesně teď 11.30, tak volejte 257-400-999.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Protože právě teď, jak jsme říkali, budeme hrát o 42 500 korun. Tohle je aktuální bank posledního slova. A kdo ty prachy může vyhrát dnes ve čtvrtek 16. července? To se ptám já. Hezké dopoledne. Kdo tam?
3: Hezké dopoledne, Robine, tady Eva.
0: Evo, odkud?
3: Eva z Jedovnic.
0: Kde to je, Evo?
3: To je okres Blansko.
0: A, Blansko, jo?
3: Ano.
0: Dobře,
3: ano.
0: Dobře, tak to není zas tak úplně z ruky. To si pojďme říct, že ty peníze tam můžou ještě dneska být.
3: Osky.
0: No. Dobře, tak abych to nepřeháněl zase, jo? Abych to náhodou klaplo, aby pak Evo si na mě nestěžovala tady v rádiu. Ale jo. On říkal, že dneska jsem to vyhrála, no...
3: Ne, stojím nohama na zemi, dobrý.
0: Dobře, tak jo. Tak, pojďme teda na věc. Předpokládám, že jsi, Evi, připravená?
3: Ano, přistaná.
0: Já myslím, že Pepa Vrtal alias Fotr na tripu. Taktéž, tak já pouštím jeho větu a jdeme na to.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Co je to?
3: Pojištění.
0: Teda, to je slovo do pranice. To jsem nečekal, tak pojďme to zkusit. Ano.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Ne.
3: Nevadí, přihodíme.
0: Přihodíme, no já to udělám
3: rovnou. Ale pojištění
0: rovnou.
3: Je taky důležitý.
0: Ale já netvrdím, že není pojištění jako důležité. Jasně. To já jako netvrdím, ale evidentně to není teda to trefné slovo, které potřebujeme doplnit do věty Fotra na tripu, ale já z Pepy Vrtala.
3: Nevadí, budeme zkoušet dál.
0: Ale budeme zkoušet dál, protože tak. Teď jsme tu částku trošku díky tobě zaokrouhlili na 43 000 korun a pokračovat se bude v 4:30 odpoledne, Evi, a to znamená i pro tebe další možnost výhry.
3: Super, jo? Moc krát děkuji a mezi tím přeji štěstí.
0: Ano, my taky děkujeme a mezi tím, to je pár hodin máš na to, se nechat pojistit, kdyby to s tebou seklo pak, jo?
3: Tak jasně, jo. Zkusím to. Děkuju. Ahoj.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Jako Evička se smála, jo, ale teď si to představte. Tu banalitu v 4:30 nám zavolá. Teď bude mít to obrovské štěstí, že to vyhraje, ten balík peněz, jo. Teď ty peníze vlastně nedorazí dneska, jak jsem sliboval. A ještě to s ní sekne a nebude pojištěna. No, máme průšvih obrovský. No nic, tak pojďme teď zjistit, jak to vypadá na cestách. Doufám, že tam není nějaký průšvih.
6: Příjezd do Prahy brzdí po D5 od 9. kilometru na 10 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 10 minutami navíc až k exitu Ořech. Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzyně od Jesenice a i tady kolona končí u exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 80. po 96. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: I náš kolega Tomáš Fíla se nechal pojistit. I když ten spíše na blbost, než na zdraví. Ale snad ve zdraví dojel tam, kam dneska měl a bude rozdávat dárky už za chvilku v éteru Frekvence 1.

0: Takhle pohodově hraje čtvrteční dopolední obědová, nebo chcete-li předobědová frekvence jedna. Tohle je Eric Clapton. Ach, oh yeah. 11:45. Také dneska frekvence jedna Coca-Cola vyráží za vámi. V podstatě celý týden, krom našich rádiokempů středečních, kolega Tomáš Švíla jezdí za váma s naloženým autákem výher a ten, kdo ho odchytí jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle, Coca-Cola. K tomu voucher do restaurace Food Marks v hodnotě 500 korun a k tomu taky pořádná zásoba nápojů Coca-Cola. To všechno v jednom nádherném dárkovém balíčku. Tak, já bych měl mít Tomáše na telefonu, doufám, že mě slyší dobře, Tome, a prozrať, kde tě mám. Hezké poledne, vítej.
1: Hezké poledne, Robine. Zdravím samozřejmě i všechny posluchače, slyšíme se naprosto perfektně a já jsem dnes v Pacově, kam jsem dorazil, na náměstí. No a naši posluchači nás poslouchají i tady, protože jako první přiběhl k našemu autu. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Ahoj, já jsem Jirka.
1: Jirko, my zdravíme samozřejmě, vy jste se usmíval, už z dálky jste mával, do auta jste plácnul a ještě je mě samozřejmě. Mě a řekl jste, já to chci, to bylo to ranní heslo, které jsme si dali. V každém případě, než vám ty ceny, o kterých Robin mluvil, předám, co jste dělal, když jsme ráno hlásili, že přijedeme do Pacova?
2: No v 7 ráno vždycky přijdu do práce, zapnu rádio, že jo, frekvence 1, no a truhlařím a děláte mi společnost.
1: Máte dílnu daleko tady od náměstí?
2: Asi 100 metrů, 200 metrů, no.
1: Jo takhle, takže opravdu jste si jenom odskočil, jako, no to je perfektní. Jirko, vy v každém případě získáváte všechny ceny, o kterých Robin mluvil, takže tady jsou.
2: Super, děkuju moc. Jsem úplně nadšenej, fakt.
1: To máme radost, slyšeli jste to sami. Dnes jsme přivezli spoustu radosti sem do Pacova. Zítra budeme zase někde jinde. Kde se rozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. Já se na vás budu těšit a pro dnešní den přejeme dobrou chuť k obědu s Jirkou právě z Pacova. Tak ahoj!
2: Ahoj a děkuju moc Frekvenci 1 a děláte mi společnost celý rok.
1: A to my jsme rádi.
0: A doufám, že budeme dělat dalších 10 roků. Jirka byl nejrychlejší, umí dokonce i na dálku zamávat, no a to se vyplatí. Stejně tak se vyplatí zapínat rádio pěkně po ránu, v jeho případě teda v 7, hned u práce. Takže nejenom šikovný truhlář, on je i šikovný hráč. Obrovská gratulace, Jirko, vy ostatní se nechte inspirovat. Zkuste udělat stejný systém, zkuste použít stejný systém jako Jirka. Ráno si naladit rádio a pak prostě jednoduše vyhrát. Jinak připomínám, opět mistrovství světa ve fotbale pokračuje, je v plném proudu, už jsme vlastně téměř ve finále, takže si můžete vychutnat takovou tu pravou, nejenom fotbalovou, ale finálovou atmosféru v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks. Stejně tak připomenu, že můžete sledovat zápasy, fandit, zároveň soutěžit o skvělé ceny, stačí si dát jenom nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najdete kód, ten zadejte do aplikace Coke App a jste ve hře. No a mapu podniku Food Marks najdete v aplikaci nebo taky na stránkách Coca-Cola.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Vanessa Williams, to nejlepší z muziky, zahrajeme vám taky česky po zprávách, činasky. A nebo taky Martin Solveig. Ať vás trošku probereme v čase oběda a nakopneme.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity.
2: Ty největší
1: hity posledních let.
3: Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Ptáš se mrak, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
1: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: My jsme připraveni na zprávy, nevím co vy, ale doufám, že posloucháte. Připravená je taky Kateřina Vavřínová, hezké poledne, vítej.
6: Dobré poledne, Turek nebude na oficiálních jednáních rezortu životního prostředí. Státní dluhopisy si koupilo 92 tisíc lidí a brzdí se na D5 i na D1. Poslanec motoristů Filip Turek se nadále nebude účastnit jednání oficiálních schůzek ani porad vedení na ministerstvu životního prostředí. Turek tam působil jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal. Funkci však přestal vykonávat v souvislosti s vyšetřováním své pondělní dopravní nehody, řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Už týden zasahují hasiči ve Zlíně u požáru budovy číslo 34. I když už nehrozí nebezpečí dalšího šíření, na místě stále několik jednotek prolévá požářiště vodou. Ve spolupráci s policií taky vyšetřují příčinu jednoho z největších požárů budov v Česku za 5 let. Policejní mluvčí Monika Kozumplíková Frekvenci 1 řekla, že výše škody stále není konečná.
7: Stále střežíme okolí budovy, do níž je zakázán vstup z důvodu stále hrozícího nebezpečí jejího zřícení. Kriminalisté zjišťují příčiny vzniku požáru, vyslýchají svědky a v součinnosti s hasiči vyhodnocují záběry z dronu. Co se týká výše způsobené škody, to je předmětem probíhajícího prověřování.
6: V některých místech pod Sutinami zůstává podle hasičů vysoká teplota, proto ještě nemůžou zásah ukončit. V první emisi státních dluhopisů určených pro občany lidé nakoupili cenné papíry za 74 miliard korun. Celkový objem objednávek byl 80 miliard. Ne všechny objednané obligace ale lidé zaplatili. Státní dluhopisy si koupilo zhruba 92 tisíc lidí, uvedlo dnes ministerstvo financí. Ukrajinský parlament dnes schválil Serhie Koreckého jako nového premiéra, oznámila média. Korecký byl dosud šéfem energetické společnosti Naftohaz. Před hlasováním označil za klíčové priority obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci do Evropské unie. Soupeřka šampionky v alpském snowboardingu Zuzany Maďarové z letošního olympijského finále Sabine Pajerová oznámila konec kariéry. Rakouská závodnice se loučí ve 33 letech po 16 profesionálních sezónách. V prohlášení uvedla, že nastal správný okamžik.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Během dne se lokálně objeví přehánky a ojediněle zabouří. Bude oblačno až polojasno. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 32, na horách se denní maxima zastaví na 21 stupních.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Provoz brzdí na D5 před Prahou, ale i na D1 před Brnem.
8: Příjezd do Prahy brzdí po D5 od 9. kilometru na 10 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 10 minutami navíc až k exitu Ořech. Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzyně od Jesenice a i tady kolona končí u exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 80. po stý 96. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Mar.

0: To je velká pohodovka. Why se jmenuje Why? Why? Ano, Annie Lennox na frekvenci 1, 2 minuty po čtvrt na 1 odpoledne. Why? Proč? Proč? Ještě někdo nevolá.
1: To je to, že se nás taky jednou vyvedl.
2: Frekvence 1.
3: Nyník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: A nebo že by se nám to tady změnilo. Já jsem pustil písničku Why? Ano, stále jsem se ptal, proč a proč. Tady nikdo nevolá zatím do filmového odborníka. A šup, haha, naprostý blázinec. Naprostý blázinec. Kdo tam je? Hezký den.
4: Torbine, tady Vašek Prahy.
0: Teď to říkám, že to je blázinec, Venco. Jak se máš? Ahoj.
4: Mám se dobře, jdeme teďka z nás dovolený, tak nálada super.
0: Jo, tak počkej, tak si ještě zlepšíme. Udělej takový, jako by si chtěl udělat takový nádech, jako by si měl něco v ústech, jako cigaretku. Dělej, Venco. No, pořádně, no. Tak, nádech a chvilku to drž a já tě mezi tím pustím ukázku.
5: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
6: Myslíš, že to je tím?
5: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se jí přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
6: Možná máš pravdu, ale určitě je tahle zeme pěkně skurvená.
0: Tak, vydechni, Venco, můžeš už. No.
4: Už jsem modral.
0: Jo, tak co, hned je ta nálada lepší, co? Z dovolenky pěkně. Co?
4: A teple se s ní je. To je můj oblíbený, to jsou samotáři.
0: To jsou samotáři. Jej, to je Jirka Macháček, kterému vlastně tohle ten snímek změnil totálně kariéru, úplně překopal mu ten život z hůru nohama. Do té doby byl to Jirka Macháček, kterého nikdo moc neznal a od té doby, od toho roku 2000, kdy se dávali vlastně samotáři, takový docela zlomový snímek Davida Ondříčka, všichni si chtěli dát cigaretku s Jirkou Macháčkem. Dokonce i teď ve Varech tam skákal v květináči a taky jsem tam něco zahlít. No nic, no tak jsi to trefil. Tak Venco, co ty na to?
4: Jdeme dál, hele, mám ti to vracet, naposledy jsem byl nulovej, tak jedem.
0: Dobře, tak jo, naposledy jsem byl nulový, tak dneska by to mohlo klapnout, protože, jak jsem byl včera trošku přísnější v tom filmovém odborníkovi, nevím, jestli si poslouchal, ale měl jsem tady takový trošku složitější ukázky a nevyšla vlastně ani jedna, tak jsem si řekl, že dneska budu zase trochu jemnější v tom a dám jednodušší ukázky. Třeba tahle, ta je notoricky známá, poslouchej.
7: Hele, vy máte Jeminem, Peltonem, Hulmiho Ukulem. It's joke.
0: Venco, it's joke. No. Venco, jsi tam ještě, nebo?
4: Já si mluvím v paměti. No, pokud to byl Pavel Liška, tak by to mohlo být Pupendo.
0: Pupendo to samozřejmě je.
2: Tak pozor. Tohle je filmový odborník.
0: Tak jednoduché to je, stačí si potáhnout a vyhráváš. No.
4: A je to doma
0: po tom průšvihu vlastně, co jsi říkal, že tady byl minulé, že jo, ani jedna ukázka, ani poloviční filmový odborník, vůbec vlastně žádný, tak dneska máš titul, máš ho doma, můžeš si ho pěkně odvést z dovolené domů a mít radost. A já ti k tomu ještě budu hrát takovou písničku, která vlastně ani se tematicky teď nehodí, protože se jmenuje Selhání. Tady žádné selhání nenastalo.
4: A sakra, teď patej název, ale.
0: Dobře, no tak jo, taky když tak prohodíme s nějakou jinou, ale komu ji pošlem?
4: Já to pošlu všem dětem, ať si užívají prázdniny.
0: Jo, dobře, no tak jo. Ať se nenechávají inspirovat tebou samozřejmě, jo, tou cigaretkou nějak, ale...
4: Já jsem teda vášnivý nekuřák.
0: Ty jsi vášnivý, aha, takže to byla taková premiéra teď v éteru vlastně taky. Jo, ty jsi to se mnou takhle hezky sehrál, Vašku, no tak to tě oceňuji ještě.
4: Děkuju.
0: To je super. Dobře, tak parádně dojďte domů, užívej a zase někdy zavolej a my jdeme hrát to nejz muziky pro tebe, pro vítěze, pro Vencu, ahoj.
4: Děkuju, čau, Vene, čau.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Tatár. Dart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Frekvence 1.
14: To nejlepší z muziky.
13: Z každého roku vybírá.

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Tak co, poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme!

0: Kamufláž. Love is a shield na frekvenci 1-4 minuty po půl jedné odpoledne. Já jsem se teď trošku zamyslel, protože my jsme tady včera rozjeli neskutečnou společnou debatu na téma naše dětství. A tady, přátelé, v našem éteru padaly slova minimálně hodinu, možná i víc, jako je klik, klak, jojo, přebírání, céčka, vrzatelka, prak, guma, kuličky, známky, kartičky a tak dále a tak dále. No tak dneska bychom to téma mohli posunout zase trošku jiným směrem. Co si dát? Třeba odpolední téma chrápání. Jak s tím bojujete, když někdo ve vaší přítomnosti, když se chcete vyspat, chrápe, co s tím děláte? To může být vlastně obrovský partnerský problém. Tak mi napište na 736 300 444, jak to řešíte, jestli s tím máte nějaké nepříjemné zkušenosti. Využít můžete taky aplikaci Frekvence 1, namluvte nám zprávu a já ji velmi rád odvysílám. No, ne, že se v té zprávě vlastně ozve... Ale zkuste to nezaspat.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu po poujíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Kamiony zpomalují už na 179. kilometru a pomalu se jede až do zúžení na křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta do 20 minut. 20 minut se zdržíte také na pražském okruhu ve směru na D1. Pojíždět budete od 23. po 19. kilometr. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Bon Jovi Always.
1: Máme pár minut po 12:45 odpoledne a vy zase jedete bomby teda. Pardon, já jsem se musel rozesmát, protože řešíme tady chrápání, jak s tím bojujete, když někdo ve vaší přítomnosti, když se opravdu chcete vyspat, chrápe, může to být velký partnerský problém, co si budeme povídat. Monika tady píše, dobrý den, po letech útrap s partnerovým chrápáním jsem objevila špunty do uší. To já se nemusím zatleskat, Moniko, to je objev, co? Stačilo zavolat. Neuvěřitelná úleva píše, nechápu, proč jsem na to nepřišla dřív, no, tak to nikdo nechápe, ale díky moc za zprávu. Mám tady ještě jiný poznatek.
2: S chrápáním problém nemám, jenom ti ostatní kolem mě. S manželkou to máme vyřešeno odděleným spaním.
1: No vidíte, takhle se to dá vyřešit. Já moc děkuju za zprávu. Stačí si oddělit, že ložnice nebo lože a hned je po problému. Další zpráva tady vidím.
3: Ahoj Robine, můj manžel chrápe a to občas jakože dost. Takže za začátku našeho soužití mi to docela dělalo problémy. Já jsem si občas išla spát někam jinam. Ale já jsem to vyřešila tím, že jsme si pořídili děti. A věř tomu, že chrápání je ten poslední problém, který mám. Já jsem tak ráda, že spím, že to neslyším. Buď teda přestal sám, a nebo už mě to tolik nevadí. Takže doporučuji pořídit si děti. Kdo si teda nechce pořizovat děti, no tak hold, asi špunty do uší. Jinak nevím.
1: Jo, přesně tak. Ono nám to tady hezky navázalo. Někdo si prostě pořídil špunty, jak napsala Monika, a někdo děti.
4: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: To nejlepší z muziky George Ezra. Tady u nás na frekvenci 1, tak abychom to neprochrápali to dnešní čtvrteční odpoledne, tak vás musím trošku navnadit. Navnadit doslova tanečně na tu další hodinu, protože po 13. po zprávách mimo jiné Offenbach, ale taky Xindl X bude. A mnohem více muziky na frekvenci 1.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu rady. Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Už tam budem?
11: Nech toho.
10: Raději už tam budem.
11: Přestaň. Štíl mě vedro.
12: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
14: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
15: Myslím, že to bude za C. Gumák.
14: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
16: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
17: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
18: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
19: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, 13. hezké odpoledne zprávy a Kateřina Vavřínová.
5: Dobré odpoledne, lidem v bytové nouzi pomůžou i úřady práce. Ceny paliv podle analytiků dál porostou a popojíždět budete na pražském okruhu i D1. Pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat taky úřady práce. Převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Poradenská kontaktní místa k bydlení vzniknou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Bude jich o 100 víc. Změny přinese novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Asociace realitních kanceláří se obrátila na Českou obchodní inspekci kvůli serveru bezrealitky.cz. Nelíbí se jim služba, která za poplatek 1,5% ceny nemovitosti zajistí servis spojený s prodejem. Podle realitních kanceláří platforma zákazníky neinformuje klienty správně. Mluvčí obchodní inspekce František Kodrba řekl Frekvenci 1, že se podnětem budou zabývat.
20: Česká obchodní inspekce provede v kontextu příslušného podání kontrolu dotčeného subjektu, zda nedochází k porušování zákazu užívání nekalých obchodních praktik, jak ho definují příslušná ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.
5: Podle bezrealitky se makléři pouze bojí o své dosavadní provize a namísto toho, aby upravili své marže, tak si stěžují o obchodní inspekce. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zdražily. Tempo zrychlilo. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 40 korun 24 haléřů. Před týdnem byl o 84 haléřů levnější. Nafta je dražší o skoro 2 koruny a teď průměrně stojí 37 korun a 57 haléřů za litr. Analytici očekávají, že ceny dál porostou. V pondělí totiž skončí státní regulace cen pohonných hmot. Ofenzivní záložník Lukáš Vorlický přestoupil z mistrovské Slavie do Slovácka. 24-letý hráč podepsal s celkem z Uherského Hradiště 3letou smlouvu. O transferu informovali kluby na svých webech.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, zpočátku výjimečně, postupně během odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32, na horách naměříme 21 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: A krátce po 13. hodině míříme na hlavní silniční tahy.
21: S velkým zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni. Nesouvislá kolona po pojíždí od Jesenice až pod dopravní nehodu na 17. kilometru dochází k blokovému odbavování v tunelech. V opačném směru, kde jiníž se budete popojíždět přes půl hodiny od 25. po 19. kilometr. Nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu popojíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Kamiony zpomalují už na 179. kilometru a pomalu se jedáš do zúžení s břeclavskou dálnicí D2 z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Ze zpráv je to vše, pokračuje vysílání s Robinem Sobkem.
0: Je to tak, pojďme na to. Hezké odpoledne, 4 minuty po 13. My tady dneska společně řešíme chrápání, trošku jiné téma než to včerejší. Jak s tím bojujete konkrétně, když někdo ve vaší přítomnosti, když se chcete vyspinkat, chrápe, je to nepříjemné. Já tady vidím ještě nějaké...

0: to nejlepší z muziky, Cesin, na frekvenci 1. Hrajeme Pet Shop Boys minutu po čtvrt na dvě odpoledne. Ano, a jdeme taky tak trošku vlastně do finále, co se týká toho dnešního odpoledního tématu a tím je chrápání, jak s tím bojujete, když někdo ve vaší přítomnosti, když se chcete vyspat, chrápe, vy mi tady píšete o 106, já jsem taky sliboval mimochodem, že přidám i svou zkušenost, tak já ji přidám za chviličku, ale ještě tady vidím třeba zprávu, ahoj Robine, já spím vždycky a všude a pokud má někdo problém s mým chrápáním, no tak asi není dost unavený. To je docela vtipná. Zpráva, Tome, díky za ní. Bedřich napsal, dobrý den, nedostatek spánku může zhoršit chrápání. Ano, to je pravda, to může klidně zhoršit. No a pak jsem tady zaznamenal ještě jednu zprávu, která je... A nevím, kde... Tak se na ní podíváme za chviličku a já mezi tím přidám teda ten svůj příběh, který jsem sliboval. Protože mám takovou zkušenost vlastně s chrápáním mého kolegy z rádia, když jsme spolu měli takový společný pokoj v hotelu na jednom rádiovém večírku, teď vás určitě zajímá, kvůli komu z rádia jsem se nevyspal, já ho klidně napráším, snad se nebude zlobit. Takhle, řeknu zatím tu story. Jednu noc na pokoji s mým kolegou na rádiovém večírku pro mě, nebo jedna noc byla pro mě vlastně tak trošku porod, protože já jsem si vzal, když kolega začal chrápat, do ruky PET láhev. Nevím, co mě to napadlo, a já jsem prostě hledal nějaké východisko. Jo, žádné špunty do uší neexistovaly, jak nám tady někdo radil dneska. To vůbec, to jsem u sebe neměl, takže jsem našel PET láhev. A proč jsem ji měl? No, protože já, když jsem ji zmáčkl, tak ten kolega přestal chrápat. On prostě na ten zvuk té petky reagoval. A to jsem si strašně oddechl. Ale za chvilku zase začal, tak si představte, že já jsem tu petku mačkal celou noc. Já jsem tu PET láhev mačkal až do rána. A na snídani mu říkám, hele, já jsem se vůbec nevyspal. Já jsem celou noc mačkal PET láhev, aby si přestal chrápat. A on na mě koukal jako blázen. Přátelé, byl to Milan Bílek. Ano, náš oblíbený a váš oblíbený večerní moderátor. Ale zase na druhou stranu Milana musím pochválit. Na tom posledním večírku se to mnohem zlepšilo. A normálně si představte, že jsme se oba dva krásně vyspali a už nechrápal.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Opět Aradeček a taky Eli, tak to za to stojí. Máme 4 minuty po 1:30 odpoledne, řešili jsme chrápání, jak s tím bojujete, i když někdo ve vaší přítomnosti chrápe. Vy se chcete vyspat, já tady mám naprosto parádní reakce a tím bychom to dneska mohli uzavřít, tohleto téma. To si poslechněte, nejdřív si dáme jednoho mladíka.
1: Dobrý den, já bych něco rád řekl k tomu chrápání. Mm-hmm. Já občas nemůžu spát kvůli tomu, že mamka chrápe, tak si pustím do sluchátek písničky. Naschledanou.
0: Naschledanou, no vidíš, chytrý mladík, to je písničky si pustí do sluchátek, pěkně si tam naladí rádio, anebo má nějaké svoje vlastní písničky, no, ale musí vlastně dělat vůbec nic. Ještě se pobaví, zapaří si u toho, zapije, no, ale chudák maminka, jestli teď poslouchala, viď? A pak tady mám ještě jednu dámu a to teda to mě rozesmálo, tady ta zpráva, poslouchejte.
2: Ahoj Robine, my už jsme staří, takže místo dětí jsme si pořídili pejska a pejsek je to King Charles. Chrápe tak, že to je hrozný. Večer neslyšíme televizi a když jde spát, tak to se nedá vůbec spát, musíme usnout první, jenomže on je rychlejší a usne dříve jako my a to je veselo.
0: A to... King Charles teda, tak já si jdu okamžitě vygooglit tohoto pejska, abych věděl, kterého pejska se nemám pořizovat domů. To je šéf, to je pán celého domu, normálně tam chrápe na plné kolo, že se nikdo nemůže vyspat. Tak to je zpráva, kterou můžeme tohleto téma opravdu pěkně zvesela zakončit, to se povedlo a moc díky za něj.
3: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Zdržení počítejte na Pražském okruhu ve směru na D1. Popouždět budete od 25. po 19. km půl hodiny. 15 minut se zdržíte také na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kolona začíná na 9. kilometru. Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu popouždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Kamiony zpomalují na 179. kilometru a pomalu se jede až na křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta do 30 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, tohle je Phil Collins, miluju Phila Collinse, doufám, že i vy. Máme 2:45 odpoledne. No a za chviličku slibovaný Single X, ale ještě předtím se podíváme, asi tušíte na co, na naší letní rádiovou šňůru, pojďme na to.
1: Radio Kempy, frekvence 1.
0: Ještě ode mne nezazněla pozvánka, letos frekvenci 1 pokračuje a my už další středu, to znamená tu další za týden 22. července, se na vás budeme pro změnu těšit v kempu Stříbrný rybník, takže se přijďte podívat, opět jak vzniká živé vysílání Frekvence 1. Doufám, že včera jsme vás dost navnadili v kempingu Lipno-Modří na Lipně, jak to má vypadat a jak se trsá, jak se paří na naše kolegy a taky na naše interprety, které jsme si pro vás letos připravili. Od 14 hodin se na vás mimochodem příští středu bude těšit Jana Kníčková, Vojta Effler, oni vás budou provázet celým odpolednem a večer v 19. To pěkně na pódiu rozehraje Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. K tomu vás budou čekat opět soutěže o hodnotné ceny, letní pohoda, táborák, špekáčky, závěrečná afterparty, všechny zastávky Radio Kempu Frekvence 1 mimochodem najdete na našem webu, tak se mrkněte www.frekvence1.cz, tam máte veškeré lokace, veškeré interprety a tak dále. Já jsem tady zmínil kemp Stříbrný rybník, ano, ale vy můžete vyrazit i do Strážnice, vy můžete vyrazit v srpnu do kempu Pohoda, do kempingu Vranovská pláž na koupaliště a kemp Podbořany, nebo taky do kempu Kristýna, je to na vás, jak říkám, pokud máte chvilku čas a chuť, mrkněte na www.frekvence1.cz a vybírejte z naší rádiové šňůry. Tak, já jsem pro vás už vybral, co jsem mohl a ještě pár písniček určitě dodám do celé, než budou zprávy a pak už teda odpolední vysílání. Jany s Vojtou, mějte se, smějte se, já jsem Robin Sobek a zase zítra v 10 se budu těšit, papa, ahoj.

0: 14. hodina se blíží. Po 14. hodině zahrajeme na frekvenci 1 support Lesbians. Taky Davida Gestu. A nebo Kateřinu Marii Tichou. A budou zprávy za chvilku.
1: Planehu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
4: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro nás Káťa Vavřínová. Hezké odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Na tratě mezi Prahou a Milovicemi už funguje evropský zabezpečovač. Ukrajina má nového premiéra a zdržení hlásí z D5 a Pražského okruhu. Na trati mezi Prahou a Milovicemi funguje evropský zabezpečovací systém ETCS, který zvýší i maximální traťovou rychlost. O dokončení instalace na 42 kilometrech trati, kde denně projede 200 vlaků, dnes informovala Správa železnic. Její mluvčí David Kabele řekl podrobnosti.
6: Nasazení systému ETCS přinese výrazné zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Vlaky také díky systému budou moct v části trati dosáhnout rychlosti 160 km za hodinu, což cestu o několik minut zkrátí.
5: Zatím mohou na trati jezdit i vlaky nevybavené tímto zabezpečovačem. Od prosince 2027 přejde trať do výhradního provozu, uvedl ředitel Centra techniky a diagnostiky Správy železnic Vladimír Hříha. Pravicová extrémistka Marla Libichová si odpiká trest v mužské věznici. Rozhodly o tom německé úřady po jejím vydáním z Česka.
7: Případ rozvířil debatu o změnách pohlaví v Německu. Libichová totiž byla v roce 2023 odsouzena ještě jako Sven Libich k vězení za podněcování k nenávisti a další trestné činy. Po úřední změně pohlaví na ženu se vyhýbala výkonu trestu. Letos ji na základě zatykače zadržela česká policie u Aše. Po vydání zpět do Německa byla převezena do ženské věznice v Kamenici. Její vedení ale rozhodlo o přesunu do mužské věznice s odkazem na bezpečnost. Někteří politici proto vyzývají k tomu, aby stát lépe kontroloval, kdo a jak si může změnit pohlaví. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
5: Ukrajinský parlament dnes schválil Sergeje Koreckého jako nového premiéra, oznámila média. Korecký byl dosud šéfem energetické společnosti Naftohaz. Před hlasováním označil za klíčové priority obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci do Evropské unie. Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku výjimečně postupně během odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, jižní Morava hlásí denní maxima kolem 32, na horách naměříme maximálně 21 stupňů.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: A jak to vypadá na silnicích, tak to ví Petra.
8: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru na D1. Popouždět budete od 25. po 19. kilometr půl hodiny. 15 minut se zdržíte také na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kolona začíná na 9. kilometru. Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu popouždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Kamiony zpomalují na 179. kilometru a pomalu se jede až na křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta do 30 minut. Šťastnou cestu přejezd dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: A krátce po 14. hodině mají na frekvenci jedna slovo Jana Knížková a Vojta Effler. A jsme tady zase, přátelé, zdravíme vás krátce po 14. hodině. Ano, dneska 16. července je to takové vysílání, nebo takové rádio Knížková Effler.
9: Ano, s krátkou přestávkou mezi 9. a 14.
5: No, já jsem byla aktivní teda. Ty jsi šel lehnout.
9: Já jsem se tady natáhl. A pak jsem si zašel na oběd a pak jsem se znovu natáhl.
5: To chtějí slyšet. Taková dlouhá procházka a potrátá, taková dlouhá...
9: To je takový ducáneček to byl. No.
5: Jak je to slovo? Tak přestávka.
9: Přestávka, no. Ale nebo takhle ducáneček, anebo u nás doma se vždycky říkalo, dám si 2-3 veršíky.
5: Jo?
9: No.
5: U nás se říkalo, dám si šlofíka.
9: Jo.
5: Kdo si dá šlofíka. Nebo úplně nejvtipnější mi přišlo, to říkal vždycky taťka mý kamarády. Mí kamarádky, vždycky říkal, jdu si odpočinout před spaním.
9: Jo, a to je taky metoda. Tak vám přejeme hezké odpoledne.

0: Posloucháte Frekvenci 1, hezké čtvrteční odpoledne. Mám na tebe otázku, kdy jsi měla naposledy
1: sex? Nebudeme se bavit o tom, co bylo včera.
0: Ale ne, budeme se bavit o langoších. Kdy jsi měla naposledy langoše?
1: To je přesně takový to jídlo, který, když ho někde mají, tak ho nutně potřebuješ mít.
0: Přesně
1: víš, že když si ho dáš, tak máš zbytek toho dne úplně zkažený.
0: Protože ti bude hrozně blbě. No.
1: Já to teda tak mívám, no.
0: No, ale já jsem totiž čet včera velmi zajímavý článek o langoších.
1: No.
0: Že vlastně, jak to přišlo z Maďarska, takže když Maďar vidí, co dáváme my Češi na langoše, tak se mu protáčejí panenky.
1: A co tam dávají oni?
0: Oni tam dávají nějaký svůj sýr, trošku aromatičtější ajdam, by se dalo říct. A pozor, smetanu tam dávají.
1: Oni dávají na langoše smetanu?
0: Přesně
1: jo?
0: Tak, to je takovej ten klasický maďarský langoš, smažená placka se smetanou a aromatickým sejrem.
1: Takže takovou tu sladkou smetanu, která se dává třeba na wafle?
0: No,
1: jako možná, si to dobře.
0: Možná je nějak jako ochucená, jo? To už jsem se tam jako nedočet, ale...
1: Tyjo, to by mě třeba vůbec nelákalo.
0: Ne, vlastně... ne šlehačku, smetanu prostě, smetanovou
1: jo,
0: omáčku nějakou.
1: Jako mě nejvíc láká, když to teda někde dělají, tak samozřejmě voní ten přepálený tuk, jo?
0: Ten a, prostě, ten česnek.
1: A ten česnek.
0: No. A to tam dávají taky, no.
1: A ten česnek, no. Prostě. A teď tu, ten kečup, že jo.
0: No.
1: A opravdu, já si na tom jako pochutnám, ale je to štěstí na 5 minut.
0: No.
1: Pak je to prostě...
0: Je to štěstí na 5 minut a problémy se žlučníkem na 24 hodin, no.
1: No,
0: ale,
1: přesně tak, no.
0: Ale jak jsem si četl, jako o té historii langošů, kam to došlo teď, tak vlastně jakoby, oni by si nedali v životě kečup. Na langoše. Jim to přijde divně. Nebo tatárku, to jim přijde jako úplný zvěrstvo.
1: Vážně? Maďaři nemají rádi kečup, jo?
0: Nemají rádi kečup, ale nedali by si ho na langoše. Mm-hmm. Ale oni tam teďko dělají, pro ně je langoš národní jídlo, oni je třeba na ulicích v Budapešti, pokud jste tam někdy byli, tak oni je smaží třeba od 6:30 ráno. Oni to normálně snídají,
1: že langoše. Že tam voní od 6:30 od rána.
0: A nebo k obědu si dávají sytější varianty langošů, třeba s boloňskou.
1: Mm. Jako je fakt, že když to potom jíš od malička, tak ten žaludek je na to připravený, že jo?
0: Přesně tak.
1: Vem si jako knedlo zelové, protože ty si to dáš, to si normálně funguje, když to dá Ital, tyjo, tak má žlučníkový zákon.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1. Já bych chtěla pochválit moji maminku, která má za sebou jednu takovou zkušenost. Ale pozor, není to jen tak. No. Že mi z Prahy odveze moje auto. Moje auto je automat.
1: A ona v životě neřídila
0: automat. A ona mi říká, udělej mi k tomu manuál.
1: Udělej mi k automatu manuál.
0: Takže
1: moc hezký.
0: Já jsem jí udělala společně tady s AI k automatu manuál.
1: No.
0: A opravdu krok po kroku bylo napsáno, co má dělat, jak zařadit, jak se rozjíždět, jak couvat, jak vypnout motor, zapnout motor, všechno super. Ale prostě v tom manuálu chyběla jedna důležitá věc. Když chytne ona tu páku do ruky, tak tam musí po straně zmáčknout takový čudlík. A to tam nebylo napsaný, že jo?
1: Jo.
0: Takže panika, protože s tím nešlo hnout a ona mi pak říká, no, jako já jsem si říkala, můžu použít víc síly, ale já jsem to nechtěla urvat, že jo? Říkám, no to bych ti určitě nepoděkovala, kdyby jsi mi volala s tou pákou v ruce.
1: Něco mi zůstalo v ruce, Jani.
0: Ale jinak normálně, představte si, ona s tím automatem podle toho manuálu odjela.
1: A dojela.
0: Odjela až do Klášterce, z Prahy do Klášterce.
1: A to není úplně jakoby snadná cesta, korek je rozkopaná tady sedmička,
0: že? No a pak
1: že
0: právě říká takový ten fakt, jakože hele, ona je to vlastně taková motokára, že si na to jako hrozně rychle zvykneš, na ten automat a máš to jak hračku, že jo? No.
1: A pak se vracela zpátky, že zase budu muset řídit ten manuál, neuděláš mi na to nějaký automat?
0: Ne, to si myslím, že když přesedáš potom z toho automatu na ten manuál a dlouho řídíš manuál, tak už to není takový problém, ne?
1: Jasně.
0: To tam jako naskočí.
1: Ale zvykneš si, ono je to hrozně pohodlný.
0: To strašně pohodlný.
1: No. Takže pochvala pro tvoji maminku.
0: Jo, mami, posíláme ti písničku.
2: Léto. V rytmu Frekvence 1.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: právě před námi populových zprávách nás čeká pravda nebo blábol.
1: Ano, příběh buď pravdivý nebo smyšlený, tak jak jste zvyklí. Určitě to bude příběh zajímavý.
0: Ano, a o zvířátkách to dneska bude.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobré odpoledne. Český občan zadržený v Číně tam byl na soukromé návštěvě. Nemá vazby na jakoukoliv českou státní instituci. Novinářům to dnes řekl šéf diplomacie Petr Macinka při své návštěvě Rakouska. Potvrdil informaci, že Čech byl zadržen kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Případ podle něj nesouvisí se zadržením čínského občana v Praze. Fakultní nemocnice Brno odstoupila od smlouvy na stavbu porodnice za víc než 3 miliardy korun. Kontrola provedená před zahájením stavebních prací odhalila závažné nesrovnalosti v projektové dokumentaci a nedostatky ve smluvních podkladech, uvedla dnes nemocnice v tiskové zprávě. Hasiči po několika dnech znovu využívají k likvidaci požáru budovy ve Zlíně výškovou techniku. Hasí z ní žhavá místa na střeše torza objektu.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: A provoz stále brzdí na Pražském okruhu i na D5.
5: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru, kde jedničce popojíždit budete od 25. po 19. kilometr 20 minut. 15 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kolona popojíždí od 11. kilometru. Nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu popojíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Kamiony zpomalují už na 176. kilometru a pomalu se jede až na křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta okolo půl hodiny. Zdržení 25 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Na Frekvenci 1 nabízíme naši rubriku, všednodenní rubriku, kdy zamíříme do světa pravdivých či nepravdivých příběhů. No a tenhle příběh, ten budeme mít rádi, protože tam hraje roli zvíře.
0: Ano, a chobotnice konkrétně.
1: Juf, no tak, dobře, já tak to.
0: Ale chobotnice jsou hrozně chytrý.
1: No chytrý, jo, ale nejsou namazlení, že jo.
0: A tady já jsem dokonce teďko viděl, byl nějaký film.
1: A nemusel by to být špatný, jo, když mají tolik chobot.
0: Hele, podá si s váma ruku, podrbe vám u toho záda, ještě vás polochtá na chodidle, jako.

0: Je čas na pravdu anebo na blábol na frekvenci 1, to znamená příběh, který se buď stal, anebo nestal.
1: Já jsem vždycky přemýšlela nad tím, jak si právě ty před chviličkou říkal, že chobotnice je strašně chytrá. Tak jsem si říkala, proč má chobotnice název od slova chápat, respektive nechápat.
0: Já myslel, že to je od slova chobot.
1: Ne, je, no.
0: Já jsem to skoro nepochopil teď.
1: No, to nevadí.
0: Nejsem chobotnice. Každopádně podíváme se do jednoho italského přímořského akvária. Taková ta klasická turistická atrakce, že se tam prostě projdete, podíváte se na rybičky, na rejnoky i na chobotnice.
1: Všechno, co prostě je v běžném stavu v moři.
0: Ano.
1: Za běžného stavu.
0: Je to na jednom místě a já si teda pamatuju, že jsem v Itálii v jednom takovém akvaparku byl, že teda odbočím před tím příběhem. Mě těch ryb a rejnoků bylo hrozně líto. A ty rejnoci normálně k nám jako připlouvali a jako kdyby volali o pomoc.
1: No nejsmutnější vždycky má výraz ta mořská pana, že jo?
0: No.
1: Ta prostě vypadá vždycky nejvíc zelená, protože jako
0: já bych fakt... Já bych se tak prošla. Tak, pojďme na chobotnici. V jednom takovém, řekněme, akvárku přímořském v Itálii se začaly ztrácet ryby.
1: Ano.
0: Normálně, protože oni je každý ráno kontrolovali, že jo, a měli je spočítaný, korty vzácnější kusy, a zjistili, že jim vždycky za každou noc jedna ubyde.
1: Ježišmarja.
0: No.
1: To měli nějakýho savce, dravce? Tady.
0: Ne. Oni totiž jako potom kontrolovali kamery, že je to napadlo. A Itala to napadne po týdnu, že jo, zkontrolovat kamery, když zmizí sedm ryb.
1: Na to je čas.
0: Přesně. A zjistili, že z vedlejšího akvárka, kde byla chobotnice, ta chobotnice normálně si zvedla poklop.
1: A šáhla si tam po rybičku.
0: A normálně jako se přeplazila k tomu akvárku, k těm rybičkám. Jednu si vždycky vzala a přinesla si k sobě do toho akvária.
1: Takže ona je jenom jako přinášela.
0: Ona je tam měla jako kamarádky.
1: Ježiši, to je hezký.
0: Ty ryby, aby tam nebyla sama.
1: No tak to je hezký.
0: No.
1: Otázka, jestli to je pravda, viď?
0: No to je otázka.
1: Tak a já si myslím, že to pravda není.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
0: No, není.
1: Není.
0: Není, ale je to hezký, viď?
1: Zas až tak chápavá není.

0: Frekvence 1 Coca-Cola vyráží opět a zase za vámi.
1: Celý tento týden jezdí náš kolega Tomáš Fíla s naloženým autem výher. Kdo ho odchytí jako první, ten může vyhrát.
0: Ano, výhry jsou v podobě nezbytné letní výbavy, jako je plátěná taška s plážovou dekou a slunečními brýlemi Coca-Cola.
1: Taky voucher do restaurace Food Marks za 500.
0: No a k tomu všemu taky pořádná zásoba nápojů Coca-Cola.
1: Tak jak to dneska vypadalo, kde jsme dneska Tomáše měli? Tome, ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Zdravím z Pacova, kam jsem dnes dorazil na náměstí a naši posluchači tady na nás už také čekali, ale tím nejrychlejším a nejusměvavějším, tak tím je. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Dobrý den, já jsem Jirka.
2: Jirko, my vás zdravíme, vy se furt usmíváte, máte dobrou náladu?
3: No jistě, jsem po dovolené.
2: Tak to chápu, že se smějete. V každém případě, my jsme nepřijeli s prázdnou, vezeme 500 korunový voucher do restaurace sítí Food Mark s plážovou osušku, plážovou tašku, sluneční brýle a plato nápojů Coca-Cola. Tohle všechno můžete vyhrát, chcete to?
3: No jistě, kdo by to nechtěl?
2: Co jste dělal, když jsme ráno hlásili, že přijedeme do Pacova?
3: No truhlařil jsem.
2: Takže v dílně puštěný rádio?
3: No jistě, každý ráno v 7 hodin přijdu do práce a už to jede celý den.
2: Už to jede celý den a díky tomu, že nás posloucháte, přišel jste, hrál jste si s náma, tak všechny tyhle ceny získáváte, tady jsou.
3: No, jsem nadšenej, děkuju moc Frekvenci 1, bylo to parádní.
2: No a my máme rado, že jsme dnes tolik radosti přivezli sem do Pacova. Zítra ji přivezeme zase někam jinam, kam se dozvíte v ranní vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. No a my vám pro dnešek přejeme s Jirkou hezký zbytek dnes Pacova. Tak ahoj.
3: A děkuji Frekvenci 1 za krásný dárky. A mějte se hezky a pozdravuju Ludku s Mírou.
1: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět zítra, tak poslouchejte ranní vysílání, kde se dozvíte, kam pojedeme příště.
0: Mistrovství světa ve fotbale v plném proudu. Můžete si vychutnat pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených právě samolepkou Food Marks.
1: Právě tam můžete sledovat zápasy, fandit a zároveň soutěžit o skvělé ceny.
0: A když potkáte Coca-Cola hlídku, tak taky k tomu všemu můžete vyhrát ještě něco navíc.
1: Mapu podniků Food Marks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý své pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet,

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak dáci tiše vzlétnou, vy nedáte.

0: 6.15 budú správy.
1: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
3: 15 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Slovo má Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Čech, kterého zadržela Čína kvůli ohrožení bezpečnosti, byl na soukromé cestě. Soud v Janově poslal za mříže šéfa firmy, která spravovala zřícený most. A přes půl hodiny se zdržíte na dálnici D1 u Humpolce. Český občan zadržený v Číně tam byl na soukromé návštěvě. Nemá vazby na jakoukoliv českou státní instituci. Novinářům to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka při své návštěvě Rakouska.
5: Ani neznáme žádné detaily o účelu tady této jeho cesty. To za prvé. Za druhé musím říci, že všímám si různých spekulací, zejména mediálních, které se snaží spojovat tady tento případ s tím případem zadrženého čínského občana v Praze. Já toto musím tedy vyvrátit. Tyto dva příběhy spolu absolutně nějak nesouvisí.
4: Podle Macinky kauza zadrženého Čecha neovlivní nadcházející návštěvu předsedy sněmovny Tomia Okamury v Číně. Ten už je prý připraven v rámci cesty nějak spolupracovat i na případu krajana v Číně. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho podle Radiožurnálu vykázala na 2 týdny z domu v Děčíně, kde žije s manželkou.
6: K incidentu mělo dojít minulý týden. Policie měla poslanci zakázat i to, aby ženu jakkoliv kontaktoval. Veřejnoprávní rozhlas o tom informoval s odvoláním na 3 na sobě nezávislé zdroje. Foldyna Radiožurnálu potvrdil vykázání z domu. Cítí se nevinný a věc nechtěl komentovat. Policie podle děčínského státního zástupce prověřuje podezření ze spáchání 2 trestných činů. Týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společnosti. Obydlí. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
4: Soud v Janově dnes udělil vysoké tresty v souvislosti se zřícením Morandiho mostu v tomto italském městě. Přitom v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Bývalý šéf společnosti Austrade Perlitalia, která most spravovala, Giovanni Castellucci, dostal 12 let vězení. V procesu je více než 50 obžalovaných a soud čte své rozhodnutí. Fotbalový záložník Alex Král po konci v Unionu Berlín podepsal jako volný hráč smlouvu s FC Kodaň. Dobu kontraktu historicky nejúspěšnější dánský klub na svém webu nezveřejnil. Pro 28-letého hráče půjde už o 6. zahraniční angažmá.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Dnes v noci se budou držet teploty kolem 19 až 15 stupňů Celsia. Bude polojasno až oblačno, zpočátku i s přeháňkami. Ve druhé polovině noci předpokládáme hlavně v západní polovině Čech postupně zataženo, déšť nebo přeháňky, ojediněle také bouřky.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A zhruba na 20 až 30 minut je zdržení na dálnici D1 ve směru na Brno od 79. kilometru. Komplikace jsou potom také před samotným Brnem. Tam necháte zhruba 10 až 15 minut od stého 78. kilometru. Kolona ale pokračuje i dál za Brno ve směru na Vyškov až po 213. kilometr. No a komplikace jsou tradičně také na Pražském okruhu. Kolona začíná už na dálnici D5 před Prahou na 14. kilometru a pokračuje dál i na Pražském okruhu až po 19. kilometr. Celkem tam v tomto úseku nechá kolem 20 minut navíc. Tak šťastnou cestu, pokračuje Jana Vojta.
7: Krátce po 15. hezké odpoledne. Já jsem čet šílenou věc před pár dny na sociálních sítích. Jak se letos hodně řeší ty vlny veder a podobné věci, jo? Já jsem bohužel zabrousil do skupiny takzvaných plochozemců. To jsou lidi, kteří věří, že země je placatá.
8: Proč to děláš?
7: Já nevím, mě to ten algoritmus nabídnul.
8: Ne, prostě ty jako... se sebe trýzníš, to vůbec nečti, to jsou takový bláboli, ty lidi nejsou podle mě
7: smysle. Ale já jsem tam čet tak půvabnej blábol.
8: A doufám, že se tam nepřel s někým.
7: Ne, já jsem se jenom bavil a udělal jsem si print screen, protože jsem tomu nechtěl věřit, co vidím. Oni tam psali, že to, že jsou čím dál tím větší vedra, po celé planetě, že za to nemůže žádný El Niño a CO2 a spalovací motory.
8: Ale...
7: A, ale že za to můžou turbíny větrných elektráren, které nás svou činností posouvají pomalu blíže slunci. No.
8: Prosím vás, to, co teď zaznělo, je úplnej blábol.
7: To je strašlivá
8: nevíš,
7: kravina.
8: Teď si představ, že si prostě někdo pustí rádio a slyší to, co ty říkáš. Ne, a už není schopen rozlišit, jestli to, co říkáš, jako si myslíš srandu. Protože to, co teď Vojta řek, je úplnej nesmysl.
7: Je to úplnej nesmysl a zábavnej, že jo?
8: Já nevím, mě si chce polehtat.

0: Posloucháte Frekvenci 1 i dneska budeme proplácet účtenku.
1: Frekvenci 1.
2: Ukvapená
0: až zbrklá.
2: Přesně, chci rychle vrátit ty peníze.
0: No,
2: že jo?
0: A komu dneska budeme vracet?
2: Dneska voláme Lucce, Lucie. A voláme do Třeboně.
0: Aha.
2: V Třeboně je krásně.
0: Tam mají výborný kapří hranolky.
2: Já nevím, mě
0: to a výbornou
2: nějak
0: zmrzlinu. Já to říkám pokaždý, když se řekne Třeboň. No.
2: Já jako vůbec nemám pocit, že bych si ty kapří hranolky musela dát.
0: Fakt jo, to je taková slast. Ale to je, já mám prostě rád kapra, no. Já mám, mě chutná

0: maso.
1: No, no, ale nesmí to být cítit tím bahnem a tou rybinou.
0: No a tam jde samozřejmě o to, jak toho kapra zpracuješ. Když správně stáhneš kůži a správně to vyčistíš.
1: Takže do půl roku, na půl roku do mrazáku.
0: No a potom na 2 hodiny do mlíka.
1: Výborný. Prostě nejdelší recept na světě.
0: Půl roku mrazit, pak na 2 hodiny do mlíka a pak to nasekejte na hranolky.
1: Lucko, vemte nám to. Lucka chce proplatit. Asi to prozradíme.
0: Pojďme.
1: Věc, která se týká dovolený. Je to malý baťůžek do letadla.
0: Malý baťůžek do letadla.
1: Mně to přijde hrozně prakticky, nevím, jestli jsi o tom slyšel. To je takový to, jako, jak oni tě pořád trošku buzerujou, že,
0: no,
1: že
0: jasně,
1: musíš
0: jasně,
1: mít ty rozměry. No. Tak tohle je takový ten baťůžek, který můžeš trošku vyfouknout, takže z toho vyfoukneš.
0: Jo, tady ty. Tady
1: nebo
0: ty.
1: Jako já to z toho chápu. No. A stál 16,90 korun.
0: Což není úplně levná záležitost. Navíc jako v létě je to hodně používaný, lidi hodně lítají.
1: Jo, jo, jo.
0: Takže
1: jako znáš takovou tu buzeraci, jak tam přijdeš a oni prostě po tobě chtějí, abys ten baťůžek tam narval do toho měřidla. A když ne, tak.
0: A hlavně mám pocit, že po každý, já už jsem teda dlouho neletěl, že měřidlo jakoby vždycky tak jako o centiák sníží.
1: Si oni to prostě zmenšují, no. No, jak ty sušenky.
0: Za chvilku budete rádi, že prostrčíte balíček.
1: Přesně.
0: Tak a dejte si do toho láhev s pitím, že jo, potom.
1: Lucko, vemte nám to.
0: No tak, pojďme.
1: Tak kolik dáme ještě? 3 za
2: účet.
0: No, tak nedáme nic.
1: Tak tady to nebude.
0: To je škoda, ale zase na druhou stranu, já to chápu, třeba už Lucka s tím batuškem někam odletěla a válí se teďko někde u moře.
1: Budíš jí to přáno, to je pravda.
0: A dovedeš si představit, že nám by nám zvedla telefon a my tam slyšeli to šplouchání toho moře.
1: Jasně, no.
0: To by mě ale opravdu. Jako.
1: No, nedá se nic dělat, dnes jsme účtenku neproplatili, ale tak věříme, že Lucka se opravdu teď někde jako válí.
0: A je jí to vlastně úplně
1: a je jí
0: jedno.
1: To jedno.

0: Posloucháte Frekvenci 1 i ve čtvrtek odpoledne 16. července.
1: Víte, co je no buy léto?
0: No buy léto. Že si v tom létě nic nekoupíš.
1: No, je to takový trend, kdy lidi jezdí na dovolenou a snaží se na tý dovolený co nejméně utrácet.
0: Aha.
1: Že si třeba stanoví, že denně utratí nějakou částku a skutečně se snaží tu částku jako nepřekročit, ale i přesto si tu dovolenou užít. Že se nenechají zlákat různýma prodejcema, tam jako těch pičičant, chápeš?
0: Jasně.
1: Víš, jakože, že si prostě fakt stanovíš, že hele, přijeli jsme si užít třeba Chorvatsko, dali jsme si den na den třeba, nevím, 30 euro tady ve dvou a my si prostě ten den za těch 30 euro dokážeme užít. Takže není to o tom, že jdeš do restaurace. Že
0: takže 15 zmrzlin.
1: No,
0: třeba.
1: Když přemýšlíš takhle, blbě, no. Ale spíš jako, že nevím, prostě to, co děláme docela s oblibou, že si jdem prostě koupit nějaký ten místní produkt a sníme si ho třeba na lavičce. Nebo si ho vemeš na deku, na pláž.
0: Jasně.
1: Víš,
0: jasně,
1: jakože, no. No a říká se tomu no buy léto. Prostě neutrácíte na dovolený.
0: To je dobrý. A teď si představ, že tam ležíš na té pláži, kolem tebe chodí takový ty prodejci těch hodinek
1: no,
0: s vodotryskem.
1: No, nesmíš se nechat zlákat, tak a což ne, no. Jako normálně se nenecháš, no. Ale spíš jsem si říkala, že lidi, kteří jsou zvyklí přijet na dovolenou a prostě nějak se neomezovat. Hmm. Víš, jakože si nastaví si v hlavě, jedu na dovolenou a teď to tady prostě rozjedu.
0: No.
1: A teď tím to jako nastavíš tak, že hele, ne, budeš se muset chvilku hlídat. Nevím, jestli to není trochu omezující.
0: No já mám pocit, že jsem jako celou dovolenou ve stresu. Kolik mi zbývá? Euro a 5 centů.
1: No. Jdem si radši lehnout ve 12 poledne.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
2: Barman roku Štěpán Čimánek. Tak jaké drinky teď letí a co si zvládneme umíchat i sami doma?
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2002. Gratulujeme.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: zprávy na Frekvenci 1 jsou připraveny, takže vám nabídneme další zajímavé informace, které se teď řeší ve veřejném prostoru.
1: A mohli bychom se podívat i na počasí, protože co si budeme povídat, léto a počasí, to je takový evergreenek, že?
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
5: Hezké odpoledne. Zařazením prvního transportního letounu Embraer C390 Millennium získává česká armáda schopnosti, které jí dosud chyběly. Při dnešním slavnostním představení letounu na letišti v Pražských Belích to řekl ministr obrany Jaromír Zuna. Had ve středu přerušil na Slovensku vlakovou dopravu mezi bratislavským hlavním nádražím a částí Rača. Způsobil totiž zkrat v trakčním vedení na následný výpadek proudu. Plast nepřežil, jiné ztráty na životech si ale událost nevyžádala. Rozsáhlý požár budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně likvidují hasiče už týden. Stejně jako v předchozích dnech prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: A stále se připravte na zdržení na dálnici D5. Při příjezdu do Prahy už od 14. kilometru naberete zpoždění zhruba kolem 15 minut až po Pražský okruh. Na něm samotném potom dál, kde jedničce budete popojíždět dalších 25 až 30 minut v koloně až po nějaký 19. kilometr. Zdržení je také na samotné dálnici D1, a to před Humpolcem. Zdržíte se tam na 78. až 84. kilometru zhruba 10 až 15 minut. No a kolona ještě taky před Brnem, a to ve směru od Vyškova na 213. kilometru na 5 minut, v opačném směru od Prahy začíná už na 180. kilometru a táhne se až za Brno, tam je zdržení ale další až na 25 minut. Tak šťastnou cestu.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
6: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na pátek. Páteční charakter počasí bude mít grády. Na jižní Moravě naměříme nejvyšší teploty z celého týdne. Stuť teploměru se zastaví až na 34 stupních Celsia. V Čechách to budou teploty nejčastěji do 31. A zatímco z počátku dne bude jasno až polojasno, tak postupně během odpoledních hodin začne od západu docházet k přibývání oblačnosti. Místy očekáváme déšť, přehánky a také bouřky. Pozor, bouřky mohou být ojediněle i silné, doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy. Hned víkend ale přinese ochlazení a občasný déšť nebo dešťové přehánky.
1: Posloucháte Frekvenci 1. Včera proběhl druhý radiokemp, mohli bychom si o tom něco málo říct za malou chvíli.
0: To určitě bychom měli, protože radiokempy to je jako téma, že jo, téma číslo 1 tady ve vysílání rádia Frekvence 1. A jste strašně hodní, protože vy nám posíláte dokonce na naše sociální sítě i fotky, které jste tam nazbírali, i důkazy o tom, že jste tam byli, jak moc jste si to užili, tak určitě posílejte.
1: A dokonce i předměty doličné, co všechno jste tam provedli.
0: Je to takový otěčí
1: fotku? Já jsem viděl jednu fotku. Jako, někteří z vás to umí hezky rozjet, ale to je fajn.
0: Takže to lečo za tím stanem.
1: No, posílal Míra Michal.
0: Ne! Míro, sorry. How did

0: Radio Kempy, frekvence 1.
1: Kemp, když se řekne kemp, tak si každý představí, že stany, já nevím, smažák na papírovém tácku.
2: Pro panbutanovou láhev.
1: Pro panbutanovou láhev.
2: Lančmí.
1: Takový ty kempingový sedačky, do kterých, když si sedne někdo hodně široký, tak se z toho nemůže vysoukat.
2: No a potom, když se zvedne, tak mu zůstane na zadku.
1: Jo.
2: A kempingový lehátko, který se s váma v noci složí.
1: No, jak se to skládalo, no, ty. No. Nebo ty kempingový stoly, jak to nic moc nevydrželo. I když naopak kecám vlastně, protože my doteďka máme tady to stůl a židle. No, stůl a židle je, dohromady se tomu říká.
2: Jídelní servis.
1: Ne. Do prčic. Furniture.
2: Nábytek.
1: Jsem debil. Já potřebuji volno.
2: Takhle vypadají radiokempy na frekvenci 1. Včera byl druhý, nás ten náš první teprve čeká příští týden na Stříbrném rybníku u Hradce Králové.
1: Ano, my se tam na vás těšíme. Přijďte za námi, bude to určitě je velká legrace.
2: My ty dvojáky nespíme brát.
1: Ne, ty dvojáky jsou hrozně nebezpeční. No. Takže velká legrace a určitě to nebude hrůza.
2: No, bude tam Michal Hrůza.
1: Ale on tam totiž ne, že to bude, on tam bude.
2: Tam bude Michal Hrůza s kapelou Hrůzy a bude tam i Miloš Pokorný, protože my na radiokempu živě sestřelíme Miloše.
1: Ano, Miloš dostane na záda takový terč a vy ho budete sestřelovat.
2: Ale ne šipkama, takovejma těma míčkama na ty suchý zipy, jak byly.
1: Prostě bude bžunda.
2: Prosím vás, radiokempy frekvence 1.cz, tam je všechno seriózně.
0: Užijte si s námi léto v rytmu frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1 ve čtvrtek 16. července odpoledne.
1: Přátelé, když jedete na dovolenou, přemýšlíte nad tím, nad jednou důležitou věcí.
0: A to?
1: Jak zajistit dům a jak zajistit, aby nikdo nevěděl, že jste na dovolený?
0: Samozřejmě.
1: Třeba největší chybu, kterou může člověk udělat, když postuje fotky na sociální sítě.
0: Že je na dovolený.
1: Že je na dovolený.
0: Mm-hmm.
1: A nejhorší je, což občas lidi dělají, že si natočí takový to reelsko, jak jako doma jsou, balej. Teď prostě na tom videu je odjezd, že jo? Se celá rodina hurá do auta, letiště, na letišti, přílet, hotel, fotky z hotelu. To je vlastně, jak kdybyste udělali vstupenku těm zlodějům do vašeho baráku.
0: No jde o to, jakým způsobem ten dům zajistíte.
1: No jasně,
0: no,
1: jasně.
0: My ho máme zajištěný mojí maminkou.
1: Jo.
0: Respektive moje
1: dlouho karate a umí kousat.
0: Ne, maminka má čivavu. A čivava je třetí nejagresivnější plemeno na světě. No, k nám jasně. S ní letroufne.
1: Prostě, když je tam rozsvíceno, no. Že jo, když se tam prostě děje nějaký pohyb, ale jakmile se stane to, že opravdu barák zůstane bez pohybu a pak se objevují tyhle ty fotky, tak to je jako opravdu prostě, jak kdybyste říkali, come on, tady je to pro vás k dispozici.
0: No ale jak to chceš teda jako jinak udělat? Jako,
1: no, nedává,
0: nechlubit se na sociální, anebo to tam dát, včera jsme se vrátili.
1: Nebo,
0: třeba.
1: Anebo to ani neříkat, že jste se vrátili, ale prostě dá to tam třeba fakt jako týden posléze.
0: Jo, že víš co, to zmateš toho zloděje, ty to tam dáš týden posléze, že jo, a on potom někdy přijde. A...
1: No právě, ale to už přijde, už tam bude, že jo, pohyb, no. Už se tam prostě bude svítit.
0: Nebo
1: to...
0: přijde v noci, že jo, když všichni spějí, on probudí vás, že jo. Jo, vy jste doma, ty jsem asi přišel později, tak pardon, naschle.
1: Na Instagramu psali, že jste prý někde na dovolení.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Posvět je Hollywood.
3: Hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
4: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: I dnešní rozhovor na Frekvenci 1 věnujeme kampani BESIPu Hele motorka. Ta nabádá řidiče, aby byli na silnici pozorní vůči motorkářům. Naším hostem je Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu, odborník na dopravní psychologii a chování řidičů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pavle, můžete nám říct, co nejčastěji odvádí pozornost řidičů od sledování provozu na silnici?
1: Tak těch příčin je celá řada. Můžeme rozdělit do několika kategorií. Jedná se o nějakou fyzickou indispozici, jako například třeba únava, nebo nějaká psychická indispozice v podobě třeba stresu. Kromě toho je celá řada dalších aktivit, které vlastně narušují to soustředění toho řidiče.
0: O jaké konkrétně se jedná? Mně napadá tlačítkový displej dotykový.
1: Je to přesně tak. Jedná se o celou řadu věcí, které v autě nalezneme. Multimediální systém, mobilní telefony, ale současně také třeba reklamy, které nalezneme vedle silnic.
0: Proč jsou vlastně všechny tyto zmíněné faktory tak nebezpečné?
1: Jsou nebezpečné z toho důvodu, že odvádí tu naši pozornost, zejména to naše soustředění se na to, co bychom za tím volantem měli dělat. To je ta nejčastější příčina potom nějakých nehod, které se na silnicích dějí.
0: V čem je v této souvislosti specifické vnímání motorkářů?
1: Je tam specifické to, že vlastně těch motorek v České republice stále není tolik a současně jsou velmi rychlé, méně viditelné než auta, než běžná auta, a z toho důvodu vlastně častokrát si jich nevšimneme, přehlédneme je a potom to může způsobit vážnou nehodu.
0: Tak já děkuji za spoustu zajímavých, užitečných informací. Už teď si víc můžete poslechnout na YouRadio Talk. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod. Ještě jednou děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 16. hodina před námi, i po 16. pro vás máme to nejlepší z muziky, co je nachystáno.
1: Třeba Velile a Safri Duo. Taky bude Poetika. Už nehledám to místo, kde všechno mám. A nebo budou Sugar Babes. Přesně v 16 budou zprávy.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Později už tam budem.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Bez... No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
10: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
9: Smutný, co? Něco vám poradím.
10: Nádobí Fabíny.
9: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
10: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
11: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
12: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
2: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Má pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
13: Hezké odpoledne. V první emisi dluhopisů republiky lidé investovali 74 miliard korun. Na trati mezi Prahou a Milovicemi funguje zabezpečovací systém ETCS a kolony jsou stále kolem Pražského okruhu a D5. První emisi státních dluhopisů určených pro občany lidé nakoupili cenné papíry za 74 miliard korun. Státní dluhopisy si koupilo asi 92 tisíc lidí. Dnes uvedlo ministerstvo financí. Analytik Investiky Vít Hradil řekl Frekvenci 1, že za velkým zájmem byly dobře nastavené podmínky investice.
14: Ty jejich podmínky byly nastaveny poměrně příznivě, ne nějak extrémně, nebylo to úplně jak šokující trno, ale v podstatě se dá říct, že byly fér, že to byly zajímavé finanční produkty. Ta druhá věc je, že aktuálně mají skutečně velkou tendenci ke spoření. Oni mnohem větší část svého příjmu, než bylo historicky obvykle, teď neuspotřebovávají, respektive neutrácejí v obchodech a místo toho je šetří. Zároveň velká část z nich, typicky ti vysokopříjmoví, tak oni mají naspořeno i z předchozích let.
13: Největší zájem měli lidé o 5leté fixní dluhopisy s výnosem do splatnosti 4,544% ročně. Na trati mezi Prahou a Milovicemi funguje evropský zabezpečovací systém ETCS, který zvýší i maximální traťovou rychlost. O dokončení instalace na 42 kilometrech trati, kde denně projede 200 vlaků, dnes informovala Správa železnic. Její mluvčí David Kábel řekl podrobnosti.
15: Nasazení systému ETCS přinese výrazné zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Vlaky také díky systému budou moct v části trati dosáhnout rychlosti 160 km za hodinu, což cestu o několik minut zkrátí.
13: Zatím můžou na trati jezdit i vlaky nevybavené tímto systémem. Od prosince 27 přejde trati do výhradního provozu, uvedl ředitel Centra techniky a diagnostiky správy železnice Vladimír Říha. Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že Česká republika porušila právo na život Stanislava Tomáše, který zemřel po policejním zásahu v Teplicích v roce 2021. Policisté mu při zadržení několik minut klečeli na krku a hrudníku, i když byl spoutaný a pod vlivem drog. Soud uvedl, že použili nebezpečný způsob zákroku, nedostatečně sledovali jeho zdravotní stav a selhalo také následné vyšetřování. Kritizovali navíc, že české úřady dostatečně neprověřily možný rasový motiv zásahu. Česká republika tak pozůstalý musí vyplatit odškodné přes 740 tisíc korun. Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. Svěřenci trenéra Bartoně se do této fáze bojů zařadili poté, co skončili poslední ve skupině v kvalifikaci o mistrovství světa za Estonskem, Slovinskem a Švédskem a přišli o šanci na start na vrcholném turnaji v Kataru příští rok.
2: Frekvence 1. Počasí.
13: V noci bude polojasno až oblačno, místy také s přeháňkou. Ve druhé noci předpokládáme spíše v západní polovině Čech. Postupně i zataženo, místy také stabilnější déšť nebo přeháňky. Ojediněle i bouřky s teplotami kolem 19 až 15. Zítra bude 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia. A zítra bude zpočátku spíše přechodně oblačno až zataženo. Postupně by se ale mělo začít vyjasňovat. Také zítra ale přijdou bouřky.
2: Frekvence 1. Doprava.
13: U Brna se stále zdržíte na dálnici D1. Kolona se tu táhne od 182. kilometru až dál na Vyškov po 210. kilometr. Celkem v ní necháte zhruba půl hodiny. No a zhruba na půl hodiny bude také průjezd z D5 dál kolem Pražského okruhu směrem k D1. Na D5 se stojí kolona už na 14. kilometru. Na Pražském okruhu se jede volněji až po 16. kilometru. Tak šťastnou cestou pokračuje Jana Vojta.
16: Krátce po 16. hodině posloucháte Rádio Frekvence 1. Má je zadrhávám, ty.
0: No je to je, takhle, já už bych to teď nechal na umělý inteligenci, protože dneska, 16. července, je krom toho, co jsme říkali ráno, to znamená den špenátu. A
16: den hadů. No počkej, a když mluvíš o tom dní hadů, tak já jsem tady dostala na Instagramu od rána pozvánku na do míst, kde jsou hadi, nemůžu to najít. To mě strašně mrzí, protože mi tady na Instagram psal člověk, že můžeme oslavit den světový den hadů právě teď, že si prohlédnete různé hady v zoo a teď nevím, co to je za zoo.
0: To nevadí, tak Google takže najde všechno.
16: Takových míst, kde mají hady, je docela dost.
0: Jasně.
16: Vždy je docela dost hadů mezi Karlovýma Varama, nebo respektive mezi ostrovem a Kláštercem nad Ohří, tak tam v těch kopcích je strašně moc hadů.
0: Fakt jo.
16: No, tam dokonce je nějaký našeho kolegy Mikeše Kamara, který tam vede takové jako naučné edukační centrum tady o těch hadech.
0: Mm-hmm.
16: A myslím, že jsou to užovky.
0: A tak užovky jsou fajn. Užovku poznáte podle toho, že má takový ty bílý měsíčky za hlavou, že jo? Ale my se zase bavíme o hadech. Dneska je den umělé inteligence.
16: Fakt jo?
0: Ano. Nebo dneska, tak abych to řekl úplně přesně, dneska je den ocenění umělé inteligence. Za to, že nám umí i pomáhat, kromě toho, že nás jednou zlikviduje.
16: Tak by nám mohla ta umělá inteligence říct, kde, v jaké zoo mají nejvíc hadů.

0: Na Frekvenci 1 se pojďme ještě vrátit k umělé inteligenci. My jsme tím otevřeli, protože dneska je Mezinárodní den AI.
1: Ano.
0: Ale to není úplně abstraktní jako pojem pro některý z vás.
1: Takhle, já jsem nedávno vedl debatu s naším sousedem, on je ajťák. Mm. Jestli je správné tomu říkat umělá inteligence. A on je strašně proti tomu, protože on říkal, že to je prostě stroj a že stroj nemůže mít inteligenci.
0: No tak
1: že,
0: jak to máš říkat?
1: Že stroj se naučí, stroj reprodukuje, stroj kombinuje, tváří se, že vlastně s tebou hovoří, ale přitom je to pořád všechno jenom algoritmus, stroj, program. A ten postrádá inteligenci.
0: No a jak to mám teda nazývat?
1: Umělá
0: co?
1: Umělá něco, no.
0: Já se teda přiznám, že já jsem tomu přišla dost na chuť, protože třeba my, když zrovna tady jako řešíme, co budeme řešit, co, o čem budeme mluvit v tom rádiu, tak ta umělá inteligence dokáže jako vysosat třeba z toho aktuálního dění, co se teď mezi lidma nejvíc řeší.
1: To já používám taky.
0: No, samozřejmě. Třeba zadáš, že jo, takže jaký hlavní téma dneska řeší lidi na sociálních sítích? Hmm. Teď to tam zadáš a ona ti normálně vyzobe z těch všech příspěvků, z toho všeho zdroje těch informací jedno téma.
1: No. A nebo ti napíše, dneska je to nuda, jenom hrajte.
0: Stejně nejste vtipný.
2: Léto.
3: V rytmu Frekvence 1.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, před námi půlové zprávy a i dnes budeme hrát poslední slovo.
1: Ano, protože i v létě pro vás máme tuhle soutěž, máte šanci vyhrát peníze, tak si na to počkejte.
2: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu za Brany Škod. Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.
3: Hezké odpoledne. Pomoci lidem ohrožených bytovou nouzí se budou zabývat také úřady práce. Převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Za prvních 6 měsíců letošního roku zemřelo na českých silnicích 31 motocyklistů. To je o 11 více než v prvním pololetí loni. Těžce se zranilo 160 jezdců. Řekli dnes novinářům zástupci ministerstva dopravy a policie v čele s ministrem Ivanem Bednárikem. O víkendu se pojede velká cena Belgie Formule 1, v níž se může před blížící se letní pauzou zdramatizovat boj o titul. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Kolona je stále u Brna na dálnici D1 na 178. kilometru a pokračuje až za Brno na 206. kilometr. Necháte tam zhruba 20 minut. Na 15 minut je kolona při příjezdu do Prahy po D8 od 3. kilometru a na více než půl hodiny je stále průjezd od D5 od 14. kilometru přes Pražský okruh dál k D1. Volněji se jede až za 16. kilometrem. Tak šťastnou cestu.
1: Přátelé, berte do ruky telefon a vytáčíte číslo 257-409-99.
0: Abyste mohli vyhrát peníze, když doplníte do věty některé z celebrit to správné poslední slovo. Never met so-

0: Frekvence 1. Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
1: 43 tisíc korun pro jednoho z vás. A to je kdo? Dobrý den, kdo se dovolal?
2: Haló?
1: Haló, tak kdo pak je tady u nás na Frekvenci 1 na drátě? Kdo se dovolal k nám?
2: Dovolala se Jolana ze Zlína.
1: Zdravíme, Jolano. Tak máme pro vás tady 43 tisíc korun. Mohou být vaše, ale potřebujeme jedno jediné slovo do věty. Tady fotra na tripu. Jste připravená? Jdeme na to?
2: Ano.
1: Tak věta zní takto.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: Tak co si myslíte, že to je?
2: Je to plán...
1: Plán. Pojďme zkusit, jestli je to slovo, které hledáme.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: Není. Bohužel. Děkujeme za pokus a zdravíme do Zlína. Mějte se krásně.
2: Děkuju,
1: naschledanou. Naslyšenou. Přihodíme pětistovku. Zítra ráno s Lukou a Smírou budete hrát od 43 500 korun.
0: Poslední slovo. Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Tohle je Frekvence 1. Mě fascinují vědecké objevy a zejména ty z lékařství. Já jsem se dočetl, že vůbec není nereálný, že by nám mohly v případě nějaké jako neúplně hezké nehody klidně začít dorůstat končetiny.
1: Podoký nezmaři.
0: Že třeba prostě jako přižník si kosou useknete nohu a ona vám doroste.
1: Ale to už asi se nebude týkat nás, ne? Nebo no myslíš, že je to takhle daleko?
0: No takhle, oni totiž jako zkoumají, jestli u savců je tahle schopnost jako vyloženě jako
1: nemožná. Možná. Nebo nemožná.
0: No a zjistili, že vlastně není nemožná. Mm-hmm. Že je možné prostě to tělo nějakým způsobem jaksi zalarmovat, aby se doplnilo.
1: To jsou docela dobrý vyhlídky.
0: No, nebo třeba o ucho přijdete, jste malíř, že jo, zblázníte se, uříznete si ucho a ono vám doroste.
1: Proč malíř?
0: No, tak jo.
1: No. Prostě dvoják.
0: Prostě. Ne,
1: ale já vnímám, ta medicína je opravdu jako mocná. A je to strašně vidět na té dlouhověkosti, že jo? Že prostě lidi se fakt dožívají neskutečně vysokého věku, ale v jaký formě?
0: No ve skvělý formě.
1: My jsme zrovna nedávno tady řešili nějaký různý jako televizní ukázky. Teď si nespomenu, co to bylo za seriál. Každopádně tam bylo řečeno, jako prostě hledali nějaký předmět doličný, přišli do místnosti a řekli, zkuste něco najít, a on řekl, já přece nevím, kam si může ta 36-letá bába schovávat věci.
0: 36-letá.
1: Chápeš to? 36? No. Bylo, já nevím, třeba 50 let zpátky, ano. Už jsi byl bába.
0: Před 50 lety byla 36-letá bába a dneska budeme jako ještěrky.
1: No,
0: dneska... Upadne ocásek a doroste.
1: Bába to ocení.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.

0: strutiš.
1: A taký brúster.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1 plus 1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Ladě Jakub. Hezké odpoledne.
10: Pěkné dusné odpoledne. V Itálii padly vysoké tresty za zřícení mostu ve městě Genova. SPD poslanec Foldina je podezřelý z domácího násilí v severočeském Děčíně a zpěvačka Diana Ross míří do Plzně. Italský soud udělil vysoké tresty v souvislosti se zřícením Morandiho mostu v severoitalském Janově. Při něm v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Z víc než 50 obžalovaných jich janovský soud uznal vinnými 32. Například z neumyslného zabití, neplnění služebních a zákonných povinností nebo ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Bývalý šéf společnosti Autostrade per l'Italia, která most spravovala, Giovanni Castellucci, dostal nejvyšší trest. 12 let vězení. Poslanec SPD Jaroslav Foldina je podezřelý z domácího násilí. Policie ho podle Radiožurnálu vykázala na 2 týdny z domu v Děčíně, kde žije s manželkou.
11: K incidentu mělo dojít minulý týden. Policie měla poslanci zakázat i to, aby ženu jakkoliv kontaktoval. Veřejnoprávní rozhlas o tom informoval s odvoláním na 3 na sobě nezávislé zdroje. Foldina Radiožurnálu potvrdil vykázání z domu. Cítí se nevinný a věc nechtěl komentovat. Policie podle děčínského státního zástupce prověřuje podezření ze spáchání 2 trestných činů. Týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společnosti. Obydlí. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
10: A co se dál děje v našich regionech? Správci Českého ráje na severovýchodě Čech varují před některými úseky frekventované přírodní lokality. Cyklisti by se takovým místům měli nejen z bezpečnostních důvodů určitě vyhnout.
12: Správa chráněné krajinné oblasti připomíná, že ne všechny cesty jsou pro jízdu na kole vhodné. Vedle bezpečnosti návštěvníků jde také o ochranu cenné přírody. Největší problémy vznikají na turisticky vytížených stezkách, kde se teď pohybují rodiny s kočárky, malé děti i seniori. Správci proto doporučují využívat především značené cyklotrasy, silničky s minimálním provozem nebo širší lesní cesty. Zvlášť přísná pravidla platí v národních přírodních rezervacích Kozákov a Suché skály. Sem je vjezd na kole mimo silnice a místa k tomu určená úplně zakázán. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
10: A teď výborná zpráva ze světa pop music. Americká zpěvačka Diana Ross poprvé vystoupí v České republice. Držitelka ceny Grammy za celoživotní přínos zaspívá už v červenci, a to v Plzni na Lochotíně v Lochotínském amfiteátru. A ještě z dopravy, kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 na jihu Brna bude od pátečního večera 17. července a prakticky po celou sobotu 18. července zavřený jízdní pás D2 ve směru na Břeclav a Bratislavu. K dispozici bude pro každý směr vždy jen jeden pruh. Vzhledem k silné intenzitě provozu lze čekat dlouhé kolony.
9: Frekvence 1. Počasí.
10: Pátek bude nejdřív jen oblačno, přeháňky nebo déšť jen na západě Čech, severozápadě a jihozápadě Čech. Odpoledne už ale skoro všude zaprší. No a teploty 25 až 30 stupňů, jihovýchodní Moravu čeká 17. července 32.
9: Frekvence 1. Doprava.
10: Jak jsme říkali, kvůli pokračující přestavbě křižovatek D1, D2 na jihu moravské metropole bude od zítřejšího večera a prakticky po celou sobotu zavřený jízdní pás D2 ve směru na Slovensko. K dispozici bude pro každý směr vždy jen jeden jízdní pruh. No a kolony čekejte taky na příjezdu do hlavního města, hlavně kolem Kbelské a na objížďkách se nám to štosuje. Tak přejeme pevné nervy s velkými hlavami teď na frekvenci 1.
1: Velké hlavy jsou tady. Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Dobrý den,
1: Já jsem operní pěvkyně.
0: A věděli jste, že světlo z galaxie Andromeda vím, tu prerušuje.
1: Tak je to tvoje.
0: Věděli jste, že světlo z galaxie Andromeda k nám letí 2,5 miliona rokov? Vychádza to na sobotu.
13: 12.35.
1: Tak to jsme nevěděli. Tak přátelé, co dnes budeme řešit, to bychom vědět mohli.
13: Poslanci v poslanecký sněmovně můžou dál pařit.
0: No a máme tu aplikaci, která vás naučí za 6 mega polisky.
9: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Ovšem začneme z jiného soudku. Fanoušci Taylor Swift kupují odpadky z pozbírané v okolí arény Madison Square Garden v New Yorku, kde se zpěvačka provdala. Za v přepočtu 2000 korun se prodávají předměty jako cigaretové, nedopalky, víčka od plastových lahví, policejní páska, brčka, ale pozor, no, i ovulační test, anebo levé sluchátko AirPod.
0: Já budem upřímný, v mojej popelnici jsou oveľa chutnější odpadky.
13: To je pravda, minule jsem se v ní prohrabával a 2 týdny jsem pak strávil na infekci.
0: No vidíš, ježišimaria.
9: Velké hlavy.
14: Jana

0: Tak my tady máme teď ve velkých hlavách takovou jednu, takovou, no...
1: Takovou, jak jsem říkala, takovou...
0: Nešvar.
2: Velké hlavy, frekvence jedna.
1: Kriminalisté z Chomutovska vyšetřují rozsáhlý internetový podvod. Jehož obětí se stal 39-letý muž. Ten se původně chtěl naučit polsky prostřednictvím

0: prostřednictvím mobilní aplikace a nakonec přišel o téměř 6 milionů korun.
1: To je skvělý, to je strašný, ale kolik dneska stojí jazykový kurz?
2: No. Toto byl skoro kurz negramotnosti.
1: No, tak mě stačí, počkejte, mě stačí 7 piv, 2 vodky a hned mluvím polsky.
0: No. Dám si 7 piv a jednu zelenou.
2: Proše pána?

0: Víte, kdo dělá?
1: Hadík. Moje segra jednou lučila křížovku a byl tam malý had na pět. Ona napsala hadík.
2: A dneska mají hadi svoj deň.
0: No.
2: Had je jedným z najstarších a najviac používaných symbolov v ľudskej histórii. Čo teda symbolizuje?
1: Zdraví.
0: Ja myslím, že ako udatnosť.
2: Áno, zdravie, teda liečenie. Potom,
0: tak počkej, vy to máte no všetce ve toho
2: ano, som tam, áno. Aha, no. Potom je tam múdrosť a ten posledný symbol, taký ten...
0: Dej si pozor na jazyk.
2: Trošku taký ako zakázaný je...
0: Sex.
2: Po
1: hlavní.
0: Lúce.
2: Pokušenie. Had preca, to jablko, no.
0: Ty
2: no
0: ne, tak, že hadice
1: po luce. Hadice po luce.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Frekvence 1.
8: To je to nejlepší z muziky.
7: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
8: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: stejného roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011.

0: Botswana, to je stát, který stejně tak jako ostatní státy slaví státní svátek.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Ich jména se nazývá Pula. Viete, čo v preklade znamená botswansky pula?
3: Srdce?
2: Nie, je to niečo strašne dôležité u nich.
0: Tak, čo môže byť
2: botswansky
0: dôležitý?
2: Tam je obrovské sucho.
3: Voda.
0: Voda.
2: Takže tá pula znamená dášť.
0: Dášť?
2: A je to pre nich to najcenejšie, preto ich mena sa volá pula.
3: Za chvíľku to bude nejcennější i u nás.
0: I u nás a za chvíľečku, no. I když jsou lidi, kteří tvrdí, že není sucho, že jo, ale...
3: Ne, není, ne. Hlavne žiadna krize a tak dále. Zdravíme, pacinka.

0: Regina Rázlová je výborná, ta učila mojí dceru na Damu a ona je taková jako od rány holka, teda musím říct, teda dáma.
1: Mohli se potkat.
2: A protože má narozeniny, tak se pýtám, je starší paní Rázlová alebo cyklistická Tour de France?
0: Cyklistický
3: Tour de France. Zrovna Mikiš dneska vyprávěl, že to sleduje.
0: Já to sleduju a už vím, že se jí říká stará dáma.
2: Stará dáma, ano.
0: Což bych třeba o Regině Rázlový se netroufil nikdy říct, tak si myslím, že Tour de France je starší.
3: Bude starší.
2: Paní Rázlová 79, Tour de France 123.
0: Pěkný.
3: Mě by zajímalo, na čem jezdili před 100.
0: Já jsem Regina.

0: my vám teraz predvedieme, ako to v budúcnosti bude vyzerať pri zadávaní hesla do počítača.
1: Je nám líto, ale vaše heslo musí obsahovať veľké písmeno, číslici, citát v latine, hieroglyf. Hieroglyf? Parenskou krev a kořen mandrakory.
2: No. A ešte dvoufázové ověření.
3: Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planéo.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 tisíc vozů s garantovanou letní slevou až 100 tisíc korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
11: No a úderem 18. s Láďou Jakubem. Vítej.
12: Hezký večer. Předseda sněmovny Okamura chce pomoct Čechovi v Číně. Požár mrakodrapu 34 v centru Zlína hoří už týden. A vlakovou dopravu na Slovensku paralyzoval had. Předseda sněmovny Tomio Okamura mluvil o Čechovi zadrženém v Číně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Pokud toto české ministerstvo zahraničí požádá, je připravený na případu v rámci své cesty do Číny spolupracovat, řekl dnes ve sněmovně České televizi a České tiskové kanceláři. Někteří opoziční politici přitom Okamuru vyzývají, aby cestu kvůli případu zrušil. Macinka dnes v Rakousku řekl, že Čech byl v zemi na soukromé návštěvě. Potvrdil zároveň informaci, že byl zadržený kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Případ podle něj nesouvisí s lednovým zadržením čínského občana v Praze. Hasiči už týden zasahují u požáru ve Zlíně. U požáru budovy číslo 34, i když už nehrozí nebezpečí dalšího šíření, na místě je stále několik jednotek a prolévají požářiště vodou. Ve spolupráci s policií také vyšetřují příčinu jednoho z největších požárů budov v České republice za 5 let. Policejní mluvčí Monika Kozumplíková nám řekla, že výše škody stále není konečná.
13: Stále střežíme okolí budovy, do níž je zakázán vstup z důvodu stále hrozícího nebezpečí jejího zřícení. Kriminalisté zjišťují příčinu vzniku požáru, vyslýchají svědky a v součinnosti s hasiči vyhodnocují záběry z dronu. Co se týká výše způsobené škody, to je předmětem probíhajícího prověřování.
12: V některých místech pod Sutinami zůstává podle hasičů vysoká teplota, proto ještě nemůžou zásah ukončit. V případu úmrtí Stanislava Tomáše, muže romského původu, porušila policie v roce 2021 v severočeských Teplicích jeho právo na život. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva, podle kterého selhaly taky české orgány, které nepodnikly dostatečné kroky k odhalení rasistického motivu za policejním zásahem. Na rozhodnutí upozornili Seznam zprávy. Česká republika musí vyplatit sestře Tomáše odškodné ve výši zhruba 743 tisíc korun. A policisté v Teplicích zasahovali v polovině června 21 kvůli potyčce dvou mužů, kteří poškozovali cizí auta. 46-letý muž zemřel v sanitce potom, co proti němu policisté použili donucovací prostředky. Z amatérského videozáznamu je patrné, že mu při zatýkání několik minut klečeli na krku. Policie od začátku vinu za jeho úmrtí odmítala. Už brzy se zase plavci zaplavou i v Krnově na Bruntálsku. V tomto slezském městě pod Jeseníky se totiž bazén opravoval a teď se jeho dvouletá rekonstrukce blíží konečně ke konci. Nosné sloupy poničila povodeň v roce 2024 a vůbec nebylo jisté, jestli se bazén nakonec ještě otevře. Obrovské množství vlaků zastavil na Slovensku jeden jediný had. Šlo o Úžovku v Bratislavě. Ta doslova paralyzovala slovenské železnice. Vlaky mimořádně zastavily a nabrali ohromná zpoždění.
14: Na perónoch vládne hnev. Železnice zpočiatku vravia o príčine všeobecne.
15: Dôvodu poruchy tračného vedenia.
14: Skôr sa ukazuje, že je za tým Úžovka. Spojila uzemnenie s káblom a odstavila 4 vlaky.
16: Čakano.
14: Pre viníčku za skrat stal osudným. Vlaky sa po 2 hodinách opäť pohli. Juraj Gajdoš, Frekvence 1.
10: Frekvence 1.
4: Počasí.
12: Jak bude v pátek 17. července? Bude nejdřív jen oblačno, přeháňky nebude ještě, ale čekejme na západě Čech, na severozápadě a jihozápadě Čech. Jinde by mělo být bez deště. Odpoledne ale už skoro všude začne pršet a teploty 25 až 30 stupňů. Jihovýchodní Morava čeká 17. července ještě 32.
4: Frekvence 1.
10: Doprava.
12: A aktuální informace pro ty, kteří teď brouzdáte našimi silnicemi. Opatrní, buďte v tuhletu chvíli na D35 na 135. kilometru ze Sedlic na Ostrov, stojí tam odstavené auto. Osobák s autobusem boural v Římově na Českobudějovicku na náměstí Gyreho. No a pozorní, buďte také v Němčicích na Mladoboleslavsku, tady osobní auto srazilo cyklistu. Okres Praha Západ, Středočeský kraj hlásí srážku motorkáře a chodce, je to v Březové Olešku. No a ještě z D1, 202. kilometr na trase od Vyškova na Brno hlásí už po nehodách problémy, které pak byly odstraněné, nejsou hlášeny žádné větší kolony. Tak s tím počítejte, no a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. Taky Ondrou Kubalou.
11: Ty Láďu, že jsi chtěl říct, kdo drncáte po českých silnicích?
12: No, já pak jsem nějak zamotal jazyk.
11: Tak jo,
12: drandíte,
11: díky.
12: Jsem chtěl říct.
11: Drandíte, no drandíte. Tak upřímně spíš je to někdy drncání, když se tak jako nad tím zamyslím, po čem jezdíme.
12: To je pravda.
11: Rozhodně, dobrý večer, přátelé, čtvrteční večer, Frekvence 1 na startu a jelikož máme venku přímo ukázkový červenec, tak vás za chviličku naučím jeden drink k moři, k bazénu, anebo jenom tak po práce. Je mexický, prýho v Mexiku všichni pijí a je to typ loňského barmana roku.
10: Frekvence 1.
4: Ondra Kubala.

jestli spolu máme navždy zůstat. Život je dlouhá věta, však tohle ráno nám stačí jedno slovo, a to ano. Krok za krokem, den za

skrze prste. Možná by byly lepší růžové brýle, až dobrý časy vystřídají horší chvíle. Život je dlouhá cesta, každý má svoji, dnes ty naše v jednu spojí. Krok za krokem den.

0: Co byste řekli, přátelé, na jeden tip na takový letní plážový a bazénový drink? Předloňský barman roku je František Dandaš a míchá drinky ve slavném karlovarském Grand Hotelu Pup. No a jsou to už 2 roky, co jsem ho poprosil, když jsme se viděli a natáčeli jsme spolu, aby mi dal nějaký tip pro vás, kdo posloucháte Frekvenci 1. No a ten tip je mexický.
1: Já si myslím, že rozhodně by se dalo zvládnout takový koktejl Paloma. Je to mexický koktejl. Je to Mexiko, takový tradiční koktejl, který tam pijou na každém rohu. Skládá se úplně z jednoduchých věcí, samozřejmě Mexiko, tequila. Panák většinou se dává, kdo má rád tequilu, klidně se může přidat, protože druhým vlastně a v pořadí je grepová soda. Tu se dokážete koupit ve většině obchodů v Česku už a všechny řetězce jsem koukal, že většinou mají. Přidáte jenom trošku soli, lehce jenom stříknete limetky, plátek grepu a máte parádní drink takhle k bazénu, na zahradu, kamkoliv. Super osvěžující.
0: Nebude to takový ten tichý zabiják? Že mám pocit, že piju vlastně jako grepovou limču a po 3 grepových limčách ležím jako pod bazénem a no, ne na bazénu.
1: Tak to už máte jako s každým drinkem po 3 drinkách takhle v létě, že když se vám potějí oči. Je to taková limča jako. Když je se dáte víc, tak určitě to už je jako silnější limča, takže to zacítíte rozhodně dřív.
0: Jo, limča. Limča podle Františka. Tak vyzkoušejte to, rychlá rekapitulace, potřebujete k tomu panáka tequily, grepovou sodu, trošku soli, stříknout limetku, no a přidat plátek grepu. A je to. Tak to vyzkoušejte v létě. Jestli máte rádi tequilu, tak asi kterou tam dáte, to už je jenom a jenom na vás. Prostě dýchne na vás pravé Mexiko. No a jestli máte rádi drinky a baví vás míchání drinku a baví vás třeba barmanské show, tak určitě naleďte zítra večer v 9 tady na Frekvenci 1 večerní pokec, protože za mnou dorazí živě barman Štěpán Šimánek. A pozor, to není jen tak nějaký barman. Je to specialista na barmanské show a taky mistr republiky a více mistr Evropy v barmanských dovednostech. Takže mě bude zajímat, jak barmani mezi sebou soutěží, jak se učí ty triky, kolikrát mu to třeba před diváky spadlo, jak když tam tím shakerem hází kolem sebe. No ale hlavně, pro vás budeme mít spoustu tipů na drinky, které si můžete umíchat sami. Takže zítra večer, Frekvence 1, 21. hodina, večerní pokec a taky barman Štěpán Šimánek.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybírá.

Anaka, Nebe a Frekvence 1. Pojďte se teď se mnou zastavit u TikTokové vypalovačky z roku 2021, kterou budete znát jako Aiko Aiko. Znáte, že jo? V roce 2021 tahleta písnička zažila masivní celosvětový comeback. Justin Wellington ji natočil, je to zpěvák z Papuji Nové Gvineje, a který vydal s příchutí reggae, tance na pláži, no a stala se taky virální díky taneční výzvy Aiko Aiko Challenge na TikToku, což ji vlastně katapultovalo na přední příčky světových hitparád. Ale pozor, to není jeho původní originální písnička. Ten song je ve skutečnosti 70 let starý. Ten původní název je z roku 1953, když hudebník James Crawford, říkalo se mu v Americe Sugar Boy, byl z New Orleans a natočil tuhle melodii úplně poprvé jako Giacomo. Ta písnička se jmenovala Giacomo a kombinovala takové tradiční popěvky tamních kardinálových průvodů. A v hitparádách tehdy úplně, ale úplně propadla. A slávu jí přinesl až několik pozdějších, nebo přineslo několik pozdějších coverů a hlavně teda v poslední době rok 2021 tahle verze od Justina Wellingtona. Ale teď je zásadní otázka. O čem ono se to tam zpívá? Jo, pojďte si poslechnout ještě jednou ten refrén. Giacomo Fena, Giacomo Finane. Přátelé, tak o tomhletom textu se přou jazykovědci po celém světě. A do dneška nikdo nepřišel na to, co to má znamenat a co autor v roce 1953 tímhletím textem myslel. Jde pravděpodobně o směs louisianštiny, kreolské francouzštiny a jazyků původních obyvatel, třeba kmene Choctawů. A lingvisté a pamětníci se nejčastěji shodují na významu tohle je konec, nebudeme ustupovat, anebo bojovníci jsou připraveni k boji. Jde o to, že to byly takové pokřiky, pouliční pokřiky afroamerických kmenů a původních obyvatel, když se hrnuli proti sobě do boje. A tehdy autor říkal, že vlastně jenom zaznamenal ta slova, kterým moc na ulici nerozuměl, ale sepsal je a udělal z toho song. No, v roce 64 potom přišlo dívčí trio The Dixie Cups. Holky si jen tak ve studiu pro radost zpívali, jamovali a rytmus té písničky vyklepávali o hliníkový popelník a plastové kelímky. No a producenti to slyšeli a řekli jim holky, tohle je super, pomenujeme to Aiko Aiko a tu písničku vydáme. A tehdy teprve dobila americké hitparády. Jenomže potom se rozjel zase spor, soudní spor o autorství, protože když se ta písnička Dixie Cups stala hitem, tak se samozřejmě ozval původní autor z 53. James Crawford a zažaloval je všechny, že ho neuvedli jako autora, protože to byla jeho písnička. Skupina tehdy tvrdila, že píseň prostě slyšela zpívat svou babičku a považovala ji za tradiční lidový popěvek, tak proč by někomu něco platila? No ale Crawford nakonec po letech získal práva na část výdělků a ten soud vyhrál. Tak ta písnička mimochodem se objevila v slavném filmu Rain Man z roku 1988 s Dustinem Hoffmanem, ale mohli byste ji slyšet taky v Adamsově rodině 2 a ve spoustě dalších filmů. Tak tady je ta poslední verze, ze které udělal Justin Wellington z Papuji Nové Gvineji hit na TikToku. Aiko Aiko.

0: jen co jsme se, přátelé, vrátili z Lipna, z našeho radiokempu včerejšího, tak už chystáme další výlet za vámi do Hradce.
1: Radiokempy Frekvence 1.
0: Tedy, abych byl úplně přesný, k Hradci Králové je to kemp Stříbrný rybník hned vedle Hradce východočeského. Tak se na nás přijďte příští středu podívat, je to 16. července, jak vysíláme, bude tam Jana Knížková, bude tam Vojta Effler. Tradičně začínáme živě vysílat z kempu ve 14 hodin, budem pro vás mít ty klasické soutěže jako poslední slovo, proplácení účtů. Jak jste zvyklí, jenom se to všechno odehraje živě tam v kempu. Já si doteď pamatuju, když jsme byli s Verčou Elhotovou v Rožnově před dvěma týdny, nebo před týdnem vlastně, jak hádala poslední slovo Áďa v plavkách. Asi historicky vůbec poprvé, co někdo přišel hádat slovo a měla na sobě naprosté minimum textilu. Takže sice netrefila slovo fotra na tripu, ale cenu útěchy za tuhletu statečnost, tak tu samozřejmě si zasloužila. Od 19 večer příští středu zahraje v kempu Stříbrný rybník Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Máme pro vás připravenýho koncert, letní pohodu, táborák, špekáčky, kelímky štěstí, no a samozřejmě i závěrečnou afterparty našeho kolegy Ondry Albrechta. A když už jsme u té letní pohody, tak cestou za námi se určitě zastavte taky na čerpací stanici OMV, protože tam teď můžete ochutnat a měli byste ochutnat letní ledové kávy Viva z výběrové 100% arabiky z Brazílie. Ale taky můžete vyzkoušet espresso sunshine, espresso tonic, kokosovo jahodové latte, vanilkové frappé a nebo ledové matcha latte. A to je teda solidní výběr, který bych na OMV, no asi bych ho čekal, se přiznám, ale jako než tohle všechno ochutnáte, tak to musíte celé léto jezdit prostě tankovat jenom sem. A navíc až do 30. září platí, že s aplikací MyStation máte každou šestou ledovou kávu zdarma. Takže mrkněte na detaily na omv.cz nebo omv.cz, ať to vyťukáte správně. No a hlavně přijeďte za námi do Hradce Králové na kemp Stříbrný rybník příští středu.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
1: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
4: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
3: Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíny.
3: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
4: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: A taky Ládě Jakub, když byste chtěli vědět zajímavost o Láďovi, tak studuje. Studuje a blíží se do třetíku. Tak Láďo, gratuluju, už jenom jedna zkouška.
10: Tak a my teď se vrhneme na to, co se děje v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Například na Jižní Moravě mají šok ze včerejšího počasí. Pracovníci České obchodní inspekce odhalili při kontrolách tržnic na jihu Čech padělky za 2,5 milionu. No a v Karlových Varech zavřeli nepořádné asijské bistro. Šok ze včerejšího počasí mají lidé na Slovácku. V Prušánkách na Hodonínsku po středeční podvečerní bouřce sčítají škody. V obci nahlásili 46 událostí, kdy bouřky něco poškodily. Ve Velkých Bílovicích kroupy poničily až 80% vinohradů. Nad Hodonínskem prošla podle Českého hydrometeorologického ústavu silná supercela. Pracovníci České obchodní inspekce odhalili při kontrolách tržnic na jihu Čech padělky za 2,5 milionu. Při opakovaných kontrolách v červnu a červenci ve Strážném na Prachaticku a Studánkách na Českokrumlovsku zajistili 759 kusů zboží, u kterého mají podezření, že je padělané. Dnes o tom informoval mluvčí České obchodní inspekce Julius Kotrba. Ten na nahrávce pro média dál uvedl.
11: První letní kontrolu realizovali inspektoři ČOI v polovině června ve Studánkách u vyššího Brodu. Dalších 6 kontrol v rámci 4 kontrolních akcí pak postupně v průběhu druhé poloviny června a opakovaně v prvních 3 dnech tohoto týdne realizovali i v příhraniční tržnici ve Strážném na Prachaticku.
10: Jednalo se o textilní výrobky, jako jsou bundy, mikiny, trička, ale třeba i kabelky, brýle, hodinky, no a další výrobky s ochrannými známkami Calvin Klein, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Prada, Nike či Adidas. V Karlových Varech zavřeli alespoň částečně nepořádné asijské bistro. Jde o obchod ve Varšavské ulici. Inspektoři České potravinářské a zemědělské inspekce našli v kebabhausu zbytky trusů hlodavců, vedl deník. Část provozovny ale stále funguje. Ministerstvo dopravy se omluvilo za dočasnou uzavírku části dálnice D35 na východě Čech. Veškerou dopravu zákaz vytlačuje do okolních obcí.
12: Nápor dopravy zažívá už od začátku týdne především Ostrov na Chrudimsku. Ministerstvo dopravy totiž na nezbytně nutnou dobu povolilo úplnou uzavírku dálnice D35 v místě budovaného napojení na navazující úsek k tunelu Homole a zamítlo námitky obce kvůli bezpečnosti obyvatel. Veškerý dálniční tranzit se bude valit přes obec na mimoúrovňovou křižovatku Městec, která je teď jediným nájezdem i sjezdem z D35 v okolí až do 24. srpna. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
10: Doma se stihla jen jednou zaběhat, ale jinak se po wimbledonském triumfu prakticky vůbec nezastavila. Tenistka Linda Nosková při návštěvě Přerova, který označuje za svůj domov, přiznala, že si na vlnu pozornosti teprve zvyká. Na zaplněném náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je během velkolepého přivítání čekala tisícovka lidí. Pro fanoušky bylo připraveno na 300 porcí jahod se smetanou. Wimbledonská šampionka jim poděkovala za podporu, no a kromě autogramiády si poslechla i koncert pro Lindu v podání šumperské skupiny Opěta Radeček.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
10: Co nás čeká a nemine v pátek 17. července, tak bude většinou oblačno, bez deště, vyjma západních, severozápadních a jihozápadních Čech. Tam bude pršet už od rána. No a pak se přehánky nebo déšť rozšíří na celé území České republiky. Ale teploty budou docela vysoké, takže to tu možná bude jako v prádelně až 30 stupňů. Jihovýchodní Moravu čeká až 32.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
10: A ještě rychle pohled na naše hlavní tahy. U Čáslavy se bouralo na silnici 38. Dejte si pozor na nehodu dvou osobních vozů. Je to na křižovatce Jeníkovské a 38. Opatrní buďte na plzeňské D5. Dejte si pozor z Prahy, tedy z Plzně na Rozvadov. Hoří tam auto na 93. kilometru. Okres Karviná v Rychvaldu v Orlovské ulici máme havárku. Další karambol je na D10 na trase od Prahy na Turnov na 70. kilometru. No a jinak by se mělo jezdit bez komplikací. Tak ať vám to dál dobře jede. S Ondrou Kubalou pochopitelně krásný prázdninový večer.
9: No a před námi Dr. Alban, Nelly Furtado a nebo třeba právě teď Robin Schulz a Fastboy. To nejlepší z muziky na Frekvenci 1 a za chvilku volám Míru, našeho moderátora na cestách. Máme pro vás pozvánku na víkendový výlet, ale on mi prvý nechce říct, kam to bude. Prý nech se překvapit, no tak to
10: já
9: jsem
10: taky
9: zvědavý.
10: Nevím.
0: Frekvence 1.

0: Doktor Alban, It's My Life. Jaký je život našeho moderátora na cestách? Míry, to slyšíte každé ráno tady na Frekvenci 1. Ale on je taky cestovatel, takže Míro, buď zdrav.
1: Těžký
0: je život cestovatele, viď? No jo.
1: To cestovatele je lehký, ale ten v rádiu raní je trošku složitější každý ráno v 5. Víš, jak to je přeci jenom. No každopádně ty mi určitě voláš, aby se zeptal, jak to vypadá s aktuálním dílem našeho podcastu s Janou Knížkovou, Jana a výlety na míru.
0: Ale ani ne, já myslím, že to nemusíme rozebírat, když tak. Ale ne, dělám si srandu. Jasně, že jo. A ty jsi mi nechtěl říct, jako kam nás tentokrát vezmete?
1: No protože my, když jsme se

0: Mluvili jenom po Messengeru, tak ty si napsal hrozně hezkou větu. Asi už se nebudeme vracet k radiokempu na Lipnu, podíváme se na váš aktuální díl. A náš aktuální díl je právě z Lipna, protože my jsme s Janou vymysleli totiž takový skvělý for, že vlastně my budeme v rámci typu našich výletů přesně mapovat ta místa, kam jedeme na radiokempy. Takže vždycky, když se tam budete jako za námi chtít vypravit, tak si potom nasosáte ten aktuální díl a můžete se vlastně inspirovat na další výlety. Zůstat tam třeba o pár dní díl a udělat si tam takovou hezkou dovolenou a my vám k tomu dáme inspiraci. A proto jsme tentokrát vyrazili právě na Lipno, ale nejsme samozřejmě jenom na Lipně, ale udělali jsme si výlety do okolí, zkusili jsme tam různý takový ty sportovní aktivity, třeba vodní lyže, nebo takový ty traily v lese pro kolo, které jsou vhodné třeba i pro rodiny s dětma, protože nejsou tak složitý. Navštívili jsme třeba muzeum Lega, což ty jako rodič čtyř dětí musíš vědět, že šlápnout si na kostičku Lega je ta největší radost, kterou může rodič začít. Navštívili jsme tam podmořský svět a dokonce i svět těch ryb, které žijí přímo na Lipně. A pozor, měl jsem pro Janu jeden výborný tip, je to takový krásný celodenní výlet na kole. A ty můžeš právě z Lipna si udělat výlet na nejjižnější bod naší republiky. A přišlo mi to jako super nápad. A Jana mi říká, a co tam jako uvidím? Určitě jenom nápis, tady je nejjižnější bod, že jo? Říkám, no.
1: To je dobrý, ne? Přece.
0: Jí to přišlo málo.
1: Aha, chápu. No tak dobře, takže s tebou asi nejel na nejjižnější bod, viď?
0: Ne, ale udělali jsme si samozřejmě krásný výlet kolem Lipna, dojeli jsme až do Frimburku, kde pivovar, ten já nesmím samozřejmě vynechat na žádné ze svých cest a provětrali jsme tak trošku i právě to jihočeské gastro.
1: No a víš, co by mě zajímalo? Měl jsi někdy to štěstí, že by si se podíval do Lipna, myslím opravdu ne jako do města, ale do Lipna, do té přehradní hráze, kde je vodní elektrárna, protože čas od času tam člověk může zajít. Mně to nikdy nevyšlo, ono je to jako v relativně omezených termínech a hrozně bych se tam chtěl podívat.
0: No to je rozhodně senzační typ, protože to jsou místa, kam se nepodíváš a myslím si, že to musí být ohromující, dostat se do takového kolosu vlastně dovnitř.
1: No já nevím, já to neviděl.
0: Ale odhaduju to.
1: Ale asi to bude hezký, to je pravda.
0: A dejte nám vědět.
1: Tak jo, Míro, už teď je váš podcast na webu Frekvence 1, už teď je váš podcast s Janou Knížkovou na všech sociálních sítích, respektive podcastových platformách, ale co takové fotky? No, nejjižnější bod na fotce.
0: Aha. No, tak příště, až bude mít Jana náladu.
1: Chápu, nechtěl si to hrotit.
0: Jo.
1: Tak dobře, dobře, mrkněte na tenhle ten podcast, respektive hoďte na něj ucho. No a díky moc, že jsi mi zvedl telefon, příteli.
0: No jasně, slyšíme se příští týden zase z dalšího místa, kam vyrazíme na radiokempy.
1: No, anebo zítra ráno, viď? Tak ať se ti dobře vstává.
0: No, je to tak.
1: Ahoj.

Frekvence 1. Teď bych tady pro vás měl loňskou novinku zpěvačky Shakiry. Zastavíme se u filmu Zootropolis. Pokud máte děti, vsadím se, že tuhle tu kreslenou, ten disneyovský kreslený animák, budete stoprocentně znát. Loni šla do kin dvojka a Shakira pro ní natočila písničku Zoo. A proč zrovna Shakira? No, ona totiž hraje popovou hvězdu Gazelu, kterou stvárnila už v prvním filmu Zootropolis. Tehdy naspívala hit Try Everything a tentokrát přichází s novou skladbou Zoo právě. Ten film, já myslím, že je naprosto legendární, pokud budete hledat něco rodinného na dlouhé cestě s dětmi na prázdniny, tak jim to prostě pusťte. Nebo se podívejte jako dospěláci s nimi, protože já třeba na tyhle filmy chodím se svými dětmi do kina a náramně se bavím, jo. Po tom pracovním schodu, po tom všem, co člověk řeší v práci, si prostě sednete a díváte se na pohádku. To je jako naprosto super někdy. Ale proč mluvím o tom filmu? Samozřejmě je to legendární záležitost, slečna Judy Hopkava, malá králičice, která chce být jako neohroženou policistkou, k tomu proradný lišák, u kterého se nakonec ukáže, že je good guy. Puste si to. Tak tenhle ten film má skvělé hlasy v originále. Jasně, s dětmi se na to budete dívat asi s dubbingem, ale vy dospěláci, zkuste si to někdy pustit v originále. Ty hlasy v té americké angličtině prostě nemají chybu. No a právě popovou hvězdu Gazelu namluvila Shakira. Naspívala Shakira, ale vlastně ta Gazela, ona je tou Gazelou, protože tvůrci filmu řekli v jednom americkém rozhovoru, že Shakira si v Zootropolis nehraje na zpěvačku, ale ona jí je, protože postava, ta kreslená postava Gazely byla vytvořená podle Shakiry a animátoři dokonce převzali některé její typické taneční pohyby, včetně toho slavného vrtění boků a promítli je do toho kresleného seriálu a do kreslené Gazely. Ta písnička, kterou teď uslyšíte, je velmi populární, bořila hitparády, když vyšel film do kin. Na druhou stranu měla taky některé kritiky, protože říkají, že ta energie a vlastně ten rytmus hodně kopíruje slavnou písničku Waka Waka z mistrovství světa ve fotbale 2010. No a upřímně řečeno, jako něco na tom trošičku je, to teď uslyšíte, ale já myslím, že ten song stojí za to. Tak mrkněte na cestách s rodinou na film a tady je Shakira a její loňská novinka Zoo. Come on, get up.

TVB na frekvenci na Because I Love You. Nádherná zamilovaná balada, takhle pro čtvrteční večer. A před chvilkou jsem vám dával tip na film Zootropolis a i ohledně písničky Shakiry, která tam nádherně, ale opravdu nádherně stvárňuje jednu z těch postav. Ale pokud máte děti, tak možná třeba řešíte, co s nimi podniknout. Jo? Takové ty menší děti, které třeba ještě bude bavit program na zámcích, na hradech, tak já bych pro vás měl tip. A to je rodinný festival Den princezen a rytířů. A protože to si neužijete jenom s dětmi, ale vy jako dospěláci možná klidně sami. My vás chceme společně pozvat, protože tam bude Pokáč, Milan Peroutka, Míša Tomešová, Max Dolanský, Lollipops, Karola Kvído a Sabina Laurinová a taky prasátka Piggy a Lily a mnoho dalších. Takže vy se můžete, když dorazíte na rodinný den princezen a rytířů, vydat s dětmi na cestu plnou pohádkových úkolů, tajemných zákoutí, zažijete rytířské souboje, užijete si spoustu zábavy. A nebudou to jenom rytířské souboje pro kluky, ale třeba holky můžou být i za ty princezny. A je to opravdu legrace pro celou rodinu. A teď, kdy a kde, jestli vás tohle to baví, anebo vaše děti, tak bych tady pro vás měl 3 termíny, protože pro vás máme připravené pohádkové soboty plné zábavy. A to 25. července, to už je za týden sobota, na zámku Karlova Koruna. 1.8. v sobotu na zámku Blatná a 8.8. na zámku Slavkov u Brna. Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Pokud to na vás bylo moc rychlé nebo ještě budete rozmýšlet, mrkněte se na web denprincezen.cz anebo piggy.cz a důležité je taky zmínit, že partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Takže i vy, prosím vás, jezděte nejenom o prázdninách, vždycky bezpečně. Stejně jako Piggy a Lily a ty svoje malé pasažéry třeba na Den princezen a rytířů dovezete v pořádku a bezpečně.

0: Tohle to jsou Redy Kerken na frekvenci 1. Věděli jste o tom, teď je taková jedna zajímavá zajímavost, že uvařit třeba těstoviny nebo vajíčka na horách ve vodě trvá o něco déle, než když je budete vařit u moře, v nížině, nebo třeba někde u Labe? Fakt, že jo. Já jsem o tom mluvil s Dášou Honcovou a ta říkala, hele, tohle je jasná věc a je to docela jednoduchý fyzikální zákon. Tak až budete s dětmi nahoře, můžete to taky zkusit.
1: Díky nižšímu tlaku vzduchu v horských oblastech je vlastně i nižší vár vody. Takže jestliže ti vařili ty halušky ve vodě, nebo tak já vždycky
2: to si myslím,
1: dávám,
2: že v případě halušek musíš, no.
1: No, a nebo já dávám vždycky za příklad špagety, tak v horských oblastech se vaří o 2 až 3 minuty déle, než najdeš na návodu. Takže kdyby někdo si chtěl udělat piknik a uvařit si na vrcholcích hor českých, tak počítejte s tím, že podle návodu sice, ale bude se vařit daleko déle. I could stay awake just to...

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: No a zprávy s Láďou.
2: Krásný letní večer. V Praze 9 na Proseku se převrátil autojeřáb, strhl trolejbusové troleje. Pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat taky úřady práce. A asociace realitních kanceláří se obrátila na Českou obchodní inspekci kvůli serveru bezrealitky.cz. Ještě jednou pěkný 16. červencový večer. V Praze 9 na Prosecké ulici se převrátil autojeřáb, strhnul trolejbusové troleje. Kvůli vyproštění stroje byla ulice zhruba 8 hodin neprůjezdná. Provoz se už obnovil. Trolejbusy na lince 58 mezi Palmovkou a Myškovicemi místo nehody objížděly díky zabudovaným bateriím, které běžně využívají v části trasy bez trolejí. Pomoc lidem ohrožených bytovou nouzí se budou zabývat taky úřady práce. Převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Poradenská kontaktní místa k bydlení vzniknou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Bude jich o 100 víc. Změny přinese novela zákona o podpoře bydlení, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Asociace realitních kanceláří se obrátila na Českou obchodní inspekci kvůli serveru bezrealitky.cz. Nelíbí se jim služba, která za poplatek 1,5% ceny nemovitosti zajistí servis spojený s prodejem. Podle realitních kanceláří platforma zákazníky neinformuje klienty správně. Mluvčí obchodní inspekce František Kotrba Frekvenci 1 řekl, že se s podnětem budou zabývat.
3: Česká obchodní inspekce provede v kontextu příslušného podání kontrolu dotčeného subjektu, zda nedochází k porušování zákazu užívání nekalých obchodních praktik, jak ho definují příslušná ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.
2: Podle bezrealitky se makléři pouze bojí o své dosavadní provize a namísto toho, aby upravili své marže, tak se stěžují u obchodní inspekce. Čech zadržený v Číně tam byl na soukromé návštěvě, nemá vazby na jakoukoliv českou státní instituci. Dnes to řekl ministr zahraničí Petr Macinka při své návštěvě Rakouska.
4: Ani neznáme žádné detaily o účelu tady této jeho cesty. To za prvé. Za druhé musím říci, že všímám si různých spekulací, zejména mediálních, které se snaží spojovat tady tento případ s tím případem zadrženého čínského občana v Praze. Já toto musím tedy vyvrátit. Tyto dva příběhy spolu absolutně nijak nesouvisí.
2: Podle Macinky kauza zadrženého Čecha neovlivní nadcházející návštěvu předsedy sněmovny Tomia Okamury v Číně. Ten už je prý připraven v rámci cest nějak spolupracovat i na případu krajana v Číně.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Co nás čeká a nemine během příštích hodin, bude většinou oblačno na západě, severozápadě a jihozápadě Čech už ráno s deštěm. Postupně se déšť přesune nad všechny regiony v České republice. No a teploty budou docela tropické, až 30 stupňů, jihovýchodní Morava zítra odpoledne až 33.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Ještě motoristické okénko. Opatrní buďte na D56 se Sprýtku místku na Ostravu. Po vozovce se na 48. pultem kilometru pohybuje větší množství lidí. Na Benešovsku dejte pozor u Rabině na Slapské přehradě na Sonici 1027. Máme tam havárku motorky. Bouralo se také na Lounsku u Žiželic na Sonici 27. No a pozorní buďte také na D2 na trase od Brna na Bratislavu. Na Lanžhot máme tam výfuk mezi pruhy na 14. kilometrů leží. Bezpečně dojeďte s F1-čkou. A Ondrou Kubalou.
1: Láďo, vzpomněl bys, co jsi dělal v roce 1994? Já tady tak během tvých zpráv počítal. 1994. Teda ne, že bych je neposlouchal, byly krásný, jo. Ale tak to mě bylo 13. Tak to byla základka, no. Sladké devadesátky, nějaký sedmá, osmá třída na základce.
5: No, já už vůbec nevím, co jsem
1: dělal. Ty radši nechceš říkat, kde jsi byl, veď?
5: Hele, čověče, no, nevím. Teď si nevzpomenu, co? No,
1: to
5: no,
1: vůbec
5: no.
1: Nevadí. Za chviličku budeme vzpomínat společně na rok 1994. Mám pro vás připravený flashback a tak probereme, co jsme toho roku zažívali, ale hlavně, jaká vznikala muzika. Třeba Karel Gott toho roku natočil písničku, která si myslím, že by letos už neprošla. Nebo v té dnešní době. Tak za chviličku detaily.
0: Frekvence 1 a Ondra.

0: Občasy říkám jaký, jaký by bylo asi zbudit se a mít nějaký, hej, aspoň nějaký vlasy. Kštit si mít jako Pavel, světem bych jezdil travel.
1: To byl fakt uchvatný rým.
0: O, díky bráško, já vím, na pláži na Ibize by ke mně tulili se všechny ty místní slečny. Jak byl by svět

0: Rok 1994, přísahám při měsíci a při hvězdách na nebi, že tady vždycky budu pro tebe. Že budu vždycky jako stín po tvém boku. No prostě prvotřídní romantika z 94. Ostatně druhý nejprodávanější single 94. roku v USA a v Austrálii. Tohle byl americký vokální kvartet s téměř mušketýrským názvem Jeden za všechny, All for One a I Swear, což je písnička, kterou v Americe jako první proslavil countryový zpěvák John Michael Montgomery. Takhle to znělo. Tohle je ten původní originální hit, ovšem díru do světa s tou písničkou udělali až právě All for One. Tak otevíráme dnešní flashback, rok 1994. Co jsme zažívali tady v Česku? Tak byl to rok, kdy zadrželi několikanásobného vraha Ivana Roubala policisté. Byl to rok, kdy na Strahovském stadionu koncertovali Pink Floyd. Na Staroměstském náměstí, a to bylo zajímavé v Praze, odjel na kole na tříletou cestu kolem světa Vítězslav Dostál, což byl první Čech, který takovou cestu kdy vykonal. No a pražské metro B začalo jezdit až na Zličín. Jo, a taky pražský arcibiskup Miloslav Vlk byl jmenovaný kardinálem. To jsme všechno prožívali v roce 1994. No a teď muzika. Karel Gott. Z dnešního pohledu bychom řekli, že se s touhle písničkou
1: k večeru možná, že zjeví se u pláže náhodou,
0: že se pohyboval docela dost na hraně. Vlastně bychom možná řekli, že to není korektní písnička. Poslouchejte.
1: Úsměvem odpoví kráska kakaová.
0: Kráska kakaová a rok 1994. No ale té muziky bylo mnohem víc. Třeba Lucie objevila toho roku Ameriku. Eláni se seznámili nejdřív s kočkou.
2: Kočka, si kočka, si kočka.
0: Aby hned potom hledali amnestii na nevěru.

To Aleš Brychta se nejdřív seznámil s jednou dívkou a ta měla perly ve vlasech. Ale pak zjistil, že má barák a ten je na odstřel. To Kabáti toho roku přišli se skvělým textem, kde přirovnali ten český 90-kový Klondike ke Coloradu. To olympici zjistili, že všechno je vlastně, že všechno je dávno. Honza Kalousek v 94. jen tak coural ulicemi. No a boty jednou ráno zjistili, že mají

0: Petr Fiala z Mňágy se s Míšou Klimkovou zahleděli na měsíc, na roční oblohu. Měsíc, svítí měsíc. A BSP hledali zemi vzdálenou. Což nebylo nic proti Věře Martinové, protože ta toho roku hledala nebe, peklo i ráj dohromady.
1: Nebe, peklo, ráj, řekni karto, čím se stát.
0: No a pak je tady ještě Jarek Nohavica. Ten zpíval o třech, no, chro-chro.
2: Proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají?
0: Jo, přátelé, tak tohle byl rok 1994, tak přeju vám příjemné nostalgické vzpomínání. Doufám, že jste i slzu nostalgickou foku zamáčkli.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Frekvence 1.

0: Vila Kolince vám hrajeme takhle před půl devátou. Co před? Po půl deváté. Ten čas letí. Po půl deváté na frekvenci 1. Láká vás běhání? Chtěli byste si to třeba v létě zkusit? Máte neposlušné kecky nebo máte prostě takové to, takovou tu chuť začít běhat, když je léto a říkáte si, jo, prostě já bych chtěl, ale mě to vlastně nejde. Já vždycky začnu a pak to nejde a pak se na to vykašlu. Tak minulý týden ve večerním pokecu byl Jirka Gruntorát. Je to běžecký trenér, je z Lipna. Dorazil jsem za vámi z jižních Čech. A my jsme spolu probírali, jak když člověk jako začíná běhat, že ono se říká, jak v nadsázce nepřepálit start, ale u toho běhání to prý jako naprosto platí, protože začínající běžci většinou udělají tu obrovskou chybu, že prostě začnou běhat rychle, že chtějí běhat rychle, že jako si myslí, že tím vybudují tu fyzičku. Jenomže ono je to úplně jinak. Pojďte si poslechnout Jirku.
1: Když ty vyběhneš a když jako nemůžeš už popadnout dech, nebo třeba když s někým běžíš a opravdu nemůžete ani jeden popadnout dech, tak už je to pro vás jako moc. Na ten začátek.
0: A potom je pomoc v podobě sportovních hodinek.
1: Určitě.
0: A říká se, že ten největší progres ve výkonnosti nebo v kondici udělám, když budu běhat pomalu v nějaké druhé tepové zóně.
1: Ano, je to těch 60-70% a já to vždycky připodobňuji ke stavbě baráku, když chceš opravdu mít tu střechu, tu krásnou střechu s tím krásným podkrovím, tak nejdřív musíš postavit ty základy a ona je to taková pyramida, kdy opravdu ten největší díl, tak tam se právě běhá v těch pomalých bězích.
0: I když je to třeba nuda.
1: Spousta lidí mi vždycky říká, hele, to je strašná nuda. A já říkám, já vím, že to je nuda, ale když prostě tohle přeskočíš, tak pak opravdu se nemůžeš divit, že budeš zraněný, že budeš unavený. Jo, i ta regenerace je strašně moc důležitá. A ty jsi zmínil jednu důležitou věc, že jsme strašně v poslední době výkonově zaměřená společnost a spousta lidí hrotí strašně ten výkon na úkor toho, aby si odpočinula a aby šla postupně a aby vlastně budovala tu svoji nějakou běžeckou kariéru, tu nějakou běžeckou kondici postupně, tak vždycky všichni chtějí hronem na ten, jako na tu střechu.
0: A tak pokud začínáte s běháním a budete mít třeba sportovní hodinky na ruce, tak hezky, na pohodu, jo, v druhé zóně srdečního tepu a ať už ji máte jakoukoliv, a kdyby vám to letělo přes, zpomalte, klidně ještě pomaleji, no anebo jestli nemáte hodinky, tak se používá ten klasický talk test. Můžu si s někým povídat? Běžím správně. Nemůžu si už s někým povídat, protože to neudýchám. Běžím moc rychle. No a pokud by vás zajímaly další tipy od běžeckého trenéra, mrkněte na náš web frekvence1.cz, protože tenhle večerní pokec s Jirkou tam pro vás máme už teď celý. Stačí mrknout do sekce rozhovory a konečně pátek.

si trochu drbů ze zákulisí show businessu. Představte si, že zpěvačka Ellie se vdala manželovi u oltáře, přitom zpívala emotivní píseň, teď tady čtu, no a řekla ano svému už 8 let trvajícímu partneru Ondřejovi, teda 8 let trvajícímu vztahu s partnerem Ondřejem, a ti dva se vzali na zámku Třebešice nedaleko Kutné Hory. Možná si teď říkáte, kdo je to zpěvačka Ellie. Možná ty její písničky budete znát. My na Frekvenci 1 až tak často nehrajem, ale budou vám určitě povědomé. Třeba tohle je moc hezký single Nadechnout. Ellie taky zpívala písničku o tom, co je silnější než ona. A loni se hlásila do Eurovize se svou písničkou The Angels Share. Nakonec ale si diváci v tom národním hlasování nevybrali, skončila s tou písničkou druhá, i když teda mně přijde lepší než to, co na Eurovizi jelo. Ale to už je život, to už je historie, takže na Eurovizi nejela. No ale má třeba moc hezkou písničkou se skupinou Opět a Radeček, za chviličku vám ji pustím. No a co si oblékla, jako jestli vás zajímají tyhle ty drby, tak si oblékla krásné bílé svatební šaty, které byly prý inspirované seriálem Sex ve městě. Problém je v tom, že jako chlap já Sex ve městě moc jako neznám, takže vám nedokážu říct, jestli je to pravda nebo ne, ale vypadalo v tom jako krásně, a místo takovéhoto klasického přípitku a proslovu si pro manžela připravila překvapení, napsala a naspívala takovou jako krásnou zamilovanou emotivní písničkou, kterou jako dojala úplně všechny svatebčany. No a ta svatba podle ní otevírá novou kapitolu v její hudební kariéře, nejenom v životě, protože prý brzy představí nový single Ďábel a Prada, kterým chce fanouškům ukázat prý dosud tu nejautentičtější tvář. Tak, tolik o teď už mladé paní Ellie. No a tady je její společný song a společná písnička se skupinou Opět Radeček. I tak to za to stojí.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Barman roku Štěpán Šimánek. Tak jaké drinky teď letí a co si zvládneme umíchat i sami doma?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1. 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A opět Láďa ve studiu. Pojďme na to.
4: Krásný prázdninový večer. Česko zítra zasáhnou velmi silné bouřky. 34 ve Zlíně půjde k zemi a Ostrava propojí dvě náměstí v jedno zelené. Česko zítra zasáhnou velmi silné bouřky, varuje Český hydrometeorologický ústav. Ten kromě téhle výstravy, která se týká území celé České republiky, vydal na pátek i varování před vysokými teplotami na Moravě a ve Slezsku. Silné bouřky přijdou před očekávaným ochlazením. Výstraha platí od zítřejší 13. hodiny do půlnoci. Bouřky se můžou vyskytnout na většině území země. 34 ve Zlíně půjde zřejmě rovnou k zemi. Je to zkáza města, řekl šéf státního okresního archivu ve Zlíně. A podle vlastníka objektu firmy Cream Group čeká torzo tohoto mrakodrapu v centru Zlína stavba demolice. Zjistili to novinky.cz. Zařazením prvního transportního letounu Embraer C-390 Millennium získává česká armáda schopnosti, které jí dosud chyběly. Při slavnostním představení letounu na letišti v Praze k Belích to řekl ministr obrany Jaromír Zuna. Nový stroj zvýší akceschopnost vzdušných sil a bude možné ho využít k přepravě techniky výsadkářů, tankování za letu, zdravotnické evakuaci i podpoře integrovaného záchranného systému. Letoun přiletěl do České republiky začátkem července. Druhý má armáda získat do konce roku 2027. Ministr Zuna dodává.
5: Zavedením tohoto moderního proudového letounu 21. století získáváme schopnosti, které dosud našim vzdušným silám chyběly. Významně zvyšujeme celkovou interoperabilitu, akceschopnost celé naší armády, která je nyní schopna samostatně a rychle reagovat na široké spektrum výzev. Embraer C-390 nám poskytuje obrovskou multifunkčnost. Od přepravy těžší techniky, desítek vysadkářů na dlouhé vzdálenosti, přes takování paliva za letbu až po špičkově vybavený evakuační systém Medevac.
4: Šok ze včerejšího počasí mají na Slovácku. Lidé v Prušánkách na Hodonínsku po středeční podvečerní bouřce sčítají škody. V obci nahlásili zatím 46 událostí, kde bouřky něco poškodily. Ve Velkých Bílovicích kroupy zase poničily 80% vinohradů. Nad Hodonínskem prošla podle Českého hydrometeorologického ústavu silná supercela. Pracovníci České obchodní inspekce odhalili při kontrolách tržnic na jihu Čech padělky za víc než 2,5 milionu korun. Při opakovaných kontrolách v červnu a červenci ve Strážném na Prachaticku a Studánkách na Českokrumlovsku zajistili 759 kusů zboží, u kterého mají podezření, že je padělané. Řekl to mluvčí ČOIKy František Kotrba, ten pro nahrávce pro média dodal.
6: První letní kontrolu realizovali inspektoři ČOI v polovině června ve Studánkách u Vyššího Brodu. Dalších 6 kontrol v rámci 4 kontrolních akcí pak postupně v průběhu druhé poloviny června a opakovaně v prvních 3 dnech tohoto týdne realizovali i v příhraniční tržnici ve Strážném na Prachaticku.
4: Jednalo se o textilní výrobky, jako jsou bundy, mikiny, trička, ale třeba kabelky, brýle, hodinky a nebo další výrobky s ochrannými známkami, jako je Calvin Klein, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Prada, Nike či Adidas. Ostrava propojí dvě náměstí v jedno. Zajímavý projekt se připravuje v nejlidnatější ostravské části Ostrava Jih. Náměstí generála Svobody, jedno z důležitých míst tohoto obvodu, se podle seznamu promění v zelený park. Radnice už má hotovou architektonickou studii. A kromě toho, že obousměrný provoz tu nahradí jednosměrky, v Ostravě se počítá i s tím, že silnice rozdělí dva parky, která rozděluje dva parky, zmizí a vznikne jedno celkové zelené náměstí. Tragédie se stala v Německu na prosklené nejvyšší německé rozhledně. Ve středu německém pohoří Harz po pádu z vyhlídkové věže Harzturm, která je z 65 metry považovaná za nejvyšší německou rozhlednu ze dřeva a oceli. Zemřeli hned 3 lidi. Ve výšce 45 metrů rozhledna nabízí takzvaný Skywalk, to je plošina s prosklenou podlahou a 110 metrů dlouhou klouzačku po obvodu věže. K rozhledně patří i budova s restaurací a lidi se z ní zřítili.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Zítra se nám postupně rozprší všude, teploty čekejme do 30 stupňů na Slovácku a na Pálavě až 32 nebo 33 stupňů. Po zprávách se vrací prázdninově naladěn Ondra Kubala.
7: Ano, jsem tady, přátelé. Za chviličku pro vás budu mít jednu hudební novinku z Itálie, zpěvák Damiano David, ale pak budeme soutěžit. Díval jsem se, že má zítra narozeniny herec, americký herec a zpěvák David Hasselhoff. Tedy devadesátky jak vyšité, naše dospívání, nebo teda moje dospívání a seriál Pobřežní hlídka například. Tak pro vás mám připravenou soutěž na téma David Hasselhoff a nové knížky, o které si zahrajeme, budete mít jako čtení na dovolenou, když vyhrajete. Tak já vám budu držet palce. A teď už jdeme k tomu nejlepšímu z muziky.
0: Frekvence 1.

Unik tu frekvence 1, teď vás vezmu za jedním charismatickým Italem, který je doslova zpěvákem dvou tváří. Je to Ital Damiano David. Jedna jeho hudební tvář je rockerská, je to frontman skupiny Måneskin. A druhá je ryze popová. Pojďte si o něm něco říct, protože tady pro vás mám jeho novou písničku, kterou nenatočil sám, ale se spoustou zajímavých dalších muzikantů. Damiano David je charismatický Ital a frontman rockové skupiny Måneskin, která se proslavila po celém světě tím, že zvítězili v Eurovizi a vyhráli Eurovizi v roce 2021. Takže tady je rocková část. To jsou oni. Možná tu písničku budete znát. I wanna be your slave. Chci být tvůj otrok. A Måneskin jsou taky tohle. Prostě relativně tvrdá rocková italská muzika. On s ní byl velmi úspěšný na Eurovizi, ale dokonce taky potom čelil jednomu falešnému obvinění. Bezprostředně po výhře na Eurovizi totiž čelil nařčení, že v přímém přenosu bral drogy. Takže okamžitě po návratu do Itálie dobrovolně podstoupil test na drogy, který vyšel negativní a tím to zase všechno vyvrátil. Je to ale taky model, je známý takovým androgynním stylem, nosí podpadky, sukně, výrazné oční linky a stal se dokonce globálním ambasadorem slavné modní značky Diesel. A i přesto rockerské srdce miluje kočky. Prostě miluje zvířata a doma má několik koček. Tak to je Damiano David, rocker. No a potom je tady Damiano David na solové popové dráze.

0: on, Born with a Broken Heart, anebo tohle je on? Co říkáte? Dva naprosto odlišné hudební styly a od nás Frekvence 1 můžete znát jeho písničku Next Summer. Je to taková zajímavá kombinace. Trošičku Dr. Jekyll na jedné straně a Dr. Hyde na té druhé. No a teď je tady ta jeho nová písnička. Jmenuje se Talk to Me a je to písnička, na které spolupracoval ještě s Nile Rodgersem, což je americký kytarista a producent, a ještě s zpěvačkou, která si říká Tila, vlastním jménem Tila Laura Zetal, nebo Zetal. Je to jihoafrická zpěvačka, která se narodila v roce 2000 a proslavila se hitem Water v roce 23, ze kterého se stal na TikToku a na Instagramu virální taneční trend. Tak si pojďte tu jejich společnou písničku teď poslechnout. Talk to Me.
1: Frekvence 1.
2: Horká novinka.

0: pojďte se mnou soutěžit, přátelé. Tentokrát to bude 90ková soutěž a bude to pro vás. Já bych řekl, že se stydím, až jak trapně jednoduchá ta dnešní soutěž bude, ale teda za předpokladu, že jste zažili 90ky, stejně třeba jako já. A hltali jste 90ové seriály. David Hasselhoff zítra má 74. narozeniny. Je to americký producent, scénárista, herec a taky zpěvák. To se tolik u nás neví, ale určitě jste slyšeli tuhle písničku. Je to písnička, se kterou v roce 1989 nebo 90, nejsem si jistý, bylo tam někde na přelomu, vystupoval v Berlíně na velkém koncertu na oslavu pádu berlínské zdi. Tak tohle je David Hasselhoff jako zpěvák, ale nás bude dneska večer zajímat David Hasselhoff jako americký herec. Volejte 257 403. Mám tady pro vás takový jednoduchý seriálový kvíz. O co si zahrajeme? Jako každý týden ve čtvrtek tady mám úplně nové knížky od vydavatelství MOBA. A jsou to tentokrát dvě napínavé detektivky a potom jedno holčičí čtení na letní prázdniny. Tak, ta první detektivka je z Velké Británie, jmenuje se Anatomie vraždy a autorkou je Anna Lee Huber. Je to hodně napínavá záplatka, kde tajemná hrdinka prožívá takové fascinující prostředí a dobrodružství na Skotské Vysočině v roce 1830. To znamená, je to vražda před jako mnoha a mnoha lety. Historická detektivka. K tomu přidávám knížku, která má cenu nejlepší švédský kriminální román a jmenuje se Všeho do času. Autorem je Häken Nesser. Doufám, že se takhle čte. A je to severská detektivka. Nová severská detektivka. A potom ještě přidávám třetí knížku. Hrdinky z Harpes, to je od Rosie Clark, taková holčičí záležitost, která se odehrává v obchodním domě Harpes v Londýně v roce 1915, kde se děvčata prý setkávají s krutou realitou první světové války a všechna dělají, co mohou, aby těžké chvíle zvládly. A pak si to už musíte přečíst sami. Tak 257-403-9, David Hasselhoff quiz. Právě teď na frekvenci 1. Zvednu jedno telefonní číslo a zeptám se, dobrý večer, tady Ondra, kdo na druhé straně.
1: Dobrý večer, tady je Milan.
0: Milane, co vy a 90? Jste 90-kové dítě? Zažil jste je?
1: Jo, já ano, já jsem.
0: Tehdy jsme hltali seriály z Ameriky, jo? Dallas, Merlow's Place a všechny možné, prostě Magnum z Havaje, jo? A tak dál, a tak dál. Určitě řadu z nich znáte, že jo?
1: Ano.
0: A v některých hrál David Hasselhoff. Já vám tady pustím znělku jednoho seriálu. A chci, abyste mi řekl, co to bylo za seriál. Jdeme na to?
1: Tak jdeme na to.
0: Hey, vy jste v autě, vám tam bliká blinker, že jo?
1: Teďka jsem radši to zastavil, abych něco slyšel, protože byl tady signál.
0: Tak jo, tak jdeme na to. Ready?
1: Ano, jdeme
0: co je to za seriál? Podle znělky.
1: Tak.
0: Co myslíte?
1: To asi to vypadá na pobřežní hlídku.
0: Myslíte? Počkejte, necháme to rozjet. Hele, a už běží v červených plavkách, jo? Už běží v červených plavkách, no jasně. díval jste se v 90.
1: Tak jasně, že jo, pouřížní lítka, šauní.
0: No je, a i ta Pamela Anderson vypadala trošku jinak před těma lety než dneska, že jo?
1: No, tak to asi každý z nás. To vidím každý ráno v zrcadle.
0: Hele, tak výhra je vaše, dneska to bylo easy.
1: Super.
0: A knížky, bude to pro vás na dovolenou nebo třeba jako dárek pro někoho?
1: No, já jsem takovej nějaký, ale moje žena ráda čte, takže věřím tomu, že pro ní to bude hodně dobrý dárek.
0: A teď už jste v autě na cestě za ní?
1: Teďka jsem musel ujet do práce na chvíličku, protože se tady stala nějaká porucha, pak až pojedu zpátky, tak to bude skanově.
0: Přijedete se slovy, to bys nevěřila, co jsem zažil cestou do práce, vezu ti dárek.
1: Přesně.
0: Tak jo, tak pobřežní hlídka to byla, jste vítězem, vydržte mi na drátě, vezmu si na vás kontakt a dobře dojedete do cíle. Jo, naslyšenou.
1: Díky moc, taky hezký večer.

0: Benga Boys nás vzali na Ibizu, no ale teď je tady to nejlepší z dnešních velkých hlav a ty vás vezmou za jedním kvízem.
1: Regina Rázlová je výborná, ta učila moji dceru na damu a ona je taková jako od rány holka, teda musím říct, teda dáma.
2: Mohli se potkat.
3: A protože má narozeniny, tak se pýtám, je starší paní Rázlová alebo cyklistická Tour de France?
1: Cyklistický
4: Tour de France. Zrovna Mikiš dneska vyprávěl, že to sleduje.
1: Já to sleduju a už vím, že se jí říká stará dáma.
3: Stará dáma, ano.
1: Což bych třeba o Regině Rázlový se netroufil nikdy říct, tak si myslím, že Tour de France je starší.
4: Bude starší.
3: Paní Rázlová 79, Tour de France 123.
1: Pěkný.
4: Mě by zajímalo, na čem jezdili před 100.
1: Regina,

0: Tohle byla na frekvenci 1 krátce před 10. Belinda Carlisle. Je čas, abych vám popřál dobrou noc. Uslyšíme se tady v rádiu zase zítra. V show konečně pátek. Ale ještě než vám dám definitivní zbohem pro dnešní večer, tak se s vámi chci vrátit ke včerejšímu radiokempu na Lipně. Dorazili jste, byla to skvělá atmosféra, ale dorazil taky pokáč. Vyšvihnul pro vás podvečer koncert a představil na něm jednu písničku, kterou ještě do rádií neposlal, protože si ji chystá na podzimní velký coming out, řekněme. Ale takhle na živých koncertech už ji občas hraje, no a zazněla včera i na Lipně, tak si to pojďte poslechnout.
1: Moje milé Lipno a moji milí posluchači, za to, jak jste vzorní, jak krásně zpíváte, tleskáte, tak já vás za to potrestám jednou úplně novou písničkou, kterou nebudete znát. Je to světová premiéra, prosím vás. Je to nový single, řekněno, písnička, který vyjde klip, bude vycházet na podzim. A doufám, že když ho tady v díle světový premiéře zahraju tady na frekvenci, že ho tam pak budou hrát i dál. No, tak víc tak si pamatujte, že jsem si o tohle řekl, až to pak hrát nebudou, tak to prostě tak bude. A je to písnička o tom, že... O tom, co se mě dělo mnohokrát během mýho života, jakožto kluka od počítače, a to, že se mi vždycky líbila nějaká holka třeba, tak jsem se jí dvořil všude, kde jsem mohl, a ona si mě zablokovala všude, kde mohla. Má to velmi jednoduchý popěvek, kdybyste se chtěli přidat, abyste to už uměli, až to vyjde na ten podzim. Je to asi takhle.

Dal jsem ti báseň, koupil jsem ti růže, udělal snad všechno, co jen pro ženu chlap může. Vzal tě do Alkrónu na degustační menu a tu cenu nezapomenu. Nabídl ti rámě, když ti bylo do pláče, šel s tebou do Ikei vybírat květináče. Opilou tě vozil, když tě úmr nechtěl vzít,

0: Na na na.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžkej a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
4: A tak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
4: Je to trapný, no.
3: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
4: tak to. Tak mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: V Itálii padly vysoké tresty za zřícení mostu ve městě Genova. SPD poslanec Foldina je podezřelý z domácího násilí v severočeském Děčíně. A zpěvačka Diana Ross míří do Čech, zaspívá v Plzni na Lochotíně. Ladě Jakub s dalšími informacemi. Italský soud udělil vysoké tresty v souvislosti se zřícením Morandiho mostu v severoitalském Janově. Při něm v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Z víc než 50 obžalovaných jich janovský soud uznal vinnými 32. Například z neumyslného zabití, neplnění služebních a zákonných povinností nebo ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Bývalý šéf společnosti Autostrade per l'Italia, která most spravovala, Giovanni Castellucci, dostal nejvyšší trest. 12 let vězení. Poslanec SPD Jaroslav Foldina je podezřelý z domácího násilí. Policie ho podle radiožurnálu vykázala na 2 týdny z domu v Děčíně, kde žije s manželkou.
6: K incidentu mělo dojít minulý týden. Policie měla poslanci zakázat i to, aby ženu jakkoliv kontaktoval. Veřejnoprávní rozhlas o tom informoval s odvoláním na 3 na sobě nezávislé zdroje. Foldina radiožurnálu potvrdil vykázání z domu. Cítí se nevinný a věc nechtěl komentovat. Policie podle děčínského státního zástupce prověřuje podezření ze spáchání 2 trestných činů. Týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společnosti. Obydlí. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
5: A co se dál děje v našich regionech? Správci Českého ráje na severovýchodě Čech varují před některými úseky frekventované přírodní lokality. Cyklisti by se takovým místům měli nejen z bezpečnostních důvodů určitě vyhnout.
7: Správa chráněné krajinné oblasti připomíná, že ne všechny cesty jsou pro jízdu na kole vhodné. Vedle bezpečnosti návštěvníků jde také o ochranu cenné přírody. Největší problémy vznikají na turisticky vytížených stezkách, kde se teď pohybují rodiny s kočárky, malé děti i seniori. Proto doporučují využívat především značené cyklotrasy, silničky s minimálním provozem nebo širší lesní cesty. Zvlášť přísná pravidla platí v národních přírodních rezervacích Kozákov a Suché skály. Sem je vjezd na kole mimo silnice a místa k tomu určená úplně zakázán. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: A teď výborná zpráva ze světa pop music. Americká zpěvačka Diana Ross poprvé vystoupí v České republice. Držitelka ceny Grammy za celoživotní přínos zaspívá už v červenci, a to v Plzni na Lochotíně v Lochotínském amfiteátru. A ještě z dopravy. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 na jihu Brna bude od pátečního večera 17. července a prakticky po celou sobotu 18. července zavřený jízdní pás D2 ve směru na Břeclav a Bratislavu. K dispozici bude pro každý směr vždy jen jeden pruh. Vzhledem k silné intenzitě provozu lze čekat dlouhé kolony.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: V pátek bude nejdřív jen oblačno, přeháňky nebo déšť jen na západě Čech, severozápadě a jihozápadě Čech. Odpoledne už ale skoro všude zaprší. No a teploty 25 až 30 stupňů, jihovýchodní Moravu čeká 17. července 32.
1: Frekvence 1.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky. I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
0: Aktuální hity,

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Za mikrofonem Láďa Jakub. Předseda sněmovny Okamura chce pomoct Čechovi v Číně. Požár mrakodrapu 34 v centru Zlína hoří už týden. A vlakovou dopravu na Slovensku paralyzoval jeden jediný had.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura mluvil o Čechovi zadrženém v Číně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Pokud toto české ministerstvo zahraničí požádá, je připravený na případu v rámci své cesty do Číny spolupracovat, řekl dnes ve sněmovně České televizi a České tiskové kanceláři. Někteří opoziční politici přitom Okamuru vyzývají, aby cestu kvůli případu zrušil. Macinka dnes v Rakousku řekl, že Čech byl v zemi na soukromé návštěvě. Potvrdil zároveň informaci, že byl zadržený kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Případ podle něj nesouvisí s lednovým zadržením čínského občana v Praze. Hasiči už týden zasahují u požáru ve Zlíně. U požáru budovy číslo 34, i když už nehrozí nebezpečí dalšího šíření, na místě je stále několik jednotek a prolévají požářiště vodou. Ve spolupráci s policií také vyšetřují příčinu jednoho z největších požárů budov v České republice za 5 let. Policejní mluvčí Monika Kozumplíková nám řekla, že výše škody stále není konečná.
3: Stále střežíme okolí budovy, do níž je zakázán vstup z důvodu stále hrozícího nebezpečí jejího zřícení. Kriminalisté zjišťují příčiny vzniku požáru, vyslýchají svědky a v součinnosti s hasiči vyhodnocují záběry z dronu. Co se týká výše způsobené škody, ta je předmětem probíhajícího prověřování.
2: V některých místech pod sutinami zůstává podle hasičů vysoká teplota, proto ještě nemůžou zásah ukončit. V případu úmrtí Stanislava Tomáše, muže romského původu, porušila policie v roce 2021 v severočeských Teplicích jeho právo na život. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva, podle kterého selhaly taky české orgány, které nepodnikly dostatečné kroky k odhalení rasistického motivu za policejním zásahem. Na rozhodnutí upozornili Seznam zprávy. Česká republika musí vyplatit sestře Tomáše odškodné ve výši zhruba 743 tisíc korun. A policisté v Teplicích zasahovali v polovině června 2021 kvůli potyčce dvou mužů, kteří poškozovali cizí auta. 46-letý muž zemřel v sanitce potom, co proti němu policisté použili donucovací prostředky. Z amatérského videozáznamu je patrné, že mu při zatýkání několik minut klečeli na krku. Policie od začátku vinu za jeho úmrtí odmítala. Už brzy se zase plavci zaplavou i v Krnově na Bruntálsku. V tomto slezském městě pod Jeseníky se totiž bazén opravoval a teď se jeho dvouletá rekonstrukce blíží konečně ke konci. Nosné sloupy poničila povodeň v roce 2024 a vůbec nebylo jisté, jestli se bazén nakonec ještě otevře. Obrovské množství vlaků zastavil na Slovensku jeden jediný had. Šlo o úžovku v Bratislavě. Ta doslova paralyzovala slovenské železnice. Vlaky mimořádně zastavily a nabrali ohromná zpoždění.
4: Na perónoch vládne hnev.
5: A meškanie.
4: Železnice spočiatku vravia o príčine všeobecne.
6: Dôvod poruchy tračného vedenia.
4: Neskôr sa ukazuje, že je za tým užovka. Spojila uzemnenie s káblom a odstavila 4 vlaky.
7: Čakano.
4: Pre viníčku za skrat stal osudným. Vlaky sa po 2 hodinách opäť pohli. Juraj Gajdoš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
8: Počasí.
1: Jak bude v pátek 17. července? Bude nejdřív jen oblačno, přehánky nebude ještě, ale čekejme na západě Čech, na severozápadě a jihozápadě Čech. Jinde by mělo být bez deště. Odpoledne ale už skoro všude začne pršet a teploty 25 až 30 stupňů. Jihovýchodní Morava čeká ještě 32.
0: Frekvence 1.
8: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.

0: Vinohradec. Frekvence 1, zprávy.
1: V Itálii padly vysoké tresty za zřícení mostu ve městě Genova. SPD poslanec Foldina je podezřelý z domácího násilí v severočeském Děčíně. A zpěvačka Diana Ross míří do Čech, zaspívá v Plzni na Lochotině. Ladě Jakub s dalšími informacemi.
2: Italský soud udělil vysoké tresty v souvislosti se zřícením Morandiho mostu v severoitalském Janově. Při něm v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Z víc než 50 obžalovaných jich janovský soud uznal vinnými 32. Například z neumyslného zabití, neplnění služebních a zákonných povinností nebo ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Bývalý šéf společnosti Autostrade per l'Italia, která most spravovala, Giovanni Castellucci, dostal nejvyšší trest. 12 let vězení. Poslanec SPD Jaroslav Foldina je podezřelý z domácího násilí. Policie ho podle Radiožurnálu vykázala na 2 týdny z domu v Děčíně, kde žije s manželkou.
3: K incidentu mělo dojít minulý týden. Policie měla poslanci zakázat i to, aby ženu jakkoliv kontaktoval. Veřejnoprávní rozhlas o tom informoval s odvoláním na 3 na sobě nezávislé zdroje. Foldina Radiožurnálu potvrdil vykázání z domu. Cítí se nevinný a věc nechtěl komentovat. Policie podle děčínského státního zástupce prověřuje podezření ze spáchání 2 trestných činů. Týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společnosti. Obydlí. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: A co se dál děje v našich regionech? Správci Českého ráje na severovýchodě Čech varují před některými úseky frekventované přírodní lokality. Cyklisti by se takovým místům měli nejen z bezpečnostních důvodů určitě vyhnout.
4: Správa chráněné krajinné oblasti připomíná, že ne všechny cesty jsou pro jízdu na kole vhodné. Vedle bezpečnosti návštěvníků jde také o ochranu cenné přírody. Největší problémy vznikají na turisticky vytížených stezkách, kde se teď pohybují rodiny s kočárky, malé děti i seniori. Správci proto doporučují využívat především značené cyklotrasy, silničky s minimálním provozem nebo širší lesní cesty. Zvlášť přísná pravidla platí v národních přírodních rezervacích Kozákov a Suché skály. Sem je vjezd na kole mimo silnice a místa k tomu určená úplně zakázán. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: A teď výborná zpráva ze světa pop music. Americká zpěvačka Diana Ross poprvé vystoupí v České republice. Držitelka ceny Grammy za celoživotní přínos zaspívá už v červenci, a to v Plzni na Lochotíně v Lochotínském amfiteátru. A ještě z dopravy. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 na jihu Brna bude od pátečního večera 17. července a prakticky po celou sobotu 18. července zavřený jízdní pás D2 ve směru na Břeclav a Bratislavu. K dispozici bude pro každý směr vždy jen jeden pruh. Vzhledem k silné intenzitě provozu lze čekat dlouhé kolony.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek bude nejdřív jen oblačno, přeháňky nebo déšť jen na západě Čech, severozápadě a jihozápadě Čech. Odpoledne už ale skoro všude zaprší. No a teploty 25 až 30 stupňů, jihovýchodní Moravu čeká 17. července 32.

0: musiikki.
1: Se musiikki.
0: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Barman roku Štěpán Šimánek. Tak jaké drinky teď letí a co si zvládneme umíchat i sami doma?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Za mikrofonem Láďa Jakub. Předseda sněmovny Okamura chce pomoct Čechovi v Číně. Požár mrakodrapu 34 v centru Zlína hoří už týden. A vlakovou dopravu na Slovensku paralyzoval jeden jediný had.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura mluvil o Čechovi zadrženém v Číně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Pokud toto české ministerstvo zahraničí požádá, je připravený na případu v rámci své cesty do Číny spolupracovat, řekl dnes ve sněmovně České televizi a České tiskové kanceláři. Někteří opoziční politici přitom Okamuru vyzývají, aby cestu kvůli případu zrušil. Macinka dnes v Rakousku řekl, že Čech byl v zemi na soukromé návštěvě. Potvrdil zároveň informaci, že byl zadržený kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Případ podle něj nesouvisí s lednovým zadržením čínského občana v Praze. Hasiči už týden zasahují u požáru ve Zlíně. U požáru budovy číslo 34, i když už nehrozí nebezpečí dalšího šíření, na místě je stále několik jednotek a prolévají požářiště vodou. Ve spolupráci s policií také vyšetřují příčinu jednoho z největších požárů budov v České republice za 5 let. Policejní mluvčí Monika Kozumplíková nám řekla, že výše škody stále není konečná.
3: Stále střežíme okolí budovy, do níž je zakázán vstup z důvodu stále hrozícího nebezpečí jejího zřícení. Kriminalisté zjišťují příčinu vzniku požáru, vyslýchají svědky a v součinnosti s hasiči vyhodnocují záběry z dronu. Co se týká výše způsobené škody, ta je předmětem probíhajícího prověřování.
2: V některých místech pod Sutinami zůstává podle hasičů vysoká teplota, proto ještě nemůžou zásah ukončit. V případu úmrtí Stanislava Tomáše, muže romského původu, porušila policie v roce 2021 v severočeských Teplicích jeho právo na život. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva, podle kterého selhaly taky české orgány, které nepodnikly dostatečné kroky k odhalení rasistického motivu za policejním zásahem. Na rozhodnutí upozornili Seznam zprávy. Česká republika musí vyplatit sestře Tomáše odškodné ve výši zhruba 743 000 korun. A policisté z Teplicích zasahovali v polovině června 2021 kvůli potyčce dvou mužů, kteří poškozovali cizí auta. 46-letý muž zemřel v sanitce potom, co proti němu policisté použili donucovací prostředky. Z amatérského videozáznamu je patrné, že mu při zatýkání několik minut klečeli na krku. Policie od začátku vinu za jeho úmrtí odmítala. Už brzy si zase plavci zaplavou i v Krnově na Bruntálsku. V tomto slezském městě pod Jeseníky se totiž bazén opravoval a teď se jeho dvouletá rekonstrukce blíží konečně ke konci. Nosné sloupy poničila povodeň v roce 2024 a vůbec nebylo jisté, jestli se bazén nakonec ještě otevře. Obrovské množství vlaků zastavil na Slovensku jeden jediný had. Šlo o Úžovku v Bratislavě. Ta doslova paralyzovala slovenské železnice. Vlaky mimořádně zastavily a nabrali ohromná spoždění.
4: Na perónoch vládne hnev.
5: A meškanie.
4: Železnice spočiatku vravia o príčine všeobecne.
6: Dôvodu poruchy tračného vedenia.
4: Skôr sa ukazuje, že je za tým Úžovka. Spojila uzemnenie s káblom a odstavila 4 vlaky.
7: Čaká, no.
4: Pre viníčku sa skrát stalo osudným. Vlaky sa po 2 hodinách opäť pohli. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
8: Počasí.
2: Jak bude v pátek 17. července? Bude nejdřív jen oblačno, přehánky nebude ještě, ale čekejme na západě Čech, na severozápadě a jihozápadě Čech. Jinde by mělo být bez deště. Odpoledne ale už skoro všude začne pršet a teploty 25 až 30 stupňů. Jihovýchodní Morava čeká ještě 32.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až v září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
4: Dávno už vím, že chodím jak deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V Itálii padly vysoké tresty za zřícení mostu ve městě Genova. SPD poslanec Foldina je podezřelý z domácího násilí v severočeském Děčíně. A zpěvačka Diana Ross míří do Čech, zaspívá v Plzni na Lochotině. Ladě Jakub s dalšími informacemi.
2: Italský soud udělil vysoké tresty v souvislosti se zřícením Morandiho mostu v severoitalském Janově. Při něm v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Z víc než 50 obžalovaných jich janovský soud uznal vinnými 32. Například z neumyslného zabití, neplnění služebních a zákonných povinností nebo ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Bývalý šéf společnosti Autostrade per l'Italia, která most spravovala, Giovanni Castellucci, dostal nejvyšší trest. 12 let vězení. Poslanec SPD Jaroslav Foldina je podezřelý z domácího násilí. Policie ho podle Radiožurnálu vykázala na 2 týdny z domu v Děčíně, kde žije s manželkou.
3: K incidentu mělo dojít minulý týden. Policie měla poslanci zakázat i to, aby ženu jakkoliv kontaktoval. Veřejnoprávní rozhlas o tom informoval s odvoláním na 3 na sobě nezávislé zdroje. Foldina Radiožurnálu potvrdil vykázání z domu. Cítí se nevinný a věc nechtěl komentovat. Policie podle děčínského státního zástupce prověřuje podezření ze spáchání 2 trestných činů. Týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společnosti. Obydlí. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: A co se dál děje v našich regionech? Správci Českého ráje na severovýchodě Čech varují před některými úseky frekventované přírodní lokality. Cyklisti by se takovým místům měli nejen z bezpečnostních důvodů určitě vyhnout.
4: Správa chráněné krajinné oblasti připomíná, že ne všechny cesty jsou pro jízdu na kole vhodné. Vedle bezpečnosti návštěvníků jde také o ochranu cenné přírody. Největší problémy vznikají na turisticky vytížených stezkách, kde se teď pohybují rodiny s kočárky, malé děti i seniori. Správci proto doporučují využívat především značené cyklotrasy, silničky s minimálním provozem nebo širší lesní cesty. Zvlášť přísná pravidla platí v národních přírodních rezervacích Kozákov a Suché skály. Sem je vjezd na kole mimo silnice a místa k tomu určená úplně zakázán. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: A teď výborná zpráva ze světa pop music. Americká zpěvačka Diana Ross poprvé vystoupí v České republice. Držitelka ceny Grammy za celoživotní přínos zaspívá už v červenci, a to v Plzni na Lochotíně v Lochotínském amfiteátru. A ještě z dopravy. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 na jihu Brna bude od pátečního večera 17. července a prakticky po celou sobotu 18. července zavřený jízdní pás D2 ve směru na Břeclav a Bratislavu. K dispozici bude pro každý směr vždy jen jeden pruh. Vzhledem k silné intenzitě provozu lze čekat dlouhé kolony.
0: Frekvence 1. Počasí.